na Rádio Praha. Praha, hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Praha, hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.
1: Pořád se ptala,

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

zhasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Život plyne dál.

0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vyrostl v Brně, vystudoval pedagogiku a ještě později sociologii. Léta působil jako televizní moderátor. Natočil řadu dokumentárních filmů, napsal řadu knih a podnikl mnoho expedic. Mezi nejznámější patří ta na severní pól či přechod Grónska. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli Petr Horký. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Petr Horký. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste sebou přinesl blok s Reinholdem Messnerem, což je člověk, kterého vy jste před pár dny doslova naposledy přivedl do Prahy a který vás celoživotně ovlivňuje. A já vlastně celou dobu přemýšlím nad tou akcí, která se jmenuje Final Expedition. To final, ta konečnost toho, je těžká, působivá. Jak vy to vnímáte a jak on to vnímal?
2: My jsme se o tom bavili samozřejmě i s Reinholdem Messnerem a s jeho ženou Dianou, i s Honzou Trávou Trávníčkem, se kterým jsem to pořádal společně ty poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice. A vlastně to je úplně v pohodě. Ve chvíli, kdy člověk jako odstřihne ten patos a ten strach, který máme z toho, že všichni jednoho dne umřem, tak je to pak vlastně úplně v pořádku. Prostě vy i já umřem. Všichni, co nás poslouchají, jednoho dne umřou. To neříkám nic, co by nikdo nevěděl. To říkáme něco, co všichni víme. A většina lidí hraje hru na to, že jsou nesmrtelní a považují za neslušné o smrti a o konci mluvit, protože to je přece znejišťující, takže se všichni jako chováme, jako by jsme byli nesmrtelní a tak spokojeně se trváváme v toxické práci, v nepřijatelných vztazích, v nesnesitelných podmínkách, protože furt máme pocit, že ono se to třeba potom někdy spraví a když tak je to jedno. Ve chvíli, kdy si řeknu, není to jedno, protože můžu umřít dneska, zítra, nebo za rok, nebo za 10, nebo za 20 let, nebo nevím kdy, ale že prostě jednoho dne umřu, tak potom se trvávat v neřešitelných nebo obtížných, hnusných, špatných situacích bez toho, že bych se aspoň pokusil to zlepšit, je vlastně naprosto iracionální krok. Nechme stranou, že to je emočně divný, že to je těžký. Z hlediska racionality je to vlastně kravina. No a teď, když toto vztáhnu na druhou stranu, Messnerovi letos bude 82 let, reálně ví, že jeho čas se krátí, i o tom mluvil normálně před lidmi, kde říkal, jako říkám bez lítosti, že prostě vím, že okamžik mé smrti je výrazně blíž, než byl před 10, 20, 40, 50 lety a vím, že brzy umřu. Takhle to prostě je a tím pádem teď tady nejsem proto, abych něčeho litoval, ale abych naplnil ty zbývající dny něčím, co mi dává smysl. A chci ještě naposledy přednášet v zemích, kam mě pozvou, tak udělal projekt The Final Expedition, poslední expedice, říká, to je moje cesta kolem světa, kam mě pozvou, tam přijedu, odpřednáším přednášky a už se tam nevrátím.
1: Na co se ho třeba lidé nejvíc ptají?
2: Hodně se ptají na Everest, hodně se ptají na solo výstup na Everest a na první výstup na Everest bez kyslíku společně s Petrem Abelerem v 78. roce. To je taková jako hřivna nebo zlatý grál toho messnerovského příběhu, který je jinak plný různých superlativů a první na světě, nejdelší, nejvyšší, nejzálenější. Hodně se ho ale taky ptali na neúspěch. To se mně hodně líbilo. Například jsem byl u setkání českého býtce MMA Jirky Procházky a Reinholda Messnera a moc se mi líbilo, jak si spolu povídali o tom, jak zpracovávat vítězství a jak zpracovávat prohru nebo neúspěch. A Messner k tomu říká nádhernou věc, zase o tom se dá mluvit hodiny, já se pokusím jako vymačkat tu šťávu jako úplně na podstatu. Říká, úspěch je nutný proto, aby člověk mohl, aby byl známější, aby s nás sehnal peníze na svoje projekty, aby zbuzoval větší zájem lidí, ale lidsky mě nijak neposune. Neúspěch je hrozně důležitý, protože narážím na svoje limity a stojím před otázkou, chci na sobě pracovat, chci se zlepšit. Co jsem zkazil, co jsem udělal špatně, co bych měl na sobě změnit. Takže když to k sobě pustím, tak mi to lidsky spraví a pomáhá mě to posouvat se dopředu. Potřebujeme oboje. Když budu mít jenom neúspěchy, bez jakéhokoliv úspěchu, sebere mi to motivaci, ztratím pozornost lidí, ztratím zájem veřejnosti. Když budu mít jenom úspěchy, ztratím myšlenku sám nad sebou, podlehnu iluzi, že jsem dokonalý a bezchybný, začnu dělat chyby a zase skončím špatně. Potřebujeme oboje. To jsou skvělé věci, podle mě.
1: Kdy vy jste se začal nad vlastní konečností, třeba nad tou smrtí, o které jsme mluvili před chvílí, zamýšlet jinak? Kdy jste nebyl tím nesmrtelným? Kdy to přišlo?
2: To jsou dvě fáze. První je, když mi v 6 letech umřel táta, tak jsem pochopil, že na světě smrt a že to přijde a že to může být a že se to asi týká i mě a taky maminky a ostatních v mým okolí. Ale druhá věc je, tohle je taková jako smutná kapitola, a druhá věc je zase nesmrtelnost kluka v pubertě a nesmrtelnost mladého dospívajícího muže. Já když se zpětně podívám na některé moje expedice, na některé moje mejdany, na některé moje nápady, co jsem skutečně zkusil skutečně, některý jsem dokonce i udělal a přežil jsem je, tak prostě tamto vědomí smrtelnosti přišlo až mnohem později. A myslím si, že v tomhle, nevím, jak to mají ženy, ale u chlapů 50 je zajímavý věk a i když bych byl jako hodně velký optimista a opíral bych stárnutí o moji zkušenost s Miroslavem Zikmundem, který zemřel ve 103 letech v poměrně jako bdělé a fungující pozornosti ještě, jako úplně fungující chlap, tak i kdybych si toto říkal, tak už prostě od 50 dál to mám blíž k té smrti, než k tomu narození. A to člověka jako nějak přesměruje, aby začal některé ty věci přehodnocovat, pokud je do té doby, do té hlavy nedostal. Ale vlastně, jak se o tom bavíme, pamatuju si, jak právě s Miroslavem Zikmundem, tomu bylo nějakých 92, jsme si spolu tak zapovídali o smrti, jak umře on, jak umřu já, co si myslíme, co bychom chtěli, aby blízcí, co s tím, co jsme vybudovali, vytvořili, našetřili, nás shromáždili. Byla to hrozně pěkná debata, velmi otevřená, velmi přátelská. A po té debatě, která trvala hodinu, dvě, mě Mirek Zikmund říkal: Petře, víte, že jsem si ještě s nikým nikdy nepovídal o smrti? A říkám: Mirku, když vám je 92, to mě neříkejte, že jste tam to hledisko nepustil. On říkal: já jsem na to ještě neměl čas.

0: na dřeň.
1: Jak moc pro vás bylo určující právě to, že ten tatínek odešel?
2: To asi pro každýho. Ty zážitky z dětství nás všechny nějak směrují, nějak nás ovlivňují. Já jsem si tehdy udělal takový jako pravidlo, že teď v té rodině musím být chlapem já a že to teďka to jako budu řešit. Já převezmu ty chlapské role, což je u šestiletýho kluka kravina. Nějakým způsobem jsem se
1: tím... že to víte jako dospělý.
2: Jasně, přesně. A tak mě to v té době i pomohlo nějak překonat to hoře nebo ten žal, který tam byl, protože jsem měl nějaký cíl, nějaký smysl toho, co mám dělat. A samozřejmě, že mi to i nějakým způsobem ovlivnilo, že jsem měl a mám v sobě nějaký způsobem takového toho ochranitele, který ale chce být chválený. Jo? To je takový nepříjemný, protože ochranitel je vždycky fajn. Ale jestliže ten ochranitel furt čeká jako a teď to oceň, teď jsem ti pomohl. Tak to je vlastně najednou trošku vydírací, trošku manipulující a není to úplně jako vždycky pohoda. A tak vlastně mě to nějakým způsobem vede celý život. Já jsem přesvědčený, že jakýkoliv bolesti nebo jakýkoliv traumata v životě mají smysl, pokud s nima pracuju. Pokud je dokážu proměnit v něco, co by mě mělo růstově posouvat kupředu. Takže nějakým způsobem jsem se s tímhletím tématem snažil pracovat jako celý život, i ve svém věku 53 let, a abych o tom věděl u sebe a abych mohl třeba říct, když o vás dneska pečuju, prosím vás, kdyby vám to lezlo na nervy, tak řekněte, já vím, že já to mám jako problém, já to dělám, i když nechci, jako, ale rád o vás budu pečovat. Jo? Tak, takhle stejně můžu mluvit s kamarádama, s přátelama, s lidma v pracovním týmu, kde prostě jim můžu všem neskonale lézt na nervy a přitom já můžu mít pocit, jak strašně všem pomáhám. A i když jim bude blbý, mě to třeba říct, ale když jsem schopen jim říct, poslechněte, já vím, že mám tenhle trošku problém, když vám to bude příjemný a mě taky, tak pojďme, ale když vám to poleze na nervy, tak se klidně ozvěte, já to umím. Takže takhle nějak si myslím, že mi to celý život vede. A otvírá mi to téma tak přemýšlení, na debatu s lidmi, na blízkost s lidmi.
1: Která témata vás teď třeba nejvíc napadají? Co ve vás nejvíc
2: teď
1: rezonuje?
2: Hodně přemýšlím o lidské hlouposti z hlediska jeho evolučního významu, že si říkám, k čemu je? Na světě je. Je tu, nějaký musí mít smysl. Není to jenom určitě slepá cesta, když je to prostě přítomný. Nejchytřejší humanoid taky nepřežil. Jo? Jako Homo sapiens není nejlepší verze humanoidů a nejchytřejší verze humanoidů, která to byla. Takže být nejchytřejší evidentně není to nejlepší, co člověk může být. Tak k čemu ta blbost je dobrá? Tak si tak pohrával. Nebo přemýšlím o lásce, zase technicky, jestli jako, jasně, romantika, láska, máme květen, jo, prostě pusinky, objímání, srdíčko, bezva, no, nic proti tomu. Ale jako čistě technicky, má to skutečně smysl? Je to skutečně výhoda? Žijeme ve světě, kde se objevuje prostě pragmatismus, asertivita. Dobře, vy něco chcete, ale uvědomte si, moje potřeby jsou jiné, půjdeme jinudy. Jo? Takový ten neústupný tlak, kam to prosazovat po svým, už i v politice se lhaní říká pragmatismus, že jo, prostě. Tak jak to je? Je efektivnější ta politika, když se ti pragmatici dostávají do světového vedení, anebo fakt ta láska, kromě těch sladkých řečiček, je i efektivní. A na to jsou data, na to jsou výzkumy. A dají se dohledat. A je to strašně zajímavý. A dají se z toho jako vytahovat určitý věci. Tak to je třeba další téma, který mě zajímá.
1: Tak si říkám,
2: a mám jich milion jako dalších.
1: No, to předpokládám, jak vás tak poslouchám. Tak si úplně představuju toho 4-5letého chlapečka, malého Péťu, jestli vám tak říkali. Jestli jste byl takhle zvídavý už jako ten malý kluk.
2: Asi jo. U nás doma se mluvilo o věcech otevřeně, maminka podporovala zvídavost svých dětí, takže to tak nějak asi přirozeně šlo. A já jsem zvědavý člověk a chci vědět věci a jsem učitelský. To jako bohužel s tím se dá nic dělat, já rád i dělám chytrýho. Tak s tím se musí moje okolí nějak popasovat prostě. Nebo mě varovat, nebo přibrzdit. Jako.
1: Jak se teď zpětně díváte na to své v vozovkách hvězdné moderátorské období, kdy jste byl na té televizní obrazovce, populární, slavný a vlastně tehdy poprvé ve svém životě.
2: Tak je to 100 let zpátky, tak na to koukám.
1: Je to jako úplně jiná etapa? Jako,
2: jo, bylo to vlasatý, tady ta plešatá hlava prostě dělala si po ramena, jo, to bylo všechno jinak. A koukám na to, že to byl takový krásný dárek, co jsem dostal, protože jsem zažíval tu proměnu, že ten svět na mě začíná koukat jinak, lidi na mě začínají mluvit, začínají mě oslovovat a to klíčové, že to jde, že lze udělat změnu. O tom třeba mluví úspěšní biznesmeni, když se s nimi bavím, tak oni říkají, že důležitý moment byl, kdy zjistili, že jde vydělat velký prachy. Ne proto, aby byli prachatí a že byli chamtiví a chtěli víc, ale že je možný postavit větší fabriku, že je možný zkusit, já nevím, německý trhy, že lze růst a že vlastně velmi často do toho vstupovali s pocitem, a se říká, že prachy velký, to se stane jinak, to je náhoda nebo šlendrián nebo zlodějna, a najednou zjistí, že přišli na něco a funguje to a má to efekt, který lze pak dál jako použít. Takhle nějak pro mě bylo důležité to zjištění, že se to může stát, že člověk je slavný. A ve smyslu, že když na něčem pracuje, na něčem je cílevědomý, tak to sice trvá nějakou dobu, ale pak se to stane.
1: V
0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: až na dřeň.
1: Když jste potom tady zjistil, že to jde a šlo to, byl jste opravdu na té televizní obrazovce, moderoval jste neuvěřitelné věci, byl jste úspěšný a pak najednou, možná to ale nebylo najednou lusknutím, jste si řekl tak a stačilo a půjdu na, z mého pohledu, úplně jinou cestu.
2: Jo, svým způsobem to tak bylo. Můj takový jako životní sen byl moderovat Studio 6. Tehdy to bylo v ranním vysílání České televize, takže ten moderátor ty 2,5 hodiny měl v ruce i jako dramaturg. Takže jsem měl na 2,5 hodiny prostě televizi pro sebe, když to řeknu takhle jako vulgárně. Samozřejmě jsem musel splňovat pravidla, pokyny, všechno, ale prostě jsem to mohl postavit já to vysílání, tak to byl můj reálně splněný sen. Ale já jsem ty roky čím dál víc čelil tomu, že jsem měl pocit, že moderátor dělá teplej vzduch, když to jenom tak jako řeknu. No, že jsem vlastně měl v telefonu kontakty na kde koho v České republice, na kde koho slavného, ale když jsem já zavřel hubu, tak se nedělo nic, kdežto oni něco vytvořili, něco vybudovali, něčeho dosáhli a tím pádem i když spí, tak to tu je. A měl jsem tenhle pocit, tak jsem si řekl, já od malička sním o tom, že budu režisér, tak já to zkusím. Prostě to zkusím. Třeba budu mizernej, nikoho to nebude bavit, zvorám to a pak s pokorou se vrátím zpátky k moderování a zkusím, jestli třeba ještě pro mě bude místo v moderátorském světě. Ale chci to zkusit. A v obojím byla trocha omylů z mé strany. Já si myslím, že moderátor teď už zpětně viděno je velice důležitá profese. Jedna fakt jako z klíčových profesí ve veřejném prostoru, obzvlášť s dnešním nástupem médií, kde prostě moderátor nejenom, že staví rozhovor, dává prostor hostovi, nejenom tím, že se ho zeptá, ale že do něj někam šáhne, nějak prostě s ním pracuje, ale taky zviditelňuje a nastoluje témata v nějakým kontextu. A to ještě tak, že si to mnohdy ten divák a posluchač ani neuvědomí. Moderátor bez problémů udělá z někoho fašouna, z někoho bezcitného, z někoho přehnaně citlivého a jenom tím, jak povede rozhovor. Ani si toho normální posluchač nevšimne. Takže moderátora dneska už považuji za velmi důležitou postavu a jsem hodně kritický k moderátorům i k sobě jako moderátor, protože tu práci mám pořád moc rád a moc rád moderuju. A vedle toho třeba režírování nebo psaní knížek, prostě jiný věci, kterým se věnuju, učení, tak tam rozeznávám, jako, jak je krásný a milý, když někde po světě se promítá můj film a tam přijedu přednášet a přijde člověk, který zná můj film. Když mám přednášku a přijde někdo, kdo četl moji knížku a my okamžitě máme téma, o čem si povídat. To jsou jako krásné věci, ale taky rozeznávám, kolik nekvalitních filmů a nekvalitních knížek na světě je a že to prostě samo o sobě není univerzální odpověď. Jsem došel k tomu, že ta univerzální odpověď se pohybuje někde v opravdovosti, v autenticitě, v identifikaci sebe s tím, co dělám a pak se to fakt vrací k těm klišé, jako že pak můžu dělat cokoliv, ale je-li to s láskou, je to dobré. Ale jo, ono to tak jako je.
1: Teď jsme mluvili o vašem moderování, ale vy, když někde sám sebe definujete, tak mluvíte o polárníkovi a režisérovi. Jo. Ta polárničina, tam to taky najednou bylo takhle lusknutím prstu, prostě seberu se a pojedu do takových končin, kde mi bude strašně, bude mi zima, bude to těžký, ale já to udělám.
2: Od malička jsem byl trampík, cestovatel, vandrák. Za komoušu nestěli být skauti, tak v turistickém oddílu mládeže jsem cestoval. A byl jsem i v Pionýru, měli jsme skvělého pionýrského vedoucího, Pavla Matouška, takže to bylo jako super. A hromadu věcí jsem se naučil, abych v přírodě se cítil dobře. Aby mi to tam bylo prostě přirozené a blízké a abych nepochyboval o tom, že tam patřím. To je asi jako vstupní věc velmi důležité. A když přišla možnost vydat se na severní pól, teda když jsem se potkal s Mirkem Jakešem, mým polárnickým učitelem, a on mi řekl, jak tam jezdí s využitím jako logistiky Rusů, protože tam logistiku nikdo jiný než Rusové neposkytuje pořádně, tak a říkal, že si myslí, že ti Rusové by uměli i udělat nějakou slevu a že kdybych chtěl, takže by se tam mohl dostat. A to bylo ve fázi, kdy jsem měl o 25-30 kg víc, než mám teď. Měl jsem pocať pleš a od půlky hlavy dozadu takového jako jágra, takový zbytek vzpomínky na mé dříve bývalé vlasy, ale mentálně jsem žil stále ještě ve vazbě na svoje vysokoškolské sportovní roky a měl jsem pocit, že takhle to je v pořádku, že takhle to my chlapi máme, že prostě časem přiberem a ty vlasy pomalu zmizí, ale to myšlení tam má být furt kupředu. A tak jsem si najednou řekl, tak bacha, teďka je tady nějaký klukovský sen, ale jenom klukovina, prostě já jsem nikdy nemiloval polární kraje, nikdy jsem neměl, až budu velký, tak já dojdu na pol, ale jako je to takový jeden z těch snů, jestli člověk řekne, ty, to může být zajímavý zažít a vidět. Já jsem si říkal, tak teď je tu příležitost. Bylo by to poprvé v mém životě, kdy ta příležitost ani neskusím zvednout a ještě k tomu bych ji pohřbil já. Nebylo by to, že ji za mě, mi můj sen sebere zlej člověk, zlej šéf, povinnosti doma, já nevím, co si tam člověk může zástupně dát, ale byl bych to jenom já a žil bych s tím, že já jsem vrah svých snů. A takže jsem byl jako, a tomu říkám křižovatka tvaru té, kdy jsem si řekl, tak prostě ne, tak já to prostě zkusím. Já to prostě musím zkusit. A vyběhl jsem, pořád tam, tak si člověk musí mít fyzičku, já jsem říkal, tak budu běhat, jasně, vyběhl jsem. Po 5 minutách jsem málem vydávil plíce a zjistil jsem, že ta fyzička není taková, jak jsem si myslel, vázaný na ty vzpomínky z vysoké. Rok jsem cvičil, makal, pracoval na sobě, abych se nějak dal dohromady, abych se nějak naučil fungovat i v těch podmínkách. No a už když ta výprava začala, tak já už jsem si připadal jako vítěz před sebou. Já jsem si říkal, no, třeba tam nedojdu, třeba se tady zabiju, třeba se propadnu do moře, stát se může cokoliv. Ale to, že tady vůbec jsem, byla pro mě osobně strašně důležitá zpráva o mě samotným. Že když se rozhodnu zase, že to jde.
1: Říká Petr Horký.

0: na dřeň.
1: Vy jste mluvil o tom, že třeba spadnu do moře, to se tam opravdu může stát. Jak se přijímá takové riziko, že prostě chci to udělat, půjdu tam a počítám s tím, že se třeba nevrátím?
2: To je výborná otázka. Já s tím pracuju, mě zvou někdy do firem na přednášky nebo na práci s týmem a mám prostě workshopy různě, kde vycházím z toho, co mě naučil ten Polár. Přes za těch 17-15 let, co jezdím do Poláru, jsem to přesvědčený, prostě leda co naučil. Jedna z těch věcí je to úplně stejný, abych odpověděl na vaši otázku, jako třeba i vy nebo kdokoliv, kdo nás poslouchá, má ve své každodennosti. Akorát na tom pólu je to líp vidět. My jsme permanentně ohrožení čímkoliv. Že mě přejede auto, že mě okradou, že mě bodne feťák, injekční stříkačkou do těla, já dostanu AIDS nebo žloutenku nebo cokoliv. Těch variant je nepřeberné množství. Akorát tím, že žijeme v relativně často monotónních, opakujících se situacích, tak přestaneme si všímat toho rizika a začneme žít v sebeklamu, že mám všechno pevně v rukou a nic mě nehrozí. Obrovská výhoda je, když vás vezmu a odvezu vás do Poláru, okamžitě poznáte, že vám něco hrozí. Jo? Minus 40 stupňů, pohyblivý led, který praská, otevřený moře, možná přítomnost nějaké šelmy. Okamžitě na první zlomek vteřiny se ve vás všechno probudí a řekne, hrozí mi nebezpečí.
1: A uteču.
2: No, anebo nemáte kam a musíte se na to nějak adaptovat. A pak potkáte za 3-4 dny, potkáte samu sebe, která si s tím ví rady. A potkáte se jiná. Potkáte se, aha, před třema dama to bylo neřešitelný. Teď už vím, co se s tím dělá, tohle mě nevyleká. A posouvá vás to, vy se měníte. Ne proto, že byste se rozhodla, že se změníte, ale ty okolnosti si vás posouvají. A znovu opakují, výhoda Poláru je, že si nemůžete nakecat, že to máte v rukou. Tam se každý den stane něco, co jste nachystat nemohla. A vy se na to musíte nějak adaptovat. Něco změnit, něco upravit, něco připravit. A když s tímhle nastavením hlavy pak jste schopná se vrátit do Evropy a říct si jasně, teplíčko ve studiu, světlo, sklenice vody, je to bezvaný, půjdu na oběd, na večeři, všechno funguje, ale budu schopen si říct, co hrozí tady. Ztráta lásky, ztráta vztahů, ztráta práce jako zaměstnání, ztráta jistot, ztráta bezpečí, to nám hrozí mnohdy víc než na tom Poláru. A hromada lidí tady žije skřípnutá ve strachu. Nedovolí si někomu oponovat, protože nechtějí riskovat, že by se pohádali. Nedovolí si doma prosazovat to, co by doopravdy chtěli, protože se bojí, že by přišli o lásku. A tak dál, a tak dál. A tím, že to není vidět, tak tomu všemu ještě říkají, ale tak to víš, no tak život není jednoduchý, ale docela se to dá, mohlo by to být horší. No to je strašný. Jo, na Poláru by neřekli. Umrzají mě prsty a už třetí den jsem nejedl a sotva vstávám a nevyspal jsem se ani jednu noc, protože jsem si blbě nachystal spaní, ale tak to víš, to je život. Ne, tam si řeknou, no blbě to šlo, dneska musím spat líp, omrzá mě noha, musím se obout. Tam to rovnou řešíme prostě, protože ta urgence je vyšší. A tohle to přenést sem, to je ten vzkaz, to je ten message.
1: Dá se to zobecnit tak, že ty extrémní situace a nás vybaví takovou odvahou i do těch každodenních věcí?
2: Je to podobně jako s těma traumatama z dětství nebo bolestma z dětství, o kterých jsme se před chvílí bavili. Ano, pokud je uchopím jako růstový faktor. Když si řeknu, všechny ty hrůzy, co tady jsou proto, aby mě zlomily a mě to láme, ale já ještě jako dejchám, no tak celý život trpím. Když jsem schopen si z těch nepříjemných věcí vytahovat aspoň něco, kde si řeknu, bylo to období strašný, ale mám pocit, že jsem díky tomu rozeznal tyhle přátele, nebo dokázal jsem toto a od té doby mě to baví, protože jsem se, já nevím, dostával z toho, že jsem maloval, maluju blbě, ale šťastný, je to moje vášeň. Něco si z toho vylovím, tak si pomalu skládám kostičky, ze kterých se fakt pak už poskládám. Na obrázek, o kterém můžu říct, tohle je hezký život. Protože všichni máme trápení, všichni máme nějaký bolesti, všichni máme nějaký zrady, ale jde o to, čemu věnujeme pozornost. Hromada z nás jsme jako každodenně brilantně trénovaní v kritizování a zvýrazňování špatných věcí. Ten mě urazil, je to debil, tam ten se na silnici chová stupidně, lidi v tramvaji smrdí, všechno je hrozný. Je to dovednost. My si ani neuvědomíme, že se to učíme. A tak si můžu dělat jako dovednost, že zkusím kromě toho taky nacházet nějaký pěkný věci. A to je taky dovednost, která když se zlepšuje a změní se prožívání.
0: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: až na dřeň.
1: Která třeba vaše krize nebo neúspěch, o kterých jsme taky mluvili, vás nejvíc přetransformoval a nejvíc nakopnul do těch dalších životních etap?
2: Teď to nebude o neúspěchu, teď to bude o největší transformaci. Pro mě asi největší transformace byl opravdu jako pochod na severní pól. A že jsem tam došel, že jsem to zažil, že jsem ten rok vydržel trénovat, abych se vrátil a hlavně, že jsem v tom potkal krásu a radost. Já se od té doby hýbu, já od té doby pravidelně cvičím a furt v tom mám radost. Není to mus, není to pokyn, není to příkaz. Horký nedal sám sobě příkaz, budeš makat. Horký ho to postupně začalo bavit. A ta transformace, která přišla s tou cestou na severní pól i v souvislosti toho, o čem jsem tady před chvilkou mluvil, to rozeznávání těch pěkných věcí, to mě změnilo na celý život, to mě někam posunulo. Transformační věc, rozchod s mojí přítelkyní po 5 letech vztahu, kdy jsem byl přesvědčený, že se oba dva milujeme, takže to musí jít. Takže musí jít, abychom spolu byl, že když se přece máme rádi, tak to prostě musí fungovat. Není nic nepřekonatelného, co by nepřekonala láska. Takhle, ale to zní pateticky, ale opravdu to jako z velké části je pravda, ale ne 100%. A my jsme se po 5 letech rozešli, poslední 2 roky byly velmi těžký pro ně i pro mě, jsem o tom přesvědčený a mám pocit, že jsme se rozcházeli oba dva úplně vyčerpaní. Že to nebylo, kdo dal komu kopačky, ale bylo to oba jsme na dně a sbíráme sílu vůbec jenom odplazit se z bojiště mezi poražené a začít si foukat na bibí a začít se nějak hojit. Tak tohle to pro mě byla jako veliká prohra a veliký transformační moment. Sám jsem si připadal, že jsem jako člověk strašlivě selhal, že když jsem nedokázal udržet a pěstovat lásku, tak jsem asi špatný člověk. A to bylo v kontrastu s tou dobou. V té době někdy končilo to moje v uvozovkách slavný období v televizi. Takže mě na jednu stranu třeba ještě potkávali nějací lidi, kteří o mě hezky mluvili, a já jsem vevnitř prožíval, že jsem asi grázel. A začal jsem nějak pracovat s tím, abych teda zjistil, co jsem zač. A tak jsem tehdy vzal na milost, protože jsem byl do té doby docela toho jako asi odpůrce, různé terapie a různé testy. A fakt jsem rok chodil na všechno možné. Všechno, co se mě naskytlo, jsem říkal, tak jestli jsem fakt tak špatnej, tak ať to aspoň vím. Ať aspoň vím, jak moc jsem špatnej a dá se s tím pracovat, dá se na to připravit moje okolí, dá se s tím nějak žít a třeba najdu něco, co tak špatný nebude. A bylo tam hrozně důležité, že jsem zjistil, že jsme všichni špatní. Vy jste špatná, já jsem špatný, ten zvukař, jak sedí taky, ti, co nás poslouchají všichni taky, a taky jsme všichni hrozně hodní. Máme oboje, máme všecko. Děláme dobré věci, děláme špatné věci. Málo kdy děláme nepochopitelné věci. Většinou i ty blbý věci, co uděláme, jsou pochopitelné. Nemusí být přijatelné, ale jsou pochopitelné. Hmm. A mě to zbavilo potřeby hodnotit okolí a hodnotit sebe. Opravdu si troufnu o sobě říct, že zřídka kdy o někom řeknu soud, že bych řekl, no, tohle je grázl, tohle je hlupák, tohle je špatný člověk. To fakt zřídka kdy. Ale to neznamená, že se vůči ním nevymezím, že se nepohádám s někým nebo že neřeknu, neukážu hranice, teď to bude jinak. Ale zbavilo mě to potřeby s tím světem účtovat a to se mi žije o moc líp. A to všechno je vlastně důsledek toho tehdejšího rozchodu.
1: Ten rozchod vás velmi prověřil, potom jste chodil na ty terapie, na ty různé testy. Často mluvíte i o tom, že když jdete na ten polár, nebo do těch extrémních míst, tak že je to i cesta za poznáním sebe sama.
2: No jasně.
1: Znáte se už teď po těch letech opravdu dobře, nebo po každé třeba přijdete ještě na nějakou novou část sebe sama?
2: Jo, furt, pořád. To je spíš o tom, když se člověk podle mě je ochotný obrátit se do toho, aby připustil vlastní chybu a případně si půjčím toho Messnera, jak jsme se o něm bavili na začátku, případně si říct, chci se teda zlepšit, změnit, v čem, co proto jsem ochoten udělat, co proto nejsem ochoten udělat. Tak když je člověk ochoten se tomuhle otevřít, tak se stane první klíčová věc. Začne se žít mnohem s nás. Mnohem s nás, protože nemám potřebu iluzorně naplňovat nějaký obraz, který bych o sobě chtěl naplnit. Protože připustím, že tam ty chyby stejně vždycky budou. A oni tam stejně vždycky budou. Prostě. Takže hrát proti ním iluzi, že se jich zbavím, je kravina. A když tohle to pustím, tak to se stane jako když začnu jezdit na kole. Klik, už to jezdí. Už se pohybuju jinak. Jinak vidím svět. Ale celý život můžu jezdit na kole a furt budu mít co zlepšovat. Mm-hmm. Takže jako, až budu umírat, tak o sobě nebudu vědět všechno. Prostě. Jo, to je nekonečný, to je jasný. A proto to taky může furt bavit, protože to je dobrý. Mnohdykrát sám sebe naštvu. Zareaguju, jak nechci zareagovat. Včera zrovna jsem seděl s přáteli, děláme s Honzou Budařem a s Radmilou Telvákovou takový krátký hraný film. A zrovna včera jsem říkal, já vím, že jsem tam a tam se zachoval blbě, hrozně mě to štve, ale cítil jsem se tam blbě a teď vám to říkám, takhle jsem se cítil, nechci to, ale udělal jsem to. A štve mě to ještě teď, že jsem to udělal, jako, ale stejně bylo lepší, že jsem to řekl a mohli jsme se o tom spolu pobavit, než abych hrál hru, jako no, tak to by vás mohlo napadnout, co asi se stalo. A ještě to nevíte, tak tady být nemusí. Jo, tak to je jako blbej.

0: až na dřeň.
1: Jedním z mot Petra Horkého, který je dnes hostem pořadu až na dřeň, je věta, kdo chce letět, musí skočit. Je teď nějaké místo nebo věc, na kterou se chystáte? Na kterou sbíráte tu odvahu skočit?
2: No, je. Krátký hraný film, co točíme s Honzou Budařem, kde já hraju. Je to 15-minutovka, já tam hraji hlavní roli a to chce odvahu. To jako, jo.
1: Jak dlouho jste ji sbíral? Jako, jak se to stalo, že vy najednou hrajete? Jste překročil tu hranici od toho režiséra k tomu herci?
2: My jsme si s Honzou před, teď už to jsou 3,5 roku, 4 roky, řekli, že spolu natočíme hranou věc a Honza napsal scénář na film Vítěz a ten jsme společně režírovali a Honza tam hrál a je to příběh z jeho života. A postupem času, jak jsme se různě poznávali, tak on napsal scénář z mého života a tak tam budu hrát já. No. Tak
1: co tam z vašeho života bude?
2: Koukněte se, až
1: nesmíme
2: to bude.
1: Nesmíme ani naznačovat, chápu.
2: Jsou to zápletky ze životu, prostě citlivý moment ze života Jana Budaře, tohle nějaký citlivý moment ze života Petra Horkého, jak se to prolíná se mnou až do teď a do dneška, jak se s tím pracuje, nebo co s tím dělám. A je to normální story, není to jako žádnej hluboko zpětná úvahová myšlenka. Je tam normálně příběh, prostě z bodu A do bodu B spěje nějaký příběhová klenba. A tady to teda vyšlo tak, že jsem i řekl sám, že vlastně chci dodržet to pravidlo, že Budaře hrál Budař, tak Horkého bude hrát Horký. Honza je výborný herec, že jo, má jen 4 český lvy. A on přijal to, já jsem ho poprosil, jestli by mě tím pádem nepomohlo s hereckým vedením, protože já nejsem herec, to je řemeslo, tam je hromada dovedností a to není, že si řeknu si, že teď budu hrát a tak hraju, to ne, to se k tomu musí dojít. Takže tam nějaká soustavnost a souslednost nějakých pracovních kroků. Honza se mě věnuje, je hodnej, že mi věnuje prostě svoji péči a já se snažím. No. Tak v srpnu to chceme natočit, tak se pak můžeme potkat a budu vám říkat, tak bude to ten růstový debakl. Nebo,
1: ten
2: nebo
1: velké
2: uvidíme.
1: Vykročení z té komfortní zóny.
2: To bezesporuje, to bezesporuje. I vlastně vůbec nevím, jako jak budou lidi reagovat na to, že tam je kus mýho života, kus mýho příběhu. To je taky nějaký jako vstup do intimní zóny, jo, že něco to říct. My jsme zvyklí většinou žít, navenek všechno je v pohodě a trápení je vevnitř. Prostě jedovatý bubliny jsou uvnitř a dusíme se sami. A já si myslím, že to je špatný přístup, že je dobrý jako větrat. A tak to nějakým způsobem asi může někoho zneklidnit i ten film, tak uvidíme.
1: Ale tak do svého života jste lidi pustil už třeba i v těch svých knihách. To jste vy?
2: Jo. A ono ve finále nejvíc se všichni bojíme jenom o svůj život. Jo, jako když já jsem přesvědčený, že to, co jsem tady dneska říkal o smrti mýho táty a o mým začátku na pólu, že to s nikým zas tak moc nepohne, protože to je prostě jeden z mnoha dalších příběhů někoho, kdo mluví v rádiu. A jenom já tady cítím nějaký rozechvění a stud a rozpaky, když to o sobě říkám. Jenom si řeknu fakt, to není důvod tajit. Prostě ptáte se konkrétně, tak já vám konkrétně odpovím. Nejsou to věci, které bych prostě tajil před světem. Tím pádem, když si uvědomím, že moje příběhy jsou intimní pro mě, ale pro okolí moc ne, ti to berou jako další příběh, tak to velmi jako otupí to ostří toho pocitu, že bych něco říkat neměl nebo nemohl.
1: Zbývá nám už jenom poslední chvilinka. Povězte mi, kdy se v nejbližší době, až tedy dotočíte ten film, chystáte na nějakou výpravu, expedici? Bude něco?
2: Asi bude. Já jsem chystal s Mirkem Jakešem, že vyrazíme a že spolu budeme putovat a budeme natáčet knížku jeho příběhu. To nestihnem, protože Mirek letos umřel. A mám nějaký místa na planetě, který bych chtěl vidět, kam bych se chtěl vydat, tak jako jestli na to bude kapacita, tak bych se tam chtěl dostat. Já si ještě pořád říkám, že máme 2 dcery, 13 a 16 let, tak si říkám, to už nebude trvat dlouho a holky budou chtít cestovat sami, tak si říkám, že na ty svoje výpravy ještě tolik spěchat nebudu, protože já co já vím, za 4, za 5 let na ně budu mít celý zbytek života.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň Petr Horký, který byl naším hostem. Díky moc za to. Mějte se krásně a nashledanou.
2: Děkuju pěkně, mějte se hezky, nashledanou.
3: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: 6 hodin, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásné nedělní ráno, přinášíme zprávy, ve studiu už je Štěpánka Martanová. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno. Projektanti by měli pražskou radlickou radiálu navrhnout větší části podzemí. Po střelbě v americkém Ohio je nejméně 12 zraněných, dva z nich jsou v kritickém stavu. Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Praze v závodu světového poháru stříbro a v Praze bude dnes polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnost ubývat a teploty maximálně 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Plánovaná radlická radiála v Praze by měla vést hlavně v podzemí. Rozhodli o tom zastupitelé hlavního města, kteří upravili zadávací podmínky pro vznik projektové dokumentace. Tunely budou dohromady dlouhé 4 kilometry z celkové délky radiály 5,5 kilometru. Praha tímto rozhodnutím otevřela cestu k vyhlášení výběrového řízení na firmu, která projekt připraví, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Tím podstatným prvkem toho plnění je komplexní projektová příprava té stavby zahrnující dokumentaci pro povolení záměru, zajištění inženýrské činnosti, posouzení vlivu na životní prostředí, to znamená EIA, a provedení podrobného geotechnického průzkumu.
1: Stavba radiály má stát zhruba 35 miliard korun a kdy práce začnou, teď zatím není jasné. Pyrotechnik při prohlídce bytu po včerejším výbuchu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku nalezl zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Rýgrových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořáka, Wagnera i Smetany.
4: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu. Jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
5: Vy jste vzali syna sebou?
4: Jasně, on to taky má rád.
5: Jak se ti to líbilo?
6: Moc.
7: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
6: Bylo to nádherný.
5: A co se ti líbilo nejvíc?
6: Asi ta Vltava.
7: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
8: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéf dirigenta.
7: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Nejméně 12 lidí zranila střelba poblíž komunitního festivalu ve městě Toledo v americkém státě Ohio. Dva zranění jsou v kritickém stavu. Podle zástupce policejního náčelníka pravděpodobně dva lidé stříleli po sobě. Policie po nich pátrá. Obyvatele vyzvala, aby se místu činu vyhýbali, pokud neukončí jeho ohledání. Podle webu stanice CNN Spojené státy za letošní rok zažily nejméně 170 případů masové střelby. Kanoistka Martina Sadková získala stříbro v závodu světového poháru vodních slalomářek v pražské Troji. Závod ovládla Australanka Foxová, Tereza Kneblová skončila sedmá a Tereza Michalová devátá. Mezi muži vyhrál závod francouzský obhájce prvenství a úřadující olympijský vítěz Žestán. Nejlepším Čechem byl Václav Chaloupka, který mluvil o trati, která je na pražském kanále postavená tak, že domácí reprezentanti nemají oproti svým soupeřům výhodu.
9: Takhle jak to je postavený, tak to jsme to tady fakt jako nepamatuju si, že bychom to tady někdy jako trénovali. Když by trenér postavil takovouhle tráť jako kdyby v tréninku, tak si budeme říkat, ježiš, se to zase postavil, to tady nikdy stát nebude. Jo, a teď to tady stojí, to znamená, na tom je ten spod náš krásný, že my můžeme k tomu kanálu, kde jezdíme denně, přijít a vlastně na tom budeme jako podobně jako ti kluci, co sem přijedou a trénou tady týden.
1: Neděle bude v Praze polojasná až oblačná, teď ráno se může ještě objevit přehánka. K večeru pak čekáme ubývání oblačnosti, většinou až do vyjasnění. A teploty se dnes dostanou maximálně na 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A sledujeme pro vás aktuální situaci na silnicích, například v Praze 10 v ulici na 50. Tam je omezení směrem k Černokostelecké v úseku ulic Průběžná Mukařovská. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. Komplikace máme také v Sokolské ulici v Praze 2. Tady se pracuje na silnici a kvůli tomu tady neprojedete pravým jízdním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením v tomto místě počítejte do 8. června. A v ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. Průjezd je možný pouze ve směru od ulice Bořivojova k Olšanskému náměstí. Omezení tady bude do 14. června. Tak ať už dnes míříte kamkoliv, dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré první nedělní ráno v tomto měsíci. 7. červnový den už prožíváme 6 hodin 6,5 minuty a v ranní Praze k němu patří i David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. A taky Ed Sheeran. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám pohodový poslech.

0: Krátce po čtvrt na sedm v neděli ráno dospívala na rádiu Praha Ellie Goulding. Je sice teprve brzy ráno, ale vyplatí se plánovat s předstihem a dnešní odpoledne můžete strávit od 13 do 19 hodin třeba na výstavišti v Holešovicích. Rodinný den tady slibuje pestrý open air program. Jeho součástí je třeba hudba, divadlo, sportovní a tvořivé aktivity, inspirace pro trávení volného času i bohatá gastrozóna a pouťové atrakce. Pro děti budou připravené hry a nejrůznější aktivity. Space Buzz raketa s virtuální realitou nabídne cestu do vesmíru a otevřené bude taky Marlodovo panoráma. Podrobnosti najdete v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha. Víte, kde najdete největší galerii digitálního umění v Česku? No přece v Praze. Nese název Signal Space a sídlí nově v historické budově Staroměstské tržnice. Ta díky galerii znovu po letech ožívá. Je tu hned několik uměleckých instalací, a to od českých i zahraničních tvůrců. Největší pozornost láká místnost, která je celá obložená zrcadly. Věřte mi, že tady nebudete vědět, kde je nahoře a kde dole. Galerie má taky speciální interaktivní expozici pro děti. Já jsem v ní strávila půl dne.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno se může ještě objevit přeháňka, k večeru bude oblačnosti ubývat většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia a povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr do 7 metrů za sekundu. A doplníme aktuální dopravní informace. Pozor, v Praze 10 v ulici Na 50. Tady je omezení směrem k Černokostelecké v úseku ulic Průběžná Mukařovská. Je to kvůli rekonstrukci plynovodu a ta potrvá do 30. června. Opatrně na silnicích, například v Praze, v ulici Blažíčkova v Praze 4 se pracuje na silnici. Mezi křižovatkami ulic Rabasova a Tilšové je místo až do 10. června neprůjezdné. V ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce na silnici a mezi Málerovými sady a Bořivojovou ulicí neprojedete. Uzavírka tady potrvá do 14. června. A doplním ještě Hybernskou ulici v Praze 1, kde probíhají mezi křižovatkami ulice Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení v tomto místě potrvá do 23. února 2027. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je půl sedmé, přejeme pěkné nedělní ráno. Na rádiu Praha pro vás máme zprávy se Štěpánkou Martanovou.
1: Dobré ráno. Přes Štrosmajerovo náměstí v Praze dnes nejezdí některé tramvaje. Kvůli údržbě kolejí v křižovatce přerušil dopravní podnik provoz ve směrech Vltavská Kamenická a také z Vltavské na nábřeží Kapitána Jaroše i úseku Veletržní palác Vltavská. Omezení se dotýká linek 1, 12, 25 a 34. Skončit má ve 3 odpoledne. Dopravu v Holešovicích naopak posílila tramvaj číslo 35. Pražská zoologická zahrada úspěšně dokončila transport 8 koní Převalského do Kazachstánu. V počtu jedinců připravených z Evropy do Střední Asie je to nejvíc za 15 let projektu Návrat divokých koní. Začátkem tohoto týdne zahrada na palubě českého armádního letadla Kasa připravila 4 hřebce z Prahy. V pátek pak chovatelé po mnohahodinové cestě vypustili do aklimatizačních ohrad ve Zlaté stepy také 4 klisny z berlínské zoo. Při 3 izraelských úderech v pásmu Gazy zemřelo nejméně 9 Palestinců, mezi nimi 3 ženy, informuje agentura AFP s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izrael tvrdí, že cílil na teroristy, včetně velitele buňky hnutí Hamas. Útoky přišly v době, kdy v egyptské Káhiře jednají o příměří představitelé Hamasu a dalších palestinských frakcí. A světový pohár ve sportovním lezení dnes v Praze vyvrcholí semifinálovým a finálovým programem závodu na obtížnost. Fanouškům se na stěně na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici představí i největší domácí hvězda, 4x mistr světa Adam Ondra. Ze čtvrteční kvalifikace prošly do semifinálové 24 také Tereza Širučková a Michaela Smetanová. A neděle bude v Praze polojasná až oblačná. Teď ráno se může ještě objevit přeháňka. K večeru čekáme ubývání oblačnosti většinou až do vyjasnění. A teploty se dnes dostanou maximálně na 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Ve Francouzské ulici v Praze 2 se mezi křižovatkami ulice Slovenská a Jana Masaryka pracuje na silnici. Jízdní pruh je uzavřený a jezdí se po tramvajovém pásu. S omezením v tomto místě počítejte do 8. června. V ulici Blažíčkova v Praze 4 se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulice Rabasova a Tilšové je místo až do 10. června neprůjezdné. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje taky na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. A v ulici Na 50. v Praze 10 je omezení v úseku ulic Průběžná Mukařovská ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Je po půl sedmé, přeji vám nádherné nedělní jitro. Lavička ve tvaru letadla, nově vysazená lípa a odhalená pamětní deska. Tak si Sedlčany na Příbramsku nově připomínají rodáka a pilota britského královského letectva RAF Jiřího Macháčka. I my vám ho dnes za chvíli připomeneme. A na rádiu Praha se k nám přidají Madonna a Sabrina Carpenter. I Kamrat. Příjemný poslech.

0: Tohle byly Pet Shop Boys na rádiu Praha. Necelá minuta zbývá do 6:45. Pěkné nedělní ráno. Sedlčany na Příbramsku včera vzpomínali na svého rodáka, pilota britského královského letectva RAF Jiřího Macháčka. Na jeho počest uspořádali Den armády a také mu odhalili na rodném domě pamětní desku.
1: Mohl mít rodinu, děti a vnoučata. Naproti tomu padl v boji ve věku 26 let a neznáme ani místo jeho hrobu. Při čtení jeho deníku jsem si před lety uvědomil, co vše naši piloti za války prožili a jak důležití jsou pro zemi její vojáci. Naše město může být právě hrdé, že se zde narodil jeden z nich.
2: Nezávislý starosta Sedlčan Ivan Janeček zahájil akt odhalení pamětní desky na rodném domě Jiřího Macháčka.
3: A nyní bych požádal zástupce rodiny Macháčkových, Prasinovce pana Arnošta Macháčka, o pár slov.
4: Za nás samozřejmě jsme velice rádi, že v podstatě ta památka na něj bude tady symbolicky teď pořád.
2: Jak se v té vaší rodině vzpomínalo vlastně na Jiřího Macháčka?
4: Vždycky s velkou hrdostí k tomu, co udělal pro svoji vlast a vždycky jsme jakoby vzpomínali na to, co všechno musel prožít. Je to až neuvěřitelný z dnešního pohledu, co bylo v možnostech jednoho člověka.
2: Od té pamětní desky Jiřího Macháčka jsme se přesunuli do sportovně rekreačního areálu na Lukách, protože za chvíli mu tady bude vysazena lípa a bude taky odhalena lavička ve tvaru letadla a chybě tady nesmí taky místní historik Tomáš Zouzal. Pane doktore, pojďme připomenout Jiřího Macháčka.
5: Jiří Macháček byl pilot, který se narodil tady v Sedlčanech v roce 1915, dožil se jenom 26 let. On byl letcem královského letectva Británie. Ten jeho příběh je velmi dramatický, protože utíkal z protektorátu, což bylo složité, musel přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, do Libanonu, potom do Francie. Když Francie padla, tak se stěhoval dále do Anglie. No a bojoval do roku 1941, kdy byl sestřelen a to střetnutí nepřežil.
2: Lípa Jiřího Macháčka je tedy vysazená, lavička ve tvaru letadla je odhalená a nad námi teď tady krouží taky historický vojenský letoun. Ze Sedlčan Věra Hájková, Český rozhlas.
0: A dnes bude polojasno až oblačno, ráno se může ještě objevit přeháňka, k večeru bude oblačnosti ubývat, většinou až do vyjasnění, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor si dejte například v Sokolské ulici v Praze 2. Tady se pracuje na silnici, kvůli tomu tady neprojedete pravým místním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením tady počítejte do 8. června. Ve Francouzské ulici v Praze 2 se mezi křižovatkami ulic Slovenská a Jana Masaryka pracuje na silnici, jízdní pruh je uzavřený a jezdí se po tramvajovém pásu s omezením. V tomto místě počítejte taktéž do 8. června, tedy do zítřka. No a komplikace ty máme taky v Libušské ulici v Praze 12. Kvůli opravě povrchu vozovky je kyvadlový provoz vedený jedním jízdním pruhem. Práce tady potrvají ještě do 18. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Jako doma na rádiu Praha.
1: Jako doma na rádiu Praha.
0: Coldplay. Na Praze doma.

0: Je 7 hodin, přejeme krásné nedělní ráno. Teď pro vás máme na Rádiu Praha další zprávy. Ve studiu už je Štěpánka Martanová.
1: Krásné nedělní ráno. Podle pražských hygieniků v posledních letech přibývá zdravotních problémů z jídla. I na to se zaměřuje Světový den bezpečnosti potravin. Americký ministr obrany při pětě v Normandii kritizoval evropskou migrační politiku. Na trénink českých fotbalistů před mistrovstvím světa přišly do Mansfieldu stovky fanoušků. A v Praze bude polojasno až oblačno a k večeru budou ubývat oblačnost a teploty maximálně 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dnes

0: Je Světový den bezpečnosti potravin. Kampaň vybízí stravovací zařízení ke spolupráci s kontrolními orgány i samotnými zákazníky. V Praze například hygienici loni zkontrolovali bezmála 400 podniků na podnět strávníků. 4 z 10 stížností byly oprávněné, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Bátok.
1: V posledních letech registrujeme nárůst množství podnětů na zdravotní obtíže způsobené konzumací jídla v gastroprovozech. To ukazuje, jak důležité téma to je v hlavním městě, kde je právě velký počet a velká koncentrace stravovacích zařízení.
0: Radnice Prahy 12 vybrala stavební firmu na opravu dvou silnic v blízkosti městského úřadu. Přestavba má zvýšit bezpečnost chodců. Rekonstrukce ulic v Potočkách a na Havránce má trvat do konce června. Radnice za ní zaplatila víc než 4,5 milionu korun. Historický kolotoč na Pražské Letné se dnes znovu roztočí v rámci charitativní akce Kolotoč pro Ninu. Připomíná Světový den boje proti rakovině mozku a pořádají nadační fond Nina. Od 11 do 17 hodin je pro děti připravený zdarma vstup i doprovodný program. Cílem akce je upozornit na vzácný, ale velmi agresivní typ rakoviny mozku. Přesně 82 let od vylodění spojeneckých vojsk v Normandii přijel americký ministr obrany Pete Hegseth na francouzské pobřeží uctít památku padlých. Ve svém projevu na americkém vojenském hřbitově v Colville-sur-Mer varoval, že evropské pláže jsou dnes ohroženy migrací.
2: European beaches are stormed by
3: Šéf Pentagonu prohlásil, že evropské pláže dnes dobývají jiné nebezpečné ideologie a jako příklad jmenoval lodě s migranty přijíždějící do Španělska, Itálie, Řecka a Bulharska. Označili za invazi a zeptal se, kdy s touto invazí evropská hlavní města něco udělají a že už prý podle něj může být i pozdě. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté poprvé trénovali v Mansfieldu, kde budou mít v době mistrovství světa základnu. Na otevřený trénink národního týmu dorazily stovky fanoušků, včetně těch českých, převážně žijících ve Spojených státech. Brankáře Matěj Kováře až takový zájem překvapil.
4: Asi nikdo z nás to nečekal, že přijde tolik lidí na první trénink. Určitě si myslím, že to vždycky pomůže, když tady vidíte lidi z naší země, takže je to určitě fajn. Jsme rádi, že došlo tolik lidí nás podpořit a že o to je zájem a že o nás je zájem. První trénink si myslím, že se vydařil a samozřejmě po té cestě ještě jsme trošku rozlámaní, ale užili jsme si to.
0: Neděle bude v Praze polojasná až oblačná. Teď ráno se může ještě objevit přehánka, k večeru čekáme obývání oblačnosti, většinou až do vyjasnění. A teploty se dnes dostanou maximálně na 23 až 25 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A doplníme aktuální dopravní informace. V Libušské ulici v Praze 12 je kvůli opravě povrchu vozovky kyvadlový provoz vedený jedním jízdním pruhem. Práce tady potrvají do 18. června. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. V Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkami ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. A ještě doplním ulici k Horkám v Praze 15, kde opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Hezké ráno, v červnu 2026 je už 7. v pořadí a my se za chvíli na historii tohoto data zaměříme s Petrem Jungmanem. A s dalším hitem vás v nedělní ranní Praze čeká kapela Support Lesbians. Skupina Opět a Radeček. Dokud je 7 hodin a bezmála 6 minut. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.
7: Raní Praha.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Dobrý den, je neděle, 7. června. Svátek mají Tisové, Luky, Ivety a tady je Petr Jungmann. Základní kámen Nosticova, později Stavovského divadla, byl položen v Praze na Ovocném trhu před 245 lety v roce 1781. Otevřeno bylo za necelé dva roky. Divadlo zvěčnil v Oscarovém snímku Amadeus režisér Miloš Forman. Právě zde se točila většina divadelních scén. Mozart! Transoceánský parník Lusitania byl spuštěn na vodu ve skotském Glasgow před 120 lety v roce 1906. O 9 let později, během první světové války, ho potopila německá ponorka. Díky této katastrofě pak Spojené státy vstoupily po boku státu dohody do světového konfliktu. Druhý československý prezident Edvard Beneš abdikoval v roce 1948.
3: Rozhodnutí vlády i rozhodnutí mé je neseno jen a jen starostí o šťastnou budoucnost nás všech.
2: Prezident odmítl podepsat ústavu 9. května. Pro Československo tento akt znamenal nastolení totalitního režimu na 41 let. První festival původní rozhlasové hry Prý Bohemia byl zahájen v Mladé Boleslavi před 50 lety v roce 1976. Letos v říjnu v Olomouci se bude konat festival rozhlasové tvorby po 42. Překvapivý izraelský letecký útok na irácký jaderný reaktor Osirak se odehrál před 45 lety v roce 1981. 8 F-16 i hned po startu přeletělo nad soukromou jachtou saúdského krále Husajna. Ten se snažil Iráčany varovat, bez úspěchu. Všech 16 bomb na jejich palubách našlo cíl. Reaktor nedaleko Bagdádu byl těžce poškozen. Jeden z nejhledanějších teroristů světa, tehdejší vůdce Al-Kaidy v Iráku Abu Musa Zarkáví, byl před 20 lety zabit při náletu v severoiráckém městě Bakuba. A 45 je bývalé tenisové hvězdě, která vždycky líp vypadala, než hrála, rodačce z Moskvy Aně Kurnikovové. Jejím partnerem je zpěvák Enrique Iglesias. Spolu mají 4 děti. A já přeju hezkou neděli.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno se může ještě objevit přeháňka. K večer bude oblačnost ubývat, většinou až do vyjasnění, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr do 7 metrů za sekundu. A přidáme také aktuální dopravní informace. Komplikací je celá řada. Třeba v ulici Na 50. v Praze 10 je omezení v úseku ulic Průběžná a Mukařovská ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A v ulici K Horkám v Praze 15 opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A my přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Bude půl osmé v ranní Praze, pro vás máme další zprávy, ve studiu už je Štěpánka Martanová.
1: Dobré ráno. Přes Štrosmajerovo náměstí v Praze dnes nejezdí některé tramvaje. Kvůli údržbě kolejí v křižovatce přerušil dopravní podnik provoz ve směrech Vltavská Kamenická a také z Vltavské na nábřeží Kapitána Jaroše i v úseku Veletržní palác Vltavská. Omezení se dotýká linek 1, 12, 25 a 34. Skončit má ve 3 hodiny odpoledne. Pražská zoologická zahrada úspěšně dokončila transport 8 koní převalského do Kazachstánu. V počtu jedinců přepravených z Evropy do Střední Asie je to nejvíc za 15 let projektu návrat divokých koní. Začátkem týdne zahrada na palubě českého armádního letadla Kasa přepravila 4 hřebce z Prahy. V pátek pak chovatelé po mnohahodinové cestě vypustili do aklimatizačních ohrad ve Zlaté stepy také 4 klisny z berlínské zoo. Při 3 izraelských úderech v pásmu Gazy zemřelo nejméně 9 Palestinců, mezi nimi 3 ženy. Informuje Atom agentura AFP s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izrael tvrdí, že cílil na teroristy, včetně velitele buňky hnutí Hamas. Útoky přišly v době, kdy v egyptské Káhiře jednají o příměří představitelé Hamasu a dalších palestinských frakcí. Hamas tam prohlásil, že je nutné, aby Izrael ukončil útoky v Gaze. A české volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů v Nankingu přehrály Tajsko hladce 3-0. S výjimkou druhého setu na kurtu dominovali a zvítězili 25-14, 25-19 a 25-11. Nyní se česká výprava přesune na Filipíny, kde odehraje od 17. června další turnaj Ligy národů. A neděle bude v Praze polojasná až oblačná. Teď ráno se ještě může objevit přeháňka. K večeru čekáme obývání oblačnosti většinou až do vyjasnění. A teploty se dnes dostanou maximálně na 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. V ulici K Horkám v Praze 15 opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. Kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kyvadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem, omezení tady potrvá do 17. července. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a na Vackově. Omezení tady potrvá ještě do konce července. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné nedělní ráno. Zhruba 20 porcí jídla nově zdarma dostávají klienti humanitárního zařízení v Praze 10. Jde o zbylé obědy z tamní základní školy, která se nově zapojila do projektu Zachraň oběd. Víc si k němu řekneme už za pár minut. A svůj song na rádiu Praha přináší Linkin Park s Kiarou. A taky Holly Humberstone. Přeji vám příjemný poslech.

0: Už jen vteřiny nás dělí od 7:45. Přejeme pěkné nedělní ráno. Zabránit plýtvání jídlem a zároveň pomoci potřebným se v Česku snaží projekt s názvem Zachraň oběd. Nesnězené pokrmy ze školních jídelen a restaurací díky němu dostávají různá sociální zařízení. V hlavním městě takto jídla denně daruje víc než 20 provozoven. Nově se k něm přidala i základní škola v Praze 10.
1: Teďka zrovna do aplikace Daruj oběd zadávám 10 polívek, 5 znojemský z rýží a 5 kuskusů s čočkovým ragu.
2: Popisuje vedoucí jídelny základní školy Břečťanová v Praze 10 Jana Zapletalová.
1: Ve 3/4 na 2 zjistím, jestli něco zbylo nebo ne. Napíšu do aplikace, co máme, napíšu tam alergeny, jakou to má teplotu a v kolika nádobách to budou mít připravené.
2: Tyto informace pošle do blízkého humanitárního zařízení. Jeho zástupci si jídlo následně vyzvedou. Zhruba jde o 20 polévek a 10 porcí hlavních chodů.
1: My nevaříme proto, aby se měli zbytky. Že jo? Když je oblíbené jídlo, tak ty děti si přidávají a většinou ty porce nezbývají.
2: Dodala vedoucí jídelny Zapletalová. Humanitární zařízení na zámečku ubytovává více než 100 lidí. Jídlo ze školy zbyde podle vedoucí centra Terezie Poustevské vždy jen na část klientů.
3: Bereme to spravedlivě, máme seznam lidí a střídáme to. Nebo samozřejmě závisí i, co je ten den k jídlu. Takže pokud je to například krupicová kaše, tak volíme maminky s malými dětmi.
2: Většinu klientů tvoří uprchlíci z Ukrajiny. Jiné než školní jídlo od zařízení nedostávají.
3: My tady nemáme výdejnu stravy. Klienti naši jsou hrozně vděční, že ať už pomůžeme neplýtvání, což je hlavní myšlenka toho projektu, tak i pomůžeme těm našim klientům.
2: Projekt Zachraň oběd vznikl v roce 2022. Kromě darování pokrmů se jeho manažerka Denisa Rybářová chce zaměřovat také na vzdělávání veřejnosti ohledně plýtvání jídlem.
4: Myslím si, že to je o tom mluvit s těma rodičima, zvát si. Pedagogové mohou být takový mentoři. Spousta dětí to třeba nesní, protože třeba to neznají tu potravinu. Že vám řeknou, že kuskus nikdy neviděli, no tak si uděláme nějakou ochutnávku.
2: Jedno stravovací zařízení v Česku podle Rybářové vyprodukuje až 24 kg potravinového odpadu denně. Hlavním cílem projektu je snížit toto číslo na nulu.
4: Ten náš projekt, který tady máme, já vždycky říkám, že my jsme ho vytvořili, aby jednou zaniknul.
2: Za 4 roky fungování projekt zachránil přes 114 000 obědů. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno se může ještě objevit přeháňka, k večeru bude oblačnost ubývat, většinou až do vyjasnění, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne přechodně mírný, západní až severozápadní vítr do 7 metrů za sekundu. A na silnicích opatrně, v Praze máme nehodu ve Svatoslavově ulici u náměstí generála Kutlvašera se srazila 2 osobní auta. Projíždějte s velkou opatrností. Opatrně také na dalších místech, například v Sokolské ulici v Praze 2 se pracuje na silnici. Kvůli tomu tam neprojedete pravým místním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením tady počítejte do 8. června, tedy do zítřka. Stejně dlouho potrvá problém také ve Francouzské ulici v Praze 2. Tady se mezi křižovatkami ulic Slovenská a Jana Masaryka pracuje na silnici, jízdní pruh je uzavřený a jezdí se po tramvajovém pásu. A v ulici Blažíčkova v Praze 4 se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulic Rabasova a Tilšové je místo až do 10. června neprůjezdné. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Osmá hodina je tady na rádiu Praha, taky zprávy a ve studiu Štěpánka Martanová. Ahoj Štěpánko.
1: Hezké nedělní ráno. Projektanti by měli pražskou radlickou radiálu navrhnout větší části podzemí. Desítkám skotských fotbalových fanoušků americké úřady znemožnily odletět na mistrovství světa ve fotbale. Čeští fotbalisté v přípravě na mistrovství světa trénovali v Mansfieldu před stovkami fanoušků. A v Praze bude polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnost obývat a teploty maximálně 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Plánovaná radlická radiála v Praze by měla vést hlavně v podzemí. Rozhodli o tom zastupitelé hlavního města, kteří upravili zadávací podmínky pro vznik projektové dokumentace. Tunely budou dohromady dlouhé 4 km z celkové délky radiály 5,5 km. Praha tímto rozhodnutím otevřela cestu k vyhlášení výběrového řízení na firmu, která projekt

0: připraví, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
1: Tím podstatným prvkem toho plnění je komplexní projektová příprava té stavby zahrnující dokumentaci pro povolení záměru, zajištění inženýrské činnosti, posouzení vlivu na životní prostředí, to znamená EIA, a provedení podrobného geotechnického průzkumu.
0: Stavba Radlické radiály má stát zhruba 35 miliard korun, kdy práce začnou, ale není jasné. Historický kolotoč na pražské Letné se dnes roztočí pro Ninu. Od 11 do 17 hodin bude zdarma vozit děti, pro které je připravena i řada dalších aktivit, třeba výroba poštovních známek a nebo architektonický workshop. Co je smyslem této charitativní akce, vysvětlila spoluzakladatelka nadačního fondu Nina Kristýna Chovancová.
2: 8.6. je Světový den boje proti nádoru mozku a tento den slouží k zvýšení povědomí o mozkových nádorech, k podpoře pacientů a jejich rodin a k podpoře lékařského výzkumu. A všechno to my se snažíme připomenout právě i letenským kolotočem pro Ninu.
0: Autonomní vlaky a tramvaje bez řidiče by mohly získat jasná pravidla pro provoz. Drážní úřad připravuje potřebnou legislativu i bezpečnostní předpisy, které umožní jejich nasazení v běžném provozu. Informoval o tom ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Už teď některé firmy autonomní kolejová vozidla testují. Stále ale musí mít dohled obsluhy. Ministerstvo dopravy chce úřad návrh změn předložit přibližně za rok. Spojené státy krátce před začátkem fotbalového mistrovství světa znemožnili vstup do země desítkám skotských fanoušků. Jak píší britské Timesy, úřady jim zrušily už dříve schválené elektronické žádosti o vstup ESTA. Podobně dopadl i švýcarský reprezentant Brela Embolo. Ten v úterý nemohl odletět s týmem do Spojených států a po průtazích se k němu připojil až v pátek. Do Spojených států mají zakázaný vstup i všichni občané Iránu nebo Haiti. Jejichž týmy se to neúčastní. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. V Mansfieldu měli trénink přístupný pro fanoušky, kterých nedaleko Dallasu dorazilo několik stovek. Na tribunách byla i řada českých příznivců, většina z nich žijících v Americe. Národní tým trénoval za velmi horkého počasí a mluví o tom obránce Jaroslav Zelený.
3: Je to teda mazec, no. To sluníčko je fakt ostrý. To jsme měli lehoučký trénink, opravdu, tak člověk se u toho fakt brutálně spotí, no, takže jsem zvědav, jak s tím budeme bojovat dál. Samozřejmě ty lidi všichni jsou strašně milí. Nevím, jestli to předstírá, ale vypadá, že si to užívají. Jsou takový nadšený, že nás vidějí, takže snad jim to vydrží.
0: Neděle bude v Praze polojasná až oblačná. Teď ráno se může ještě objevit přeháňka. K večeru čekáme obývání oblačnosti většinou až do vyjasnění. A dnes se teploty dostanou maximálně na 23 až 25 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Doplníme aktuální dopravní informace. Pozor v Praze v ulici Svatoslavová. Tady máme nehodu dvouosobních aut u náměstí generála Kutlvašra. Projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace zůstávají také ve Francouzské ulici v Praze 2. Mezi křižovatkami ulice Slovenská a Jana Masaryka se pracuje na silnici. Jízdní pruh je uzavřený a jezdí se po tramvajovém pásu. S omezením v tomto místě počítejte do 8. června. V ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. Průjezd je možný pouze ve směru od ulice Bořivojova k Olšanskému náměstí. Omezení tady bude do 14. června. A v Libušské ulici v Praze 12 je kvůli opravě povrchu vozovky kevadlový provoz vedený jedním jízdním pruhem. Práce tady potrvají do 18. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné nedělní ráno, teď máme téměř 6 minut po 8. hodině a taky čas na další muziku. V ranní Praze také nechybí ani Dajla. I Pink. Já jsem Láďa Malošík a přeji vám dobrou náladu i poslech.

0: projektu Level Upping v ranní Praze je 8 hodin 15 minut. Přejeme pěkné nedělní ráno dnes s datem 7. června. Na Pražském hradě můžete navštívit do 26. července největší letošní výstavu, která propojuje středověké artefakty se současným uměním. K vidění je přes 140 středověkých a renesančních relikviářů, obrazů, sošek i vzácných textilních památek ze svatovíckého pokladu. No a k tomu obrazy současných výtvarníků. A nechybí ani zlatý korunovační kříž, označovaný také jako ostatkový kříž. Detaily najdete v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Dnes bude polojasno až oblačno, ráno se může ještě objevit přeháňka, k večeru bude oblačnost ubývat většinou až do vyjasnění, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr do 7 metrů za sekundu. Jak to vypadá na silnicích? Máme nehodu v Praze v ulici Svatoslavová u náměstí generála Kutlova Šra se srazila dvě osobní auta, proto projíždějte velice opatrně. Komplikace ty máme stále také například v Sokolské ulici v Praze 2, tady se pracuje na silnici. Kvůli tomu tam neprojedete pravým jízdním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením tady počítejte do 8. června, tedy do zítřka. Problémy máme také ve Francouzské ulici v Praze 2. Mezi křižovatkami ulice Slovenská a Jana Masaryka se pracuje na silnici. Jízdní pruh je uzavřený a jezdí se po tramvajovém pásu. I tady s omezením počítejte ještě do zítřejšího dne. A v ulici Blažíčkova v Praze 4 se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulic Rabasova a Tylšové je místo až do 10. června neprůjezdné. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Je 8:30, Rádio Praha vám přináší další zprávy. Ve studiu už je Štěpánka Martanová.
1: Dobré nedělní ráno. Dnes nejezdí přes pražské Štrosmerov náměstí některé tramvaje. Kvůli údržbě kolejí v křižovatce je přerušený provoz ve směrech Vltavská Kamenická a také z Vltavské na nábřeží Kapitána Jaroše i v úseku Veletržní palác Vltavská. Omezení se dotýká linek číslo 1, 12, 25 a 34. Skončit má v 15 hodin. Dopravu v Holešovicích naopak posílila tramvaj číslo 35. Dělníci dokončili novou přístavbu v areálu Koplingova domu v pražských Bohnicích. Azylové centrum, do kterého vedení městské části v posledních 5 letech investovalo přes 14 milionů, se tak rozšířilo o 4 byty pro matky samoživitelky. Praha 8 plánuje i další rozvoj areálu. Útoky ruských bezpilotních letounů si na Ukrajině vyžádali 2 mrtvé, napsala to s odvoláním na úřady agentura AFP. Ukrajinské drony podle webu The Kyiv Independent naopak zasáhly ropné stady a tepelnou elektrárnu v okupovaných oblastech. V Londýně by se dnes měla uskutečnit schůzka zástupců Ukrajiny, Británie, Francie a Německa ohledně dalšího postupu proti Rusku, které válku na Ukrajině zahájilo v roce 2022. A hokejisté Vegas ve třetím finále NHL porazili Carolinu 5-4 ve druhém prodloužení a série vedou 2-1 na zápasy. Tomáš Hertl pomohl k výhře gólem a asistencí. Golden Knights si pro druhý bod v sérii došli i přesto, že ztratili 4-brankový náskok. A neděle bude v Praze polojasná až oblačná. K večeru čekáme ubývání oblačnosti, většinou až do vyjasnění. A teploty se dnes dostanou maximálně na 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No, stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí je poměrně klid, ale jsou místa, kde byste si měli dát pozor. Je to třeba Ondříčkova ulice v Praze 3, tam probíhají práce na silnici. Mezi Málerovými sady a Bořivojovou ulicí neprojedete a uzavírka tady potrvá do 14. června. V Libušské ulici v Praze 12 je kvůli opravě povrchu vozovky kyvadlový provoz vedený jedním jízdním pruhem. Práce tady potrvají do 18. června. Pozor také v Chorvatské ulici v Praze 10, kde se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. A ještě Olšanská ulice v Praze 3, tady počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné první červnové nedělní jitro. Už za chvíli pro vás máme pár skvělých tipů pro volný čas a o muziku se na Rádiu Praha postará Dua Lipa. A přidají se i Sister Sisters. Je po 8:30 a já vám přeji ten nejlepší poslech.

0: Pěkné nedělní ráno vám všem, je po 8:45 a v nedělní ranní Praze teď pro vás máme pražské tipy a přináší je Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký víkend. Odpoledne plné zábavy, hudby a sportu. Přesně takový bude nedělní rodinný den na výstavišti v Holešovicích. Těšit se můžete na kreativní dílny, sportovní stanoviště, soutěže, interaktivní hry i odpočinkové zóny v celém areálu. Zahrát si můžete i speciální šifrovací hru, vyzkoušíte si virtuální realitu a k tomu všemu vám zahraje i několik kapel. V centru Pragovka v neděli můžete navštívit soutěž amatérských tvůrců robotů. Jejich roboti hledají ztracené plyšáky, uklízejí hračky, vozí ve skladu plechovky a nebo dokonce pomáhají likvidovat následky dopravní nehody. A během první červnové neděle můžete zdarma navštívit stále expozice Národní galerie, a to třeba ve Veletržním paláci nebo v Anežském klášteře. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno se může ještě objevit přehánka, k večeru bude oblačnost ubývat, většinou až do vyjasnění, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr do 7 metrů za sekundu. A doplníme ještě aktuální dopravní informace. Začneme ve Svatoslavově ulici v Praze. U náměstí generála Kutlvašera máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Stále jsou tam hlášené komplikace, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrně také na dalších místech, například v Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulice Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. V ulici Na 50. v Praze 10 je omezení v úseku ulic Průběžná Mukařovská ve směru Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. A kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kivadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem. Omezení tady potrvá do 17. července. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak vítejte na Rádiu Praha, máme pro vás další zprávy se Štěpánkou Martanovou. Štěpánka už je ve studiu, ahoj.
1: Hezké dopoledne. Podle pražských hygieniků v posledních letech přibývá zdravotních problémů z jídla. I na to se zaměřuje Světový den bezpečnosti potravin. Americký pacient nakažený virem Ebola po 2 týdnech opustil kliniku v Berlíně. Testy poslední týden nemoc neprokazovaly. Kanoistka Martina Sadková získala na Světovém poháru v Praze stříbro. A v Praze bude polojasno až oblačno, k večeru oblačnosti bude ubývat a teploty během dne do 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dnes je Světový den bezpečnosti potravin. Kampaň vybízí stravovací zařízení ke spolupráci s kontrolními orgány i samotnými zákazníky. V Praze třeba hygienici. Loni zkontrolovali bezmála 400 podniků na podnět strávníků. 4 z 10 stížností byly oprávněné, jak říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petr Batok.
3: V posledních letech registrujeme nárůst množství podnětů na zdravotní obtíže způsobené konzumací jídla v gastroprovozech. To ukazuje, jak důležité téma to je v hlavním městě, kde je právě velký počet a velká koncentrace stravovacích zařízení.
1: 3 nové sochy zdobí urnový háj na kopci Havlín v pražské Zbraslavi. Vytvořil je akademický sochař Antonín Kašpar. Plastiky pojmenoval trůn, ukřižování a objímání. Umělecká díla stála 2 miliony korun. Do urnového háje se také v podobě repliky vrátila socha vzkřísení od Josefa Axmana. Moravská metropole mění systém parkování v modrých zónách v centru Brna. Už není v neděli zdarma celý den. Ode dneška musí návštěvníci města platit v zóně B za parkování od 17 do 24 hodin. Rezidentů s ročním parkovacím oprávněním se změna netýká. Naopak

0: by jim podle magistrátu měla pomoci. Berlínská klinika Charité po dvou týdnech propustila pacienta s ebolou. Americký lékař, který se nakazil v Demokratické republice Kongo, je v dobrém stavu. Z nemocnice mohla odejít i jeho manželka a 4 děti.
1: Americký lékař se nakazil vzácnou variantou viru a zpočátku byl hodně zesláblý a vykazoval typické znaky nákazy. Pomocí antivirální terapie a dalších opatření se ale podařilo jeho stav zlepšit a testy u něj poslední týden přítomnost viru neprokazovaly, takže mohl být propuštěný. Minimálně do příštího týdne zůstává v Praze na Bulovce další americký pacient, který je po kontaktu s nakaženou osobou bez příznaků, ale ebola má inkubační dobu až 3 týdny. V samotném Kongu podle Světové zdravotnické organizace ještě zdaleka není nemoc pod kontrolou. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Troji v závodu světového poháru vodních slalomářů stříbrnou medaili. V pražském kanále nestačila jen na Australanku Foxovou. V cíli bezprostředně po dojezdu česká reprezentantka neslavila. Proč? Tak to vysvětlila Radiožurnálu Sport.
2: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
0: Neděle bude v Praze polojasná až oblačná, k večeru čekáme ubývání oblačnosti a většinou až do vyjasnění. Teploty taky se dnes dostanou maximálně na 23 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jdeme na silnice Svatoslavova ulice v Praze u náměstí generála Kuttelwaschera. Tady máme problém podobě nehody dvou osobních aut. Projíždějte opatrně. Opatrně také ve Francouzské ulici v Praze 2 mezi křižovatkami ulic Slovenská a Jana Masaryka se pracuje na silnici. Jízdní pruh je uzavřený a jezdí se po tramvajovém pásu s omezením. V tomto místě počítejte ještě do zítřka, tedy do 8. června. V ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. Průjezd je možný pouze ve směru od ulice Bořivojova k Olšanskému náměstí. Omezení tady bude do 14. června. V Libušské ulici v Praze 12 je kvůli opravě povrchu vozovky kyvadlový provoz vedený jedním jízdním pruhem. Práce v tomto místě potrvají do 18. června. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Hezké nedělní a zároveň 7. červnové ráno. Za pár minut pro vás máme ohlédnutí do historie tohoto data s Petrem Jungmanem a stranou nezůstanou ani další hudební pecky. V ranní Praze se o ně postarají Lost Frequencies a Sonderling. Nebo Miles Smith a Niall Horan. Je 9 hodin 5,5 minuty a nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Dobrý den, je neděle, 7. června. Svátek mají Tisové, Luky, Ivety a tady je Petr Jungmann. Základní kámen Nostnicova, později Stavovského divadla, byl položen v Praze na Ovocném trhu před 245 lety v roce 1781. Otevřeno bylo za necelé dva roky. Divadlo zvěčnil v Oscarovém snímku Amadeus režisér Miloš Forman. Právě zde se točila většina divadelních scén. Mozart! Transoceánský parník Lusitania byl spuštěn na vodu ve skotském Glasgow před 120 lety v roce 1906. O 9 let později, během první světové války, ho potopila německá ponorka. Díky této katastrofě pak Spojené státy vstoupily po boku státu dohody do světového konfliktu. Druhý československý prezident Edvard Beneš abdikoval v roce 1948.
3: Rozhodnutí vlády i rozhodnutí mé je neseno jen a jen starostí o šťastnou budoucnost nás všech.
2: Prezident odmítl podepsat ústavu 9. května. Pro Československo tento akt znamenal nastolení totalitního režimu na 41 let. První festival původní rozhlasové hry Prý Bohemia byl zahájen v Mladé Boleslavi před 50 lety v roce 1976. Letos v říjnu v Olomouci se bude konat festival rozhlasové tvorby po 42. Překvapivý izraelský letecký útok na irácký jaderný reaktor Osirak se odehrál před 45 lety v roce 1981. 8 F-16 i hned po startu přeletělo nad soukromou jachtou saúdského krále Husajna. Ten se snažil Iráčany varovat, bez úspěchu. Všech 16 bomb na jejich palubách našlo cíl. Reaktor nedaleko Bagdádu byl těžce poškozen. Jeden z nejhledanějších teroristů světa, tehdejší vůdce Al-Kaidy v Iráku Abu Musa Zarkáví, byl před 20 lety zabit při náletu v severoiráckém městě Bakuba. A 45 je bývalé tenisové hvězdě, která vždycky líp vypadala, než hrála, rodačce z Moskvy Aně Kurnikovové. Jejím partnerem je zpěvák Enrique Iglesias. Spolu mají 4 děti. A já přeju hezkou neděli.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno se může ještě objevit přeháňka, k večeru bude oblačnost ubývat většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia a povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr do 7 metrů za sekundu. A doplníme také aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor ve Svatoslavově ulici v Praze. U náměstí generála Kutlva Šra máme hlášenu nehodu dvou osobních aut. Problému je ale víc. V Sokolské ulici v Praze 2 se pracuje na silnici. Kvůli tomu tam neprojedete pravým místním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením tady počítejte ještě do zítřejšího 8. června. Pozor také v ulici Ondříčkova v Praze 3, kde probíhají práce na silnici, a mezi Málerovými sady a Bořivojovou ulicí neprojedete. Uzavírka tady potrvá do 14. června. A v ulici na 50. v Praze 10 je omezení v úseku ulic Průběžná Mukařovská ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naladte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Je půl desáté, na rádiu Praha hraje chytlavá hudba, vedle mě už tančí Štěpánka Martanová a teď přitančila se zprávami.
1: Hezké dopoledne. Dnes nejezdí přes pražské Štrosmérovo náměstí některé tramvaje. Kvůli údržbě kolejí v křižovatce je přerušený provoz ve směrech Vltavská Kamenická, Vltavská nábřeží Kapitána Jaroše a také v úseku Veletržní palác Vltavská. Omezení se dotýká linek 1, 12, 25 a 34 a skončit má v 15 hodin. Dělníci dokončili novou přístavbu v areálu Koplingova domu v pražských Bohnicích. Azylové centrum, do kterého vedení městské části v posledních 5 letech investovalo přes 14 milionů korun, se tak rozšířilo o 4 byty pro matky samoživitelky. Útoky ruských bezpilotních letounů si na Ukrajině vyžádali 2 mrtvé. Napsal to s odvoláním na úřady agentura AFP. Ukrajinské drony podle webu The Kyiv Independent naopak zasáhly ropné sklady a tepelnou elektrárnu v okupovaných oblastech. V Londýně by se pak dnes měla uskutečnit schůzka zástupců Ukrajiny, Británie, Francie a Německa ohledně dalšího postupu proti Rusku. A hokejisté Vegas ve třetím finále NHL porazili Carolinu 5-4 ve druhém prodloužení a v sérii vedou 2-1. Tomáš Hertl pomohl k výhře gólem a asistencí. Golden Knights si pro druhý bod v sérii došli i přesto, že ztratili 4brankový náskok. A neděle bude v Praze většinou polojasná až oblačná, k večeru ale čekáme ubývání oblačnosti většinou až do vyjasnění. Teploty se dnes dostanou maximálně na 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích, mimo jiné v Praze ve Svatoslavově ulici. U náměstí generála Kutlvašra vyšetřují nehodu dvouosobních aut, stále tam projíždějte se zvýšenou opatrností. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. V ulici K Horkám v Praze 15 opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. Kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením. V ulici Radimova v Praze 6 kyvadlový provoz je tady vedený jedním jízdním pruhem a omezení tady potrvá do 17. července. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po půl desáté, přeji vám vydařený nedělní den Rádio Praha. Nové stanoviště záchranky nebo nová pobočka knihovny i nárůst průměrné mzdy v metropoli. Nejen o tom bude už za pár minut rubrika Týden v Praze. A nechybí ani Miley Cyrus. Let's pretend it's not the end of the world. Taky Calvin Harris a Sam Smith. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Příjemný poslech vám všem.

0: 10:15 dozněla novinka od Sombra. S vámi je Radio Praha, přejeme krásný nedělní den. Záchranka má nové stanoviště. Knihovna pobočku a v metropoli vzrostla průměrná mzda. To je jen malá ochutnávka témat, které do rubriky Týden v Praze vybrala její autorka Štěpánka Martanová.
1: Hezký den. S novým týdnem začal i nový měsíc, červen. Pondělí patřilo dětem, slavili Mezinárodní den. A městská knihovna otevřela svou novou pobočku na Černém mostě. Městská společnost Pražská vodohospodářská pak zahájila rekonstrukci a zvýšení kapacity menší čistírny odpadních vod v přední kopanině. Stát má asi 130 milionů. Praha připravuje vyhlášku, která by umožnila městským částem úplně zakázat používání zábavní pyrotechniky na svém území. Zájem o to projevily třeba jednička, trojka, pětka, šestka, sedmička, devítka a nebo dvacítka. Návrh také omezuje výjimku pro novoroční oslavy. Praha 13 dopravila atletické hřiště u základní školy Jánského. Děti můžou nově využívat třeba plochu pro hod oštěpem a nebo skok daleký. Obnova stála 12 milionů. V úterý odpoledne zastavila na Pražském okruhu provoz u sjezdu z dálnice D1 ve směru na letiště nehoda 4 nákladních vozidel. Jednoho řidiče museli vyprostit z auta hasiči. A o něco později spadlo u pražského letiště Točná soukromé letadlo. Nehodu nepřežili 2 lidé, kteří byli v letadle. Kvůli technické závadě nejezdilo v podvečer metro B mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Nové Butovice. Dopravní podnik nasadil náhradní autobusy a výluka trvala asi hodinu. A aby těch nehod nebylo málo, tak večer ještě srazila ve Vršovicích tramvaj muže a ženu. Oba utrpěli závažná poranění a záchranáři je museli přepravit do nemocnice. Tak opatrně dávejme si pozor. Záchranka má novou výjezdovou základnu. Je v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Nahradila dosavadní provizorní prostory, které už záchranářům nevyhovovaly, a to ani technicky, ani kapacitou. A navíc se na stanovišti navýšil počet posádek na 2. Ve čtvrtek testovali hasiči, záchranáři a policisté záchranu lidí po srážce malé lodi a parníku. Ve vodě bylo 33 figurantů, další zranění byly na palubě parníku. Jednoho z nich z lodi evakuoval vrtulník. Akce se konala na Vltavě mezi železničním a Palackého mostem. V Krči večer zemřel cyklista po střetu s autobusem a příčinu nehody vyšetřuje policie. Statistici zveřejnili, jaká je aktuálně průměrná mzda v metropoli a meziročně vzrostla o víc než 8%. Dostala se na 67 945 korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňska nám prý přibylo ve výplatě v průměru přes 5100 korun. Magistrát zveřejnil upravenou verzi územní studie, která stanovuje budoucí podobu zástavby na brownfieldu Bubny Zátory. Dokument vychází ze 6 let staré studie a k materiálu se můžete vyjádřit do 13. července. A co se dělo o víkendu? Mezi Florou a muzeem nejezdí tramvaje, poblíž křižovatky Vinohradská a Italská ulice staví dělníci kolejový přejezd. Tramvaje od neděle končí na zastávce Italská. V sobotu jsme se mohli podívat do Kramářovy vily. Rezidence předsedu vlády nabídla prohlídku interiéru i zahrad. Běžně nepřístupné prostory jste viděli i v depu Kačerov. Dopravní podnik tam pořádal den otevřených dveří. A v neděli, tedy dnes, se koná tradiční rodinný den hlavního města na výstavišti a přes Štrosmérovo náměstí nejezdí některé tramvaje kvůli údržbě kolejí. A to už je z rubriky Týden v Praze vše. Příjemný zbytek dne a pohodový nový týden přeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat většinou až do vyjasnění, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia a povane slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr do 7 metrů za sekundu. A máme pro vás aktuální dopravní informace. V ulicích Vrchlického a následně Duškova dejte pozor, je to Praha 5. Provoz je tady převedený do protisměru, obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. V Sokolské ulici v Praze 2 se pracuje na silnici a kvůli tomu tam neprojedete pravým místním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením tady počítejte do 8. června, tedy do zítřka. A do zítřka platí platí i další omezení. Ve Francouzské ulici v Praze 2 se mezi křižovatkami ulic Slovenská a Jana Masaryka pracuje na silnici. Jízdní pruh je uzavřený a jezdí se po tramvajovém pásu. A v ulici Blažíčková v Praze 4 se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulice Rabasova a Tilšové je místo až do 10. června neprůjezdné. Jeďte opatrně a my přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Je tady 10. hodina a zprávy na Rádiu Praha je přináší Štěpánka Martinová.
1: Hezký den. Praha 12 chce opravou ulic nedaleko budovy radnice zvýšit bezpečnost chodcům. Po střelbě v americkém Ohio je nejméně 12 zraněných, dva z nich jsou v kritickém stavu. Čeští volejbalisté porazili v Evropské lize Norsko 3-1 na sety a v Praze bude polojasno až oblačno, postupně bude oblačnost ubývat a teploty do 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Radnice Prahy 12 vybrala stavební firmu na opravu dvou ulic v blízkosti městského úřadu. Přestavba má zvýšit bezpečnost chodců. Rekonstrukce ulic v Potočkách a na Havránce má trvat do konce června. Radnice za ní zaplatila víc než 4,5 milionu korun, říká místostarostka Lenka Vedrelová z Hnutí ANO.
3: Důvodem realizace je zvýšení bezpečnosti chodců, kteří se doposud často pohybovali ve vozovce anebo využívali vyšlapanou cestu v trávě. Nyní půjdou pohodlně po chodníku, na který bude navazovat přechod pro chodce.
1: Na pražské Letné se dnes po třetí roztočí historický kolotoč pro Ninu. Charitativní akce připomíná Světový den boje proti rakovině mozku a pořádají nadační fond Nina. Od 11 do 17 hodin bude kolotoč zdarma pro děti a doplní ho řada dalších aktivit, třeba výroba poštovních známek anebo architektonický workshop. Smyslem akce je zvýšit povědomí o tomto onemocnění. Po včerejším výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našel policejní pyrotechnik zřejmě po domácku vyrobenou zábavní pyrotechniku. Výbuch zranil dva lidi, jednoho musel vrtulník transportovat do popáleninového centra Pražské vinohradské nemocnice. Příčinu exploze a následného požáru dál vyšetřují policisté, říká jejich mluvčí Jan Bílek.
4: Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a byla převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté. Obyvatelé domů se mohli vrátit do svých bytů, další nebezpečí již nikomu nehrozí.

0: Méně 12 lidí zranila střelba poblíž komunitního festivalu ve městě Toledo v americkém státě Ohio. Dva zranění jsou v kritickém stavu. Podle zástupce policejního náčelníka pravděpodobně dva lidé stříleli po sobě. Policie po nich pátrá. Obyvatele vyzvala, aby se místu činu vyhýbali, dokud neukončí jeho ohledání. Podle webu stanice CNN Spojené státy za letošní rok zažily nejméně 170 případů masové střelby. Za tu považuje incidenty, při kterých jsou zasaženi nejméně 4 lidé. Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory. Se severským soupeřem sice ztratili první set, ale nakonec vítězili 3-1. O omlazeném národním týmu mluvil po utkání zkušený Milan Moník.
1: Po prvním setu jsme ty zbraně nesložili a ukázali jsme sílu našeho týmu. My starí, co jsme tam byli, tak jsme podrželi mladý a vlastně naopak ty nám to vrátili skvělou hrou i v takových kritických situacích.
0: Neděle bude v Praze polojasná až oblačná, k večeru čekáme ubývání oblačnosti, většinou až do vyjasnění. Teploty se dnes dostanou maximálně na 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: No a přesuneme se opět na silnice. V Libošské ulici v Praze 12 je kvůli opravě povrchu vozovky kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 18. června. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. A v Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. Stejně dlouho potrvá omezení i na dalším místě v Sulické ulici v Praze 4, kde je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulice U Krčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Je 5 minut po 10. hodině, krásný nedělní den vám všem. Sanitka naděje plní přání těžce nemocným lidem. Často jsou to tak jedny z posledních společných zážitků rodin nebo blízkých. Spolek včera oslavil druhé narozeniny a za tu dobu pomohl vyplnit přes 80 přání. Reportáž nabídneme už v 10:30. A ve víkendové Praze pro vás máme i další vybranou muziku. V příštích chvílích tak nechybí ani Taylor Swift.

Anneke Avens. Dobrý poslech vám přeje Vlade Malošík.

0: s vámi víkendová Praha, 10 hodin 16 minut, to je aktuální čas a k dnešnímu dni patří datum 7. června. Až do 23. června můžete na různých místech zažít Mezinárodní festival Tanec Praha. Letos celkově přivítá umělce z 12 zemí světa, v Praze uvede festival 20 představení, další jsou pak naplánována v regionech. Představí se nejvýraznější umělci z řad choreografů i tanečníků a mnohdy originální přístupy vám zajistí jedinečné zážitky. Kromě hlavního programu je připravený i ten doprovodný v podobě workshopů vedených předními osobnostmi účinkujícími na festivalu. Více v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly. Praha je nej.
2: V centru Prahy najdete místo, kde se pivo vaří už více než 520 let. Legendární pivovar U Fleků patří mezi nejstarší, nepřetržitě fungující pivovary na světě. První zmínka o něm pochází už z roku 1499. Současný název získal až podle Jakuba Flekovského, který podnik koupil v 18. století. A zajímavé je, že se tu dodnes vaří stejné

0: jdeme na silnice, máme pro vás aktuální dopravní informace z Prahy a okolí. Začneme na D8, 25. kilometr ve směru do Prahy. Tady dejte pozor na odstavené porouchané nákladní auto. A teď do pražských ulic. V Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. V ulici na 50. v Praze 10 je omezení v úseku ulic Průběžná Mukařovská ve směru Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. A ještě Vinohradská ulice v Praze 10, tady probíhají práce, stavební práce a kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Obvykle lidé k narozeninám dárky dostávají. Sanitka naděje je naopak darovala. Projekt, který pomáhá plnit přání vážně nemocným lidem, nebo třeba těm, kdo jsou upoutaní na lůžko, včera oslavil druhé narozeniny.
1: Bílá ambulance z Polepy právě přijíždí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Jdeme ven, Patriku.
4: No čau, ahoj. No ahoj, je tady i táta.
5: Paní Michala, jsme tady kvůli švagrovi Patrikovi, který má Huntingtonovu chorobu, už na tom není moc dobře, ale miluje kamiony a chtěla jsem mu splnit to přání, aby prostě se ještě podíval.
6: A tady o to přání vás teda nějak poprosil, nebo to je
5: ne,
6: nápad váš?
5: Můj nápad.
6: Jak vůbec přišel na kamiony, na nákladňáky ve svém životě?
5: Já si myslím, že miluje kamiony už od jakživa, jezdil vlastně jakou dobu. Myslím si, že to je jediná věc, která ho asi těší. Já budu ráda, když ho uvidím se smát.
7: My tě dáme rodině, my pojďme za váma, kdyby cokoliv na nás jim hukneš, jo?
8: Ano, Paťo, dobrý?
7: Dobrý.
8: Tak si to užijte hezky.
9: Děkujeme. Tomáš Moravec, jeden z posádky, záchranář, který přijel s sanitkou naděje.
10: Naše akce je tohleto vlastně třetí. Většinou zajišťujeme, že klienty, kteří jsou třeba v posledním stádiu rakoviny a tam opravdu člověk toho klienta musí hlídat. Dělám to už nějakých 32 let, jako jezdím se sanitkou, takže už člověk je na něco zvyklý.
9: Takže hlídáte prostě přesně to, jestli se nezhoršuje, když se
10: přesně
9: zhoršuje, tak můžete zasáhnout.
10: Přesně a tak.
9: Proč se toho účastníte?
10: Těm klientům nebo rodinám chceme splnit aspoň to jejich poslední přání, že dostanou toho člověka na to, v čem žil a co ho bavil.
9: A co dál si lidé kromě třeba výletu za kamiony přejí?
11: Často jsou to přání taková ta jako obyčejná, na oslavu za rodinou domů, nebo se podívat třeba do rodného města. Pak jsou tam fotbaly, hokeje, koncerty.
9: Přibližuje Pavla Jarošová, zdravotní sestra ze sanitky Naděje.
11: Je pravda, že každý z těch přání ve mně něco zanechalo. Ale prostě na přání s Nikolkou na koníky na to životě nezapomenu. Šlo o 24-letou slečnu po transplantaci plic, která se ukázalo časem, že se úplně jako nevyvedla a bohužel to prostě dopadlo tak, že už tady s náma není. Už se to vědělo hlavně, takže to bylo jako pro všechny takový vypjatý a pořád jsem jenom brečela.
9: Celkem sanitka Naděje splnila sen víc než 80 lidem a nakonec i ona ke svým narozeninám jeden dárek dostala.
12: Tyto záchranné vozy požehnají svoji mocí a radostí.
9: Kněz Jakub Karel Berka na pražském náměstí Míru požehnal dalším vozidlům, které přání budou plnit.
12: Na věky věku. Amen.
9: Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
13: Víkendová Praha.
14: A Vláďa Maloší.
0: A ve víkendové Praze přidáme aktuální dopravní informace. Začneme na D6 na 9. kilometru na trase od Karlových Varů do Prahy. Tady je odstavené porouchané auto, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A podobný problém máme taky stále na D8. A to na 25. kilometru ve směru do Prahy. Tady je odstavené s poruchou nákladní auto. Opatrně také v pražských ulicích, kde máme komplikace například v ulici K Horkám v Praze 15. Opravují tady most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kyvadlový provoz je tady vedený jedním jízdním pruhem. Omezení tady potrvá do 17. července. Šťastnou cestu.
13: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
14: Viny.
13: Každé pondělí na Rádio Praha.
14: Na Rádio Praha. Zpátky do 80. Dire Straits a Brothers in Arms. Viny. Nebo Supertramp. Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: Tohle byl Martin Garrix a Dean Lewis na rádiu Praha krátce po 10:45. V nové budově Pražského národního muzea můžete stále navštívit fotografickou výstavu Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků v 9 kategoriích, které posuzovala 7členná mezinárodní porota. Ta z nich vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů a jedná se o oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý rok. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od 80 autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. Souběžně s hlavní soutěží se koná už 5. ročník soutěže Czech Photo Junior pro mladé autory ze základních a středních škol, kteří zaslali přes 1500 snímků. Výstava Czech Press Photo 2025 potrvá až do 30. listopadu. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme mimo Prahu, konkrétně na D6, na 9. kilometru ve směru od Karlových Varů do Prahy. Dejte pozor na odstavené porouchané auto. Na D7 se vydáme trošku dál od Prahy směrem na Chomutov. Mezi 64. a 5. a 65. kilometrem dejte pozor, je tady nehoda a převrácené osobní auto po havárii komplikuje průjezd místem, tak velmi opatrně v tomto místě. D8 na 3. až 3. a 5. kilometru ve směru do Prahy, dejte pozor, je tady hlášený předmět na vozovce. No a komplikace, ty jsou na D8 na 25. kilometru ve směru na Prahu, tady je odstavené porouchané nákladní vozidlo. Taky tady projíždějte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tohle byly Maroon 5, teď už je tady Štěpánka Martanová a na Rádiu Praha přináší zprávy v 11 hodin.
1: Hezké dopoledne. Pražský dopravní podnik dnes kvůli údržbě omezil provoz tramvají přes Štrosmérovo náměstí. V Arménii lidé volí nový parlament, rozhoduje se o dalším směřování země. Na trénink českých fotbalistů před mistrovstvím světa přišli do Mansfieldu stovky fanoušků a v Praze bude polojasno až oblačno a teploty maximálně 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dnes nejezdí přes Štrosmérovo náměstí v Praze některé tramvaje. Kvůli údržbě kolejí v křižovatce je přerušený provoz ve směrech Vltavská Kamenická, z Vltavské na nábřeží Kapitána Jaroše a v úseku Veletržní palác Vltavská. Omezení se dotýká linek 1, 12, 24 a 34. Skončit má ve 3 hodiny odpoledne. Dopravu v Holešovicích naopak posílila tramvaj číslo 35. Dělníci dokončili novou přístavbu v areálu Koplingova domu v pražských Bohnicích. Azylové centrum, do kterého vedení městské části v posledních 5 letech investovalo přes 14 milionů, se tak rozšířilo o 4 byty pro matky samoživitelky. Praha 8 plánuje i další rozvoj areálu, pokračuje jí mluvčí Martin Šelek.
3: V roce 2026 je plánovaná kompletní rekonstrukce střechy hlavní budovy, která představuje další významnou investici do budoucnosti celého objektu.
1: Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, která je s popáleninami v pražské Vinohradské nemocnici, a taky mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení. Dva a půl milionu voličů dnes v Arménii může hlasovat v parlamentních volbách. Ty rozhodnou o osudu vlády premiéra Nikoli Pašiněma i o dalším směřování země. Jeho oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
4: Pro Arménii je to historický moment. Nejsou to jen volby o příští vládě, ale o celém příštím směřování země. O tom, jestli chceme být moderní demokratickou zemí nebo se vrátit na oběžnou dráhu Ruska.
5: Soudí bývalá poslankyně.

0: Mě dnes šéfka lidskoprávní neziskové organizace Gayane Abrahamyanová. Opoziční strany, tak jako například Silná Arménie, vedená ruským oligarchou arménského původu, se nijak netají svými prokremelskými postoji. Před volbami čelila země masivní desinformační kampani, která se snažila vyvolat strach a přitáhnout voliče k proruským opozičním stranám. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté poprvé trénovali v Mansfieldu, kde budou mít v době mistrovství světa základnu. Na otevřený trénink národního týmu dorazily stovky fanoušků, včetně těch českých, převážně žijících ve Spojených státech. Brankáře Matěje Kováře až takový zájem překvapil.
2: Asi nikdo z nás to nečekal, že přijde tolik lidí na první trénink.
3: Určitě si myslím, že to vždycky pomůže, když tady vidíte lidi z naší země, takže je to určitě fajn. Jsme rádi, že došlo tolik lidí nás podpořit a že o to je zájem a že o nás je zájem.
2: První trénink si myslím, že se vydařil a samozřejmě po té cestě ještě jsme trošku rozlámaní, ale užili jsme si to.
1: Neděle bude v Praze polojasná až oblačná. K večeru čekáme obývání oblačnosti většinou až do vyjasnění. A teploty se dnes dostanou maximálně na 23 až 25 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme na D6 na 9. kilometru ve směru od Karlových Varů do Prahy. Tady máme problém v podobě odstaveného porouchaného auta. Komplikace zůstávají i na D7 ve směru z Prahy na Chomutov mezi 64. a 5. až 65. kilometrem. Je tady po nehodě převrácené osobní auto, projíždějte velmi opatrně. Opatrně taky na D8, tady máme hned dvě komplikace. Čtvrtý až 3,5. kilometr ve směru do Prahy, tady máme hlášený předmět na vozovce bez dalšího upřesnění. A pozor si dejte na D8 i na 25. kilometru ve směru do Prahy, je tady odstavené porouchané nákladní auto. Dobře, dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Je 11 hodin a bezmála 6 minut, stále si společně užíváme nedělní a taky 7. červnový den. Osmi veslice pražské Dukly může dnes po 44. ovládnout primátorky, tedy tradiční veslařský závod centrem Prahy po Vltavě s více než stoletou tradicí. Na naší Novonábřeží se za naším reportérem vydáme už za necelou půl hodinu. A za okamžik ve víkendové Praze přidáme taky další hity. Je tady kapela Muse. Amy McDonald. Nebo Eva Farna s kapelou Mirai. Já jsem Vláďa Mlošík a přeji vám pohodový poslech.

0: S vás na Rádiu Praha nemůžu oslovit jinak než přátelé. No a se svými přáteli se dnes můžete setkat třeba i na zajímavé akci. Dnešní odpoledne můžete strávit od 13 do 19 hodin na výstavišti v Holešovicích. Rodinný den tady slibuje pestrý open air program. Jeho součástí je třeba hudba, divadlo, sportovní i tvořivé aktivity, inspirace pro trávení volného času i bohatá gastrozóna a pouťové atrakce. Pro děti budou připravené hry a nejrůznější aktivity. Space Buzz raketa s virtuální realitou nabídne cestu do vesmíru a otevřené bude také Maroldovo panoráma. Podrobnosti najdete v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme na D6 na 9. kilometru ve směru od Karlových Varů do Prahy. Dejte pozor, je tady odstavené porouchané auto. Na D7 máme nehodu, a to dál od Prahy ve směru z Prahy na Chomutov na 64. a 5. až 65. kilometru je nehoda osobního auta, vozidlo skončilo po nehodě převrácené, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Pozor taky na D8, kde máme hned dva problémy. Na 4. až 3.5. kilometru ve směru do Prahy je hlášený předmět na vozovce bez dalších podrobností. A na D8 na 25. kilometru ve směru do Prahy dejte pozor na odstavené porouchané nákladní auto. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Je 11:30, s vámi je stále víkendová Praha, přejeme krásný nedělní den. Pražské centrum v okolí Vltavy hostí už třetím dnem tradiční veslařské primátorky. Finálové závody osmi veslic a jednotlivců na skifu sleduje na Rašínově nábřeží i reportér Tadeáš Skalický. Přeji dobré dopoledne ještě stále.
1: Krásný den od Vltavy.
0: Tadeáši, jak to teď vypadá na Vltavském nábřeží? Kolik přilákal 113. ročník primátorek diváků?
1: Myslím, že nižší tisíce, je jich tu skutečně hodně, jednak na improvizovaných tribunách, ale taky přímo na náplavce hned u břehu Vltavy jsou fanoušci a diváci veslování a sledují docela v pěkném slunečném počasí, i když je tady u Vltavy trochu větrno, dost dobré výkony, které se zatím povedly, každopádně teď je ta chvíle, kdy jsou na trati ti nejlepší dospělí závodníci, během dopoledne proběhly veškeré finálové závody, jak dorostenců, tak juniorů, no ale fanoušci jsou nejenom na náplavce, ale můžou sledovat veslařské primátorky třeba i ze železničního mostu, který je právě těsně před cílem, anebo taky z dalšího mostu, který je už právě, respektive není součástí té trati, ale je to most Palackého. No a teď je tady fanoušků skutečně hodně, sledují tedy samozřejmě pražské primátorky.
0: Zaměřme se ještě na výsledky. Finálové jízdy veslařských primátorek už mají za sebou ženy. Jak to dopadlo a jaký bude další program?
1: V ženském skifu obhajovala titul Anna Šantrůčková, respektive neobhajovala, protože dnes je tady jen v roli divačky a to znamená, že ta největší favoritka na vítězství dnes na startu nebyla. No a to znamenalo výhodu pro vloni stříbrnou Elu Boldišovou, která tenhle závod ovládla, no a získala tak tu podolskou stuhu pro vítězku ženského skifu. No a ženská osmiveslice tu znovu po roce ovládl pražský Olymp. Za malou chvíli už budou startovat muži, konkrétně to bude nejdřív skif, tedy závod jednotlivců, poté od 12 hodin hlavní závod pražských primátorek, tedy závod mužských osmi veslic, ve kterých bude vítězství obhajovat už čtvrté vítězství v řadě pražská Dukla, jedna z posádek pražské Dukly, která bude dnes na startu. Dohromady má Dukla už 43 titulů a je samozřejmě rekordmanem v počtu triumfů tady na tomto slavném tradičním pražském závodě.
0: Ano, tolik tradiční veslařské primátorky a z Rašínova nábřeží náš sportovní reportér Tadeáš Skalický. Tadeáši, díky, hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Praha žije sportem.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Stále jsou komplikace dál od Prahy na D7 ve směru z Prahy na Chomutov mezi 64. a 5. a 65. kilometrem. Dejte pozor, havarovalo tady osobní auto a skončilo převrácené. Opatrně i na dalších místech, například v Sokolské ulici v Praze 2 se pracuje na silnici. Kvůli tomu tam neprojedete pravým místním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S tady počítejte do 8. června, tedy do zítřka. A do zítřka platí i další omezení. Ve Francouzské ulici v Praze 2 se mezi křižovatkami ulic Slovenská a Jana Masaryka pracuje na silnici. Jízdní pruh je uzavřený a jezdí se po tramvajovém pásu. V tomto místě tedy s omezením počítejte taktéž do 8. června, čili do zítřka. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Rádiu Praha dozněli M People, je 11:45. Hostem Kateřiny Kubalové v pořadu Až na dřeně dnes bude pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa, mluvil se spoustou lidí a zejména na poláru prošel velkou osobnostní proměnou. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt, o tom všem pohovoří na Rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v poláru. Dne. Dobrý poslech i chuť k nedělnímu oběru vám přeje Vláďa Malošík. A teď aktuální informace z dopravy D7, tam máme stále komplikaci dál od Prahy ve směru z Prahy na Chomutov, konkrétně mezi 64. a 5. a 65. kilometrem. Havarovalo tady osobní auto, po nehodě zůstalo převrácené na střeše, projíždějte proto velmi opatrně. No a komplikace ty zůstávají také v ulici Blažíčkova v Praze 4, tady se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulice Rabasova a Tylšové je místo až do 10. června průjezdné. V ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. Průjezd je možný pouze ve směru od ulice Bořivojova k Olšanskému náměstí. Omezení tady bude do 14. června. A v Libušské ulici v Praze 12 je kvůli opravě povrchu vozovky kyvadlový provoz vedený jedním jízdním pruhem. Práce tady potrvají do 18. června. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Nedělní poledne tady na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy a přináší je Štěpánka Martanová.
1: Hezké poledne. Projektanti by měli pražskou radlickou radiálu navrhnout větší částí podzemí. 2,5 milionu Arménů ve volbách rozhoduje o budoucnosti země. Kateřina Beková vyhrála na světovém poháru ve vodním slalomu v Troji časovku K-crossu. A dnes bude v Praze oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přehánky, denní maxima 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Plánovaná radlická radiála v Praze by měla vést hlavně v podzemí. Rozhodli o tom zastupitelé hlavního města, kteří upravili zadávací podmínky pro vznik projektové dokumentace. Tunely budou dohromady dlouhé 4 kilometry, celkové délky radiály 5,5 kilometru. Praha tímto rozhodnutím otevřela cestu k vyhlášení výběrového řízení na firmu, která projekt připraví, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Tím podstatným prvkem toho plnění je komplexní projektová příprava té stavby zahrnující dokumentaci pro povolení záměru, zajištění inženýrské činnosti, posouzení vlivu na životní prostředí, to znamená EIA, a provedení podrobného geotechnického průzkumu.
1: Stavba radlické radiály má stát zhruba 35 miliard korun, kdy práce začnou, ale není jasné. Soukromá expediční základní škola podala správní žalobu kvůli ukončení pokusného ověřování takzvané kombinované výuky na základních školách. Ministerstvo školství konec oznámilo na konci května. Testování mělo původně trvat do června roku 2028. Teď má skončit už ke konci tohoto školního roku. Režim školy se skládal ze 3 týdnů distančního studia a 1 týdne společné expedice. Pomáhal třeba mimořádně nadaným dětem anebo žákům v náročných rodinných situacích. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě. Dokument má k dispozici server iRozhlas a Radiožurnál.
4: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Arménie vybírá své zástupce do parlamentu. Favoritem voleb je podle průzkumu dosavadní premiér Nikol Pašinjan, který slibuje další zbližování se Západem. Jeho vládu ale poškodila ztráta Náhorního Karabachu v krátké válce s Azerbajdžánem před 3 lety. Část opozice i proto volá po obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
5: Jak po příchodu do volební místnosti řekl obhájce premiérského úřadu Nikola Pašinjan, věří, že volby se odehrají spořádaně a občané vyjádří svobodně svůj hlas. Pokud vyhraje, bude jeho vláda pokračovat v reformách a posilovat demokratické principy. Pro běžné lidi představují volby složité rozhodování mezi vzdálenou evropskou budoucností a bezprostředními ekonomickými dopady.

0: kterými hrozí Rusko v případě, že v prozápadní orientaci bude Arménie pokračovat. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Kateřina Biková vyhrála na světovém poháru ve vodním slalomu v Troji časovku kajakrosu. 23letá česká reprezentantka zvítězila s náskokem 0,7 sekundy před Němkou Ricardou Funkovou. Páté místo obsadila Tereza Kneblová, Olga Samková uzavřela první desítku pořadí. A v Praze bude dnes oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat, většinou až do vyjasnění a denní maxima 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Připomínám komplikace na D7 ve směru z Prahy na Chomutov mezi 64. a 5. až 65. kilometrem. Projíždějte velice opatrně, před časem tady havarovalo osobní auto, po nehodě skončilo převrácené na střeše. Opatrně také na D8 na 28. a 5. kilometru ve směru do Prahy, tady je odstavené porouchané auto. Komplikace máme také v Praze, například v Sulické ulici v Praze 4 konkrétně. Je tam vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu, mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a Přednádražím je provoz pouze ve směru z centra, omezení tady potrvá do 30. června. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
5: Vyrostl v Brně, vystudoval pedagogiku a ještě později sociologii. Léta působil jako televizní moderátor. Natočil řadu dokumentárních filmů, napsal řadu knih a podnikl mnoho expedic. Mezi nejznámější patří ta na severní pól či přechod Grónska. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli Petr Horký. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Petr Horký. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste sebou přinesl blok s Reinholdem Messnerem, což je člověk, kterého vy jste před pár dny doslova naposledy přivedl do Prahy a který vás celoživotně ovlivňuje. A já vlastně celou dobu přemýšlím nad tou akcí, která se jmenuje Final Expedition. To final, ta konečnost toho, je těžká, působivá. Jak vy to vnímáte a jak on to vnímal?
2: My jsme se o tom bavili samozřejmě i s Reinholdem Messnerem a s jeho ženou Dianou, i s Honzou Trávou Trávníčkem, se kterým jsem to pořádal společně ty poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice. A vlastně to je úplně v pohodě. Ve chvíli, kdy člověk jako odstřihne ten patos a ten strach, který máme z toho, že všichni jednoho dne umřem, tak je to pak vlastně úplně v pořádku. Prostě vy i já umřem. Všichni, co nás poslouchají, jednoho dne umřou. To neříkám nic, co by nikdo nevěděl. To říkáme něco, co všichni víme. A většina lidí hraje hru na to, že jsou nesmrtelní. A považují za neslušné o smrti a o konci mluvit, protože to je přece znejišťující, takže se všichni jako chováme, jako by jsme byli nesmrtelní a tak spokojeně se trváváme v toxické práci, v nepřijatelných vztazích, v nesnesitelných podmínkách, protože furt máme pocit, že ono se to třeba potom někdy spraví a když tak je to jedno. Ve chvíli, kdy si řeknu, není to jedno, protože můžu umřít dneska, zítra, nebo za rok, nebo za 10, nebo za 20 let, nebo nevím kdy, ale že prostě jednoho dne umřu, tak potom se trvávat v neřešitelných nebo obtížných, hnusných, špatných situacích bez toho, že bych se aspoň pokusil to zlepšit, je vlastně naprosto iracionální krok. Nechme stranou, že to je emočně divný, že to je těžký. Z hlediska racionality je to vlastně kravina. No a teď, když toto vztáhnu na druhou stranu, Messnerovi letos bude 82 let, reálně ví, že jeho čas se krátí, o tom mluvil normálně před lidmi, kde říkal, jako říkám bez lítosti, že prostě vím, že okamžik mé smrti je výrazně blíž, než byl před 10, 20, 40, 50 lety a vím, že brzy umřu. Takhle to prostě je a tím pádem teď tady nejsem proto, abych lidi něčeho litoval, ale abych naplnil ty zbývající dny něčím, co mi dává smysl. A chci ještě naposledy přednášet v zemích, kam mě pozvou, tak udělal projekt The Final Expedition, poslední expedice, říká, to je moje cesta kolem světa, kam mě pozvou, tam přijedu, odpřednáším přednášky a už se tam nevrátím.
1: Na co se ho třeba lidé nejvíc ptají? Ptali tedy.
2: Hodně se ptají na Everest, hodně se ptají na solo výstup na Everest a na první výstup na Everest bez kyslíku společně s Petrem Abelerem v 78. roce. To je taková jako hřivna nebo zlatý grál toho messnerovského příběhu, který je jinak plný různých superlativů a první na světě, nejdelší, nejvyšší, nejzálenější. Hodně se ho ale taky ptali na neúspěch. To se mně hodně líbilo. Například jsem byl u setkání českého býce MMA Jirky Procházky a Reinholda Messnera a moc se mi líbilo, jak si spolu povídali o tom, jak zpracovávat vítězství a jak zpracovávat prohru nebo neúspěch. A Messner k tomu říká nádhernou věc, zase o tom se dá mluvit hodiny. Já se pokusím jako vymačkat tu šťávu jako úplně na podstatu. Říká, úspěch je nutný proto, aby člověk mohl, aby byl známější, aby s nás sehnal peníze na svoje projekty, aby zbuzoval větší zájem lidí, ale lidsky mě nijak neposune. Neúspěch je hrozně důležitý, protože narážím na svoje limity a stojím před otázkou, chci na sobě pracovat, chci se zlepšit. Co jsem zkazil, co jsem udělal špatně, co bych měl na sobě změnit. Takže když to k sobě pustím, tak mi to lidsky spraví a pomáhá mě to posouvat se dopředu. Potřebujeme oboje. Když budu mít jenom neúspěchy bez jakéhokoliv úspěchu, sebere mi to motivaci, ztratím pozornost lidí, ztratím zájem veřejnosti. Když budu mít jenom úspěchy, ztratím myšlenku sám nad sebou, podlehnu iluzi, že jsem dokonalý a bezchybný, začnu dělat chyby a zase skončím špatně. Potřebujeme oboje. To jsou skvělé věci, podle mě.
1: Kdy vy jste se začal nad vlastní konečností, třeba nad tou smrtí, o které jsme mluvili před chvílí, zamýšlet jinak? Kdy jste nebyl tím nesmrtelný? Kdy to přišlo?
2: To jsou dvě fáze. První je, když mi v 6 letech umřel táta, tak jsem pochopil, že je na světě smrt a že to přijde a že to může být a že se to asi týká i mě a taky maminky a ostatních v mým okolí. Ale druhá věc je, tohle je jako smutná kapitola, a druhá věc je zase nesmrtelnost kluka v pubertě a nesmrtelnost mladého dospívajícího muže. Já když se zpětně podívám na některé moje expedice, na některé moje mejdany, na některé moje nápady, co jsem skutečně zkusil některý jsem dokonce i udělal a přežil jsem je, tak prostě tamto vědomí smrtelnosti přišlo až mnohem později. A myslím si, že v tomhle, nevím, jak to mají ženy, ale u chlapů 50 je zajímavý věk a i když bych byl jako hodně velký optimista a opíral bych stárnutí o moji zkušenost s Miroslavem Zikmundem, který zemřel ve 103 letech v poměrně jako bdělé a fungující pozornosti ještě, jako úplně fungující chlap, tak i kdybych si toto říkal, tak už prostě od 50 dál to mám blíž k té smrti, než k tomu tomu narození. A to člověka jako nějak přesměruje, aby začal některé ty věci přehodnocovat, pokud je do té doby do té hlavy nedostal. Ale vlastně, jak se o tom bavíme, pamatuju si, jak právě s Miroslavem Zikmundem, tomu bylo nějakých 92, jsme si spolu tak zapovídali o smrti, jak umře on, jak umřu já, co si myslíme, co bychom chtěli, aby blízcí, co s tím, co jsme vybudovali, vytvořili, našetřili, nás hromáždili. Byla to hrozně pěkná debata, velmi otevřená, velmi přátelská. A po té debatě, která trvala hodinu, dvě, mě Mirek Zikmund říkal: Petře, víte, že jsem si ještě s nikým nikdy nepovídal o smrti? A říkám: Mirku, když vám je 92, to mě neříkejte, že jste tam to hledisko nepustil. On říkal: já jsem na to ještě neměl čas.

0: až na dřeň.
1: Jak moc pro vás bylo určující právě to, že ten tatínek odešel?
2: To asi pro každýho. Ty zážitky z dětství nás všechny nějak směrují, nějak nás ovlivňují. Já jsem si tehdy udělal takový jako pravidlo, že teď v té rodině musím být chlapem já a že teďka to jako budu řešit. Já převezmu ty chlapské role, což je u 6letýho kluka kravina. Nějakým způsobem jsem si tím...
1: Že to víte jako dospělý.
2: Jasně, přesně. A tak mě to v té době i pomohlo nějak překonat to hoře nebo ten žal, který tam byl, protože jsem měl nějaký cíl, nějaký smysl toho, co mám dělat. A samozřejmě, že mi to i nějakým způsobem ovlivnilo, že jsem měl a mám v sobě nějakým způsobem takovýho toho ochranitele, který ale chce být chválený. Jo? To je takový nepříjemný, protože ochranitel je vždycky fajn. Ale jestliže ten ochranitel furt čeká jako a teď to oceň, teď jsem ti pomohl. Tak to je vlastně jenom trošku vydírací, trošku manipulující a není to úplně jako vždycky pohoda. A tak vlastně mě to nějakým způsobem vede celý život. Já jsem přesvědčený, že jakýkoliv bolesti nebo jakýkoliv traumata v životě mají smysl, pokud s nima pracuju. Pokud je dokážu proměnit v něco, co by mě mělo růstově posouvat kupředu. Takže nějakým způsobem jsem se s tímhletím tématem snažil pracovat jako celý život, i ve svém věku 53 let, a abych o tom věděl u sebe a abych mohl třeba říct, když o vás dneska pečuju, prosím vás, kdyby vám to lezlo na nervy, tak řekněte, já vím, že já to mám jako problém, já to dělám, i když nechci, jako, ale rád o vás budu pečovat. Jo? Tak, takhle stejně můžu mluvit s kamarádama, s přátelama, s lidma v pracovním týmu, kde prostě jim můžu všem neskonale lézt na nervy a přitom já můžu mít pocit, jak strašně všem pomáhám. A i když jim bude blbý, mě to třeba říct, ale když jsem schopen jim říct, poslechněte, já vím, že mám tenhle trošku problém, když vám to bude příjemný a mě taky, tak pojďme. A když vám to poleze na nervy, tak se klidně ozvěte, já to umím. Takže takhle nějak si myslím, že mi to celý život vede. A otvírá mi to téma tak přemýšlení, na debatu s lidmi, na blízkost s lidmi.
1: Která témata vás teď třeba nejvíc napadají? Co ve vás nejvíc
2: teď
1: rezonuje?
2: Hodně přemýšlím o lidské hlouposti z hlediska jeho evolučního významu, že si říkám, k čemu je? Na světě je. Je tu, nějaký musí mít smysl. Není to jenom určitě slepá cesta, když je to prostě přítomný. Aha. Nejchytřejší humanoid taky nepřežil. Jo? Jako Homo sapiens není nejlepší verze humanoidů a nejchytřejší verze humanoidů, která to byla. Takže být nejchytřejší evidentně není to nejlepší, co člověk může být. Tak k čemu ta blbost je dobrá? Tak
1: jsem si tak pohrával. To je zajímavý.
2: Nebo přemýšlím o lásce, zase technicky, jestli jako, jasně, romantika, láska, máme květen, jo, prostě pusinky, objímání, srdíčko, bezva, no, nic proti tomu. Ale jako čistě technicky, má to skutečně smysl? Je to skutečně výhoda? Žijeme ve světě, kde se objevuje prostě pragmatismus, asertivita, dobře, vy něco chcete, ale uvědomte si, moje potřeby jsou jiné, půjdeme jinudy. Jo? Takový ten neústupný tlak, kam to prosazovat po svým, už i v politice se lhání říká pragmatismus, že jo, prostě. Tak jak to je? Je efektivnější ta politika, když se ti pragmatici dostávají do světového vedení? A nebo fakt ta láska, kromě těch sladkých řečiček, je i efektivní? A na to jsou data, na to jsou výzkumy. A dají se dohledat. A je to strašně zajímavý. A dají se z toho jako vytahovat určitý věci. Tak to je třeba další téma, který mě zajímá.
1: Tak si říkám,
2: a mám jich milion jako dalších.
1: No, to předpokládám, jak vás tak poslouchám. Tak si úplně představuju toho 4-5letého chlapečka, malého Péťu, jestli vám tak říkali.
2: No,
1: a
2: no,
1: jestli jste byl takhle zvídavý už jako ten malý kluk.
2: Asi jo. U nás doma se mluvilo o věcech otevřeně, maminka podporovala zvídavost svých dětí, takže to tak nějak asi přirozeně šlo. A já jsem zvědavý člověk a chci vědět věci a jsem učitelský. To jako bohužel s tím se dá nic dělat, já rád i dělám chytrýho. Tak s tím se musí moje okolí nějak popasovat prostě. Nebo mě varovat, nebo přibrzdit. Jako.
1: Jak se teď zpětně díváte na to své v vozovkách hvězdné moderátorské období, kdy jste byl na té televizní obrazovce, no, populární, slavný a vlastně tehdy poprvé ve svém životě.
2: Tak je to 100 let zpátky, tak na to koukám.
1: Je to jako úplně jiná etapa? Jako,
2: jo, bylo to vlasatý, tady ta plešatá hlava prostě dělala asi po ramena, jo, to bylo všechno jinak. A koukám na to, že to byl takový krásný dárek, co jsem dostal, protože jsem zažíval tu proměnu, že ten svět na mě začíná koukat jinak, lidi na mě začínají mluvit, začínají mě oslovovat a to klíčové, že to jde, že lze udělat změnu. O tom třeba mluví úspěšní biznesmeni, když se s nimi bavím, tak oni říkají, že důležitý moment byl, kdy zjistili, že jde vydělat velký prachy. Ne proto, aby byli prachatí a že byli chamtiví a chtěli víc, ale že je možný postavit větší fabriku, že je možný zkusit, já nevím, německý trhy, že lze růst a že vlastně velmi často do toho vstupovali s pocitem, a se říká, že prach je velký, to se stane jinak, to je náhoda nebo šlendrián nebo zlodějna, a najednou zjistí, že přišli na něco a funguje to a má to efekt, který lze pak dál jako použít. Takhle nějak pro mě bylo důležité to zjištění, že se to může stát, že člověk je slavný. A ve smyslu, že když na něčem pracuje, na něčem je cílevědomý, tak to sice trvá nějakou dobu, ale pak se to stane. Radio.
0: pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Když jste potom tady zjistil, že to jde, a šlo to, byl jste opravdu na té televizní obrazovce, moderoval jste neuvěřitelné věci, byl jste úspěšný a pak najednou, možná to ale nebylo najednou lusknutím, jste si řekl tak a stačilo a půjdu na, z mého pohledu, úplně jinou cestu.
2: Jo, svým způsobem to tak bylo. Můj takový jako životní sen byl moderovat Studio 6. Tehdy to bylo v ranním vysílání České televize, takže ten moderátor ty 2,5 hodiny měl v ruce i jako dramaturg. Takže jsem měl na 2,5 hodiny prostě televizi pro sebe, když to řeknu takhle jako vulgárně. Samozřejmě jsem musel splňovat pravidla, pokyny, všechno, ale prostě jsem to mohl postavit já to vysílání, tak to byl můj reálně splněný sen. Ale já jsem ty roky čím dál víc čelil tomu, že jsem měl pocit, že moderátor dělá teplý vzduch, když to jenom tak jako řeknu. Jo, že jsem vlastně měl v telefonu kontakty na kde koho v České republice, na kde koho slavného, ale když jsem já zavřel hubu, tak se nedělo nic, když to oni něco vytvořili, něco vybudovali, něčeho dosáhli a tím pádem i když spí, tak to tu je. A měl jsem tenhle pocit, tak jsem si řekl, já od malička sním o tom, že budu režisér, tak já to zkusím. Prostě to zkusím. Třeba budu mizernej, nikoho to nebude bavit, zvorám to a pak s pokorou se vrátím zpátky k moderování a zkusím, jestli třeba ještě pro mě bude místo v moderátorském světě. Ale chci to zkusit. A v obojím byla trocha omylů z mé strany. Já si myslím, že moderátor teď už zpětně viděno je velice důležitá profese. Jedna fakt jako z klíčových profesí ve veřejném prostoru, obzvlášť s dnešním nástupem médií, kde prostě moderátor nejenom, že staví rozhovor, dává prostor hostovi, nejenom tím, že se ho zeptá, ale že do něj někam šáhne, nějak prostě s ním pracuje, ale taky zviditelňuje a nastoluje témata v nějakým kontextu. A to ještě tak, že si to mnohdy ten divák a posluchač ani neuvědomí. Moderátor bez problémů udělá z někoho fašouna, z někoho bezcitného, z někoho přehnaně citlivého a jenom tím, jak povede rozhovor. Ani si toho normální posluchač nevšimne. Takže moderátora dneska už považuji za velmi důležitou postavu a jsem hodně kritický k moderátorům i k sobě jako moderátor. Protože tu práci mám pořád moc rád a moc rád moderuju. A vedle toho třeba režírování nebo psaní knížek, prostě jiné věci, kterým se věnuju, učení, tak tam rozeznávám, jako, jak je krásný a milý, když někde po světě se promítá můj film a tam přijedu přednášet a přijde člověk, který zná můj film. Když mám přednášku a přijde někdo, kdo četl moji knížku a my okamžitě máme téma, o čem si povídat. To jsou jako krásné věci, ale taky rozeznávám, kolik nekvalitních filmů a nekvalitních knížek na světě je a že to prostě samo o sobě není univerzální odpověď. Jsem došel k tomu, že ta univerzální odpověď se pohybuje někde v opravdovosti, v autenticitě, v identifikaci sebe s tím, co dělám a pak se to fakt vrací k těm kliše, jako že pak můžu dělat cokoliv, ale je-li to s láskou, je to dobrý. Ale jo, ono to tak jako je.
1: Teď jsme mluvili o vašem moderování, ale vy, když někde sám sebe definujete, tak mluvíte o polárníkovi a režisérovi. Jo. Ta polárničina, tam to taky najednou bylo takhle lusknutím prstu, prostě seberu se a pojedu do takových končin, kde mi bude strašně, bude mi zima, bude to těžký, ale já to udělám.
2: Od malička jsem byl trampík, cestovatel, vandrák. Za komoušu nestěli být skauti, tak v turistickém oddílu mládeže jsem cestoval. A byl jsem i v pionýru, měli jsme skvělého pionýrského vedoucího, Pavla Matouška, takže to bylo jako super. A hromadu věcí jsem se naučil, abych v přírodě se cítil dobře, aby mi to tam bylo prostě přirozené a blízké a abych nepochyboval o tom, že tam patřím. To je asi jako vstupní věc velmi důležité. A když přišla možnost vydat se na severní pól, teda když jsem se potkal s Mirkem Jakešem, mým polárnickým učitelem, a on mi řekl, jak tam jezdí s využitím jako logistiky Rusů, protože tam logistiku nikdo jiný než Rusové neposkytuje pořádně. Tak a říkal, že si myslí, že ti Rusové by uměli i udělat nějakou slevu a že kdybych chtěl, takže by se tam mohl dostat. A to bylo ve fázi, kdy jsem měl o 25-30 kg víc, než mám teď. Měl jsem pocať pleš a od půlky hlavy dozadu takového jako jágra, takový zbytek vzpomínky na mé dříve bývalé vlasy, ale mentálně jsem žil stále ještě ve vazbě na svoje vysokoškolské sportovní roky a měl jsem pocit, že takhle to je v pořádku. Že takhle to my chlapi máme, že prostě časem přiberem a ty vlasy pomalu zmizí, ale to myšlení tam má být furt kupředu. A tak jsem si najednou řekl, tak bacha, teďka je tady nějaký klukovský sen, ale jenom klukovina, prostě já jsem nikdy nemiloval polární kraje, nikdy jsem neměl, až budu velký, tak já dojdu na pol, ale jako je to takový jeden z těch snů, jestli člověk řekne, to může být zajímavý zažít a vidět. Já jsem si říkal, tak teď je tu příležitost. Bylo by to poprvé v mém životě, kdy ta příležitost ani neskusím zvednout a ještě k tomu bych ji pohřbil já. Nebylo by to, že ji za mě, mi můj sen sebere zlej člověk, zlej šéf, povinnosti doma, já nevím, co si tam člověk může zástupně dát, ale byl bych to jenom já a žil bych s tím, že já jsem vrah svých snů. A takže jsem byl jako, já tomu říkám, křižovatka tvaru té, kdy jsem si řekl, tak prostě ne, tak já to prostě zkusím. Já to prostě musím zkusit. A vyběhl jsem, pořád tam, tak si člověk musí mít fyzičku, já jsem říkal, tak budu běhat, jasně, vyběhl jsem. Po 5 minutách jsem málem vydávil plíce a zjistil jsem, že ta fyzička není taková, jak jsem si myslel, vázaný na ty vzpomínky z vysoké. Rok jsem cvičil, makal, pracoval na sobě, abych se nějak dal dohromady, abych se nějak naučil fungovat i v těch podmínkách. No a už když ta výprava začala, tak já už jsem si připadal jako vítěz před sebou. Já jsem si říkal, třeba tam nedojdu, třeba se tady zabiju, třeba se propadnu do moře, stát se může cokoliv, ale to, že tady vůbec jsem, byla pro mě osobně strašně důležitá zpráva o mě samotným. Že když se rozhodnu zase, že to jde.
1: Říká Petr Horký.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Vy jste mluvil o tom, že třeba spadnu do moře, to se tam opravdu může stát. Jak se přijímá takové riziko, že prostě chci to udělat, půjdu tam a počítám s tím, že se třeba nevrátím?
2: To je výborná otázka. Já s tím pracuju, mě zvou někdy do firem na přednášky nebo na práci s týmem a mám prostě workshopy různě, kde vycházím z toho, co mě naučil ten Polár. Přes za těch 17-15 let, co jezdím do Poláru, jsem o tom přesvědčený, prostě leda co naučil. Jedna z těch věcí je to úplně stejný, abych odpověděl na vaši otázku, jako třeba i vy, nebo kdokoliv, kdo nás poslouchá, má ve své každodennosti. Akorát na tom pólu je to líp vidět. My jsme permanentně ohrožení čímkoliv. Že mě přejede auto, že mě okradou, že mě bodne feťák, injekční stříkačkou do těla, já dostanu AIDS nebo žloutenku nebo cokoliv. Těch variant je nepřeberné množství. Akorát tím, že žijeme v relativně často monotónních, opakujících se situacích, tak přestaneme si všímat toho rizika a začneme žít v sebeklamu, že mám všechno pevně v rukou a nic mě nehrozí. Obrovská výhoda, když vás vezmu a odvezu vás do Poláru, okamžitě poznáte, že vám něco hrozí. Jo? Minus 40 stupňů, pohyblivý led, který praská, otevřený moře, možná přítomnost nějaké šelmy. Okamžitě na první zlomek vteřiny se ve vás všechno probudí a řekne, hrozí mi nebezpečí.
1: A uteču.
2: No, anebo nemáte kam a musíte se na to nějak adaptovat. A pak potkáte za 3-4 dny, potkáte samu sebe, která si s tím ví rady. A potkáte se jiná. Potkáte se, aha, před třema dama to bylo neřešitelný. Teď už vím, co se s tím dělá, tohle mě nevyleká. A posouvá vás to, vy se měníte. Ne proto, že byste se rozhodla, že se změníte, ale ty okolnosti si vás posouvají. A znovu opakují, výhoda Poláru je, že si nemůžete nakecat, že to máte v rukou. Tam se každý den stane něco, co jste nachystat nemohla. A vy se na to musíte nějak adaptovat. Něco změnit, něco upravit, něco připravit. A když s tímhle nastavením hlavy pak jste schopná se vrátit do Evropy a říct si jasně, teplíčko ve studiu, světlo, sklenice vody, je to bezvaný, půjdu na oběd, na večeři, všechno funguje, ale budu schopen si říct, co hrozí tady. Ztráta lásky, ztráta vztahů, ztráta práce jako zaměstnání, ztráta jistot, ztráta bezpečí, to nám hrozí mnohdy víc než na tom Poláru. A hromada lidí tady žije skřípnutá ve strachu. Nedovolí si někomu oponovat, protože nechtějí riskovat, že by se pohádali. Nedovolí si doma prosazovat to, co by doopravdy chtěli, protože se bojí, že by přišli o lásku. A tak dál, a tak dál. A tím, že to není vidět, tak tomu všemu ještě říkají, ale tak to víš, no tak život není jednoduchý, ale docela se to dá, mohlo by to být horší. No to je strašný. Jo, na Poláru by neřekli. Umrzají mě prsty a už třetí den jsem nejedl a sotva vstávám a nevyspal jsem se ani jednu noc, protože jsem si blbě nachystal spaní, ale tak to víš, to je život. Ne, tam si řeknou, no, blbě to šlo, dneska musím spát líp. Omrzá mě noha, musím se obout. Tam to rovnou řešíme prostě, protože ta urgence je vyšší. A tohle to přenést sem, to je ten vzkaz, to je ten message.
1: Dá se to zobecnit tak, že ty extrémní situace a nás vybaví takovou odvahou i do těch každodenních věcí?
2: Je to podobně jako s těma traumatama z dětství nebo bolestma z dětství, o kterých jsme se před chvílí bavili. Ano, pokud je uchopím jako růstový faktor. Když si řeknu, všechny ty hrůzy, co tady jsou proto, aby mě zlomily a mě to láme, ale já ještě jako dejchám, no tak celý život trpím. Když jsem schopen si z těch nepříjemných věcí vytahovat aspoň něco, kde si řeknu, bylo to období strašný, ale mám pocit, že jsem díky tomu rozeznal tyhle přátele, nebo dokázal jsem toto a od té doby mě to baví, protože jsem se, já nevím, dostával z toho, že jsem maloval, maluju blbě, ale šťastný, je to moje vášeň. Něco si z toho vylovím, tak si pomalu skládám kostičky, ze kterých se fakt pak už poskládám obrázek, o kterém můžu říct, tohle je hezký život. Protože všichni máme trápení, všichni máme nějaký bolesti, všichni máme nějaký zrady, ale jde o to, čemu věnujeme pozornost. Hromada z nás jsme jako každodenně brilantně trénovaní v kritizování a zvýrazňování špatných věcí. Ten mě urazil, je to debil, tamten se na silnici chová stupidně, lidi v tramvaji smrdí, všechno je hrozný. Je to dovednost. My si ani neuvědomíme, že se to učíme. A tak si můžu dělat jako dovednost, že zkusím kromě toho taky nacházet nějaký pěkný věci. A to je taky dovednost, která když se zlepšuje a změní se prožívání.
0: Radio Praha 107,1

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: na dřeň.
1: Která třeba vaše krize nebo neúspěch, o kterých jsme taky mluvili, vás nejvíc přetransformoval a nejvíc nakopnul do těch dalších životních etap?
2: Teď to nebude o neúspěchu, teď to bude o největší transformaci. Pro mě asi největší transformace byl opravdu jako pochod na severní pól. A že jsem tam došel, že jsem to zažil, že jsem ten rok vydržel trénovat, abych se vrátil a hlavně, že jsem v tom potkal krásu a radost. Já se od té doby hýbu, já od té doby pravidelně cvičím a furt v tom mám radost. Není to mus, není to pokyn, není to příkaz. Horký nedal sám sobě příkaz, budeš makat. Horký ho to postupně začalo bavit. A ta transformace, která přišla s tou cestou na severní pól i v souvislosti toho, o čem jsem tady před chvilkou mluvil, to rozeznávání těch pěkných věcí, to mě změnilo na celý život, to mě někam posunulo. Transformační věc, rozchod s mojí přítelkyní po 5 letech vztahu, kdy jsem byl přesvědčený, že se oba dva milujeme, takže to musí jít. Takže musí jít, abychom spolu byl, že když se přece máme rádi, tak to prostě musí fungovat. Není nic nepřekonatelného, co by nepřekonala láska. Takhle, ale to zní pateticky, ale opravdu to jako z velké části je pravda, ale ne 100%. A my jsme se po 5 letech rozešli, poslední 2 roky byly velmi těžký pro ně i pro mě, jsem o tom přesvědčený a mám pocit, že jsme se rozcházeli oba dva úplně vyčerpaní. Že to nebylo, kdo dal komu kopačky, ale bylo to oba jsme na dně a sbíráme sílu vůbec jenom odplazit se z bojiště mezi poražené a začít si foukat na bibí a začít se nějak hojit. Tak tohle to pro mě byla jako veliká prohra a veliký transformační moment. Sám jsem si připadal, že jsem jako člověk strašlivě selhal, že když jsem nedokázal udržet a pěstovat lásku, tak jsem asi špatný člověk. A to bylo v kontrastu s tou dobou. V té době někdy končilo to moje v uvozovkách slavný období v televizi. Takže mě na jednu stranu třeba ještě potkávali nějací lidi, kteří o mě hezky mluvili, a já jsem vevnitř prožíval, že jsem asi grázel. A začal jsem nějak pracovat s tím, abych teda zjistil, co jsem zač. A tak jsem tehdy vzal na milost, protože jsem byl do té doby docela toho jako asi odpůrce, různé terapie a různé testy. A fakt jsem rok chodil na všechno možné. Všechno, co se mě naskytlo, jsem říkal, tak jestli jsem fakt tak špatný, tak ať to aspoň vím. Ať aspoň vím, jak moc jsem špatný a dá se s tím pracovat, dá se na to připravit moje okolí, dá se s tím nějak žít a třeba najdu něco, co tak špatný nebude. A bylo tam hrozně důležité, že jsem zjistil, že jsme všichni špatní. Vy jste špatná, já jsem špatný, ten zvukař, jak sedí taky, ti, co nás poslouchají všichni taky, a taky jsme všichni hrozně hodní. Máme oboje, máme všecko. Děláme dobré věci, děláme špatné věci. Málo kdy děláme nepochopitelné věci. Většinou i ty blbý věci, co uděláme, jsou pochopitelné. Nemusí být přijatelné, ale jsou pochopitelné. Hmm. A mě to zbavilo potřeby hodnotit okolí a hodnotit sebe. Opravdu si troufnu o sobě říct, že zřídka kdy o někom řeknu soud. Že bych řekl, no, tohle je grázl, tohle je hlupák, tohle je špatný člověk. To fakt zřídka kdy. Ale to neznamená, že se vůči ním nevymezím, že se nepohádám s někým, nebo že neřeknu, neukážu hranice, teď to bude jinak. Ale zbavilo mě to potřeby s tím světem účtovat a to se mi žije o moc líp. A to všechno je vlastně důsledek toho tehdejšího rozchodu.
1: Ten rozchod vás velmi prověřil, potom jste chodil na ty terapie, na ty různé testy. Často mluvíte i o tom, že když jdete na ten polár nebo do těch extrémních míst, tak že je to i cesta za poznáním sebe sama.
2: No jasně, jasně.
1: Znáte se už teď po těch letech opravdu dobře nebo pokaždé třeba přijdete ještě na nějakou novou část sebe sama?
2: Jo, furt, pořád. To je spíš o tom, když se člověk podle mě je ochotný obrátit se do toho, aby připustil vlastní chybu a případně si půjčím toho Messnera, jak jsme se o něm bavili na začátku, případně si říct, chci se teda zlepšit, změnit, v čem, co proto jsem ochoten udělat, co proto nejsem ochoten udělat. Tak když je člověk ochoten se tomuhle otevřít, tak se stane první klíčová věc. Začne se žít mnohem s nás. Mnohem s nás, protože nemám potřebu iluzorně naplňovat nějaký obraz, který bych o sobě chtěl naplnit. Protože připustím, že tam ty chyby stejně vždycky budou. A oni tam stejně vždycky budou. Prostě. Takže hrát proti ním iluzi, že se jich zbavím, je kravina. A když tohle to pustím, tak to se stane jako když začnu jezdit na kole. Klik, už to jezdí. Už se pohybuju jinak. Jinak vidím svět. Ale celý život můžu jezdit na kole a furt mít co zlepšovat. Takže jako až budu umírat, tak o sobě nebudu vědět všechno prostě. Jo, to je nekonečný, to je jasný. A proto to taky může furt bavit, protože to je dobrý. Mnohdykrát sám sebe naštvu. Zareaguju, jak nechci zareagovat. Včera zrovna jsem seděl s přáteli, děláme s Honzou Budařem a s Radmilou Telhákovou takový krátký hraný film. A zrovna včera jsem říkal, já vím, že jsem tam a tam se zachoval blbě, hrozně mě to štve, ale cítil jsem se tam blbě a teď vám to říkám, takhle jsem se cítil, nechci to, ale udělal jsem to. A štve mě to ještě teď, že jsem to udělal, jako, ale stejně bylo lepší, že jsem to řekl a mohli jsme se o tom spolu pobavit, než abych hrál hru, jako no, tak to by vás mohlo napadnout, co asi se stalo. A ještě to nevíte, tak tady být nemusí. Jo, tak to je jako blbej.

0: na dřeň.
1: Jedním z mot Petra Horkého, který je dnes hostem pořadu Až na dřeň, je věta, kdo chce letět, musí skočit. Je teď nějaké místo nebo věc, na kterou se chystáte? Na kterou sbíráte tu odvahu skočit?
2: No, je. Krátký hraný film, co točíme s Honzou Budařem, kde já hraju. Je to 15-minutovka, já tam hraji hlavní roli a to chce odvahu. To jako, jo.
1: Jak dlouho jste ji sbíral? Jako, jak se to stalo, že vy najednou hrajete? Jste překročil tu hranici od toho režiséra k tomu herci?
2: My jsme si s Honzou před, teď už to jsou 3,5 roku, 4 roky, řekli, že spolu natočíme hranou věc a Honza napsal scénář na film Vítěz a ten jsme společně režírovali a Honza tam hrál a je to příběh z jeho života. A postupem času, jak jsme se různě poznávali, tak on napsal scénář z mého života a tak tam budu hrát já. No. Tak
1: co tam se z vašeho učím, života bude?
2: Koukněte se, až
1: nesmíme
2: to bude.
1: Nesmíme ani naznačovat, chápu.
2: Jsou to zápletky ze životu, prostě citlivý moment ze života Jana Budaře, tohle je nějaký citlivý moment ze života Petra Horkého, jak se to prolíná se mnou až do teď a do dneška, jak se s tím pracuje, nebo co s tím dělám. A je to normální story, není to jako žádnej hluboko zpětná úvahová myšlenka. Je tam normální příběh, prostě z bodu A do bodu B spěje nějaký příběhová klenba. A tady to teda vyšlo tak, že jsem i řekl sám, že vlastně chci dodržet to pravidlo, že Budaře hrál Budař, tak Horkého bude hrát Horký. Honza je výborný herec, že jo, má jen 4 český lvy. A on přijal to, já jsem ho poprosil, jestli by mě tím pádem nepomohlo s hereckým vedením, protože já nejsem herec, to je řemeslo, tam je hromada dovedností a to není, že si řeknu si, že teď budu hrát a tak hraju, to ne, to se k tomu že musí dojít. Takže tam nějaká soustavnost a souslednost nějakých pracovních kroků. Honza se mě věnuje, je hodnej, že mi věnuje prostě svoji péči a já se snažím. No. Tak v srpnu to chceme natočit, tak se pak můžeme potkat a budu vám říkat, tak bude to ten růstový debakl. Nebo,
1: velké uvidíme. Vykročení z té komfortní zóny.
2: To bezesporu je. I vlastně vůbec nevím, jako jak budou lidi reagovat na to, že tam je kus mýho života, kus mýho příběhu. To je taky nějaký jako vstup do intimní zóny, jo, že něco to říct. My jsme zvyklí většinou žít navenek, všechno je v pohodě a trápení je vevnitř. Prostě jedovatý bubliny jsou uvnitř a dusíme se sami. A já si myslím, že to je špatný přístup, že je dobrý jako větrat. A tak to nějakým způsobem asi může někoho zneklidnit i ten film, tak uvidíme. Mm-hmm. No.
1: Ale tak do svého života jste lidi pustil už třeba i v těch svých knihách.
2: To
1: jste vy.
2: Jo. A ono ve finále nejvíc se všichni bojíme jenom o svůj život. Jo, jako když já jsem přesvědčený, že to, co jsem tady dneska říkal o smrti mýho táty a o mým začátku na pólu, že to s nikým zas tak moc nepohne, protože to je prostě jeden z mnoha dalších příběhů někoho, kdo mluví v rádiu. A jenom já tady cítím nějaký rozechvění a stud a rozpaky, když to o sobě říkám. Jenom si řeknu fakt, to není důvod tajit. Prostě ptáte se konkrétně, tak já vám konkrétně odpovím. Nejsou to věci, které bych prostě tajil před světem. Tím pádem, když si uvědomím, že moje příběhy jsou intimní pro mě, ale pro okolí moc ne, ti to berou jako další příběh, tak to velmi jako otupí to ostří toho pocitu, že bych něco říkat neměl nebo nemohl.
1: Zbývá nám už jenom poslední chvilinka. Povězte mi, kdy se v nejbližší době, až tedy dotočíte ten film, chystáte na nějakou výpravu, expedici? Bude něco?
2: Asi bude. Já jsem chystal s Mirkem Jakešem, že vyrazíme a že spolu budeme putovat a budeme natáčet knížku jeho příběhu. To nestihneme, protože Mirek letos umřel. A mám nějaký místa na planetě, který bych chtěl vidět, kam bych se chtěl vydat, tak jako jestli na to bude kapacita, tak bych se tam chtěl dostat. Já si ještě pořád říkám, že máme 2 dcery, 13 a 16 let, tak si říkám, to už nebude trvat dlouho a holky budou chtít cestovat sami, tak si říkám, že na ty svoje výpravy ještě tolik spěchat nebudu, protože já co já vím, za 4, za 5 let na ně budu mít celý zbytek života.
1: Říká v závěru pořadu Až na dřeň Petr Horký, který byl naším hostem. Díky moc za to. Mějte se krásně a nashledanou.
2: Děkuju pěkně, mějte se hezky, nashledanou.
1: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: opravou ulic nedaleko budovy radnice zvýšit bezpečnost chodců. Ruský dron zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva u Černobylu. Radiace je podle ukrajinských úřadů v normě. Hokejisté Vegas porazili Carolinu a ve finále NHL vedou 2-1 na zápasy. A v Praze bude oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přehánky. Denní maxima 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Radnice Prahy 12 vybrala stavební firmu na opravu dvou ulic v blízkosti městského úřadu. Přestavba má zvýšit bezpečnost chodců. Rekonstrukce ulic v Potočkách a na Havránce má trvat do konce června. Radnice za ní zaplatila víc než 4,5 milionu korun, říká místostarostka Prahy 12 Lenka Vetralová z Hnutí ANO.
2: Důvodem realizace je zvýšení bezpečnosti chodců, kteří se doposud často pohybovali ve vozovce anebo využívali vyšlapanou cestu v trávě. Nyní půjdou pohodlně po chodníku, na který bude navazovat přechod pro chodce.
0: Dělníci dokončili novou přístavbu v areálu Koplingova domu v Pražských Bohnicích. Azylové centrum, do kterého vedení městské části v posledních 5 letech investovalo přes 14 milionů korun, se tak rozšířilo o 4 byty pro matky samoživitelky. Praha 8 plánuje i další rozvoj areálu. Na Pražské Letné se dnes po třetí roztáčí historický kolotoč pro Ninu. Charitativní akci pořádá nadační fond Nina a jejím cílem je připomenout Světový den boje proti rakovině mozku. Podle spoluzakladatelky fondu Kristýny Chovancové je připravená celá řada aktivit převážně pro děti.
3: Od 11 do 17 hodin bude pro děti zdarma jezdit letenský kolotoč. Dále je připraveno spoustu aktivit pro děti, šití textilních srdíček, výroba poštovních známek od Národního technického muzea, výroba flowerboxů, architektonický workshop a další věci.
0: Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Ruský bezpilotní letoun tam zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů ale uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu zůstává stabilní. Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvedla, že tlaková vlna zasáhla i okolní budovy. Následky úderu chce proto zkontrolovat. Ukrajinský prezident Zelensky útok označil za mimořádně ohavný. Hokejisté Vegas zvítězili nad Carolinou ve finále NHL 5-4 v prodloužení a v sérii tak vedou 2-1 na zápasy. K vítězství Vegas přispěl 2 body útočník Tomáš Hartl. Český reprezentant dal v polovině základní hrací doby úvodní gol. Podrobnosti má redaktor Štěpán Bém.
4: Hertlovi ke gólu pomohl dobrý výběr místa. Při přesilovce se uvolnil mezi obránci a před brankářem Caroliny zůstal úplně sám. Zpracoval, zamířil a trefil se k pravé tyči. Vegas předtím dostali puk za brankovou čáru už 2x. Rozhodčí jim ale trefy neuznal. Ve druhé třetině navázal na Hertla nejproduktivnější hráč playoff, Kanaďan Mitchell Marner, který nastřílel hat-trick. Carolina ale zdánlivě ztracený zápas nevzdala a ve třetí části stav 4 brankami srovnala. Domácí Vegas utkání rozhodli v 26. minutě prodloužení.

0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat až většinou do vyjasnění. Denní maxima 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Krásné odpoledne, pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Sledujeme situaci na Pražském okruhu ve směru z letiště k dálnici D1. Omezení skončilo, opět se projíždí všemi pruhy, ukončili i regulaci vjezdu do tunelů. V opačném směru z dálnice D1 na letiště silničáři v těchto chvílích omezení ruší. Odklízejí kužely, na Radotínském mostě ještě stále blokují levý pruh. Kratší frontu tedy čekejte od sjezdu na Písnici z 5. kilometru.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: 5 minut po 13. posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Behalovou. Je neděle 7. června a dívám se, že svátek dnes má Iveta. Tak přejeme všechno nejlepší a já mám pro vás další dobrou muziku. Avicii.

0: Posloucháte Rádio Praha a za chvíli další reportáž. Zhruba 20 porcí jídla nově zdarma dostávají klienti humanitárního zařízení v Praze 10. Jde o zbylé obědy z tamní základní školy, která se nově zapojila do projektu Zachraň oběd. Podrobně už za chvíli. No a pojďme se podívat, jak to vypadá v tuhle chvíli. Na silnicích sledujeme stále Pražský okruh ve směru z letiště k dálnici D1. Už omezení skončilo, opět se projíždí všemi pruhy, ukončili i regulaci vjezdu do tunelů. V opačném směru z dálnice D1 na letiště silničáři v těchto chvílích omezení ruší, odklízejí kužely, na Radotinském mostě ještě stále blokují levý pruh, ale ta kolona vás zdrží maximálně 5 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Odpoledne Tereza Balonová a její Londýn dospívala na rádiu Praha o 1:30. Zabránit plýtvání jídlem a zároveň pomoci potřebným se v Česku snaží projekt Zachraň oběd. Nesnězené pokrmy ze školních jídelen a restaurací díky němu dostávají různá sociální zařízení. V hlavním městě takto jídla denně daruje více než 20 provozoven. Nově se k ním přidala i základní škola v Praze 10.
1: Teďka jsem do aplikace Daruj oběd, zadávám 10 polívek, 5 znojemský z rýží a 5 kuskusů s čočkovým ragu.
2: Popisuje vedoucí jídelny základní školy Břečťanová v Praze 10 Jana Zapletalová.
1: Ve 3/4 na 2 zjistím, jestli něco zbylo nebo ne. Napíšu do aplikace, co máme, napíšu tam alergeny, jakou to má teplotu a v kolika nádobách to budou mít připravené.
2: Tyto informace pošle do blízkého humanitárního zařízení. Jeho zástupci si jídlo následně vyzvednou. Zhruba jde o 20 polévek a 10 porcí hlavních chodů.
1: My nevaříme proto, aby se měli zbytky. Že jo? Když je oblíbené jídlo, tak ty děti si přidávají a většinou ty porce nezbývají.
2: Dodala vedoucí jídelny Zapletalová. Humanitární zařízení na zámečku ubytovává více než 100 lidí. Jídlo ze školy zbyde podle vedoucí centra Terezie Poustevské vždy jen na část klientů.
3: Bereme to spravedlivě, máme seznam lidí a střídáme to. To samozřejmě závisí i, co je ten den k jídlu. Takže pokud je to například krupicová kaše, tak volíme maminky s malými dětmi.
2: Většinu klientů tvoří uprchlíci z Ukrajiny. Jiné než školní jídlo od zařízení nedostávají.
3: My tady nemáme výdejnu stravy. Klienti naši jsou hrozně vděční, že ať už pomůžeme neplýtvání, což je hlavní myšlenka toho projektu, tak i pomůžeme těm našim klientům.
2: Projekt Zachraň oběd vznikl v roce 2022. Kromě darování pokrmů se jeho manažerka Denisa Rybářová chce zaměřovat také na vzdělávání veřejnosti ohledně plýtvání jídlem.
4: Myslím si, že to je o tom mluvit s těma rodičima, zvát si je. Pedagogové mohou být takový mentoři. Spousta dětí to třeba nesní, protože třeba to neznají tu potravinu. Že vám řeknou, že kuskus nikdy neviděli, no tak si uděláme nějakou ochutnávku.
2: Jedno stravovací zařízení v Česku podle Rybářové vyprodukuje až 24 kg potravinového odpadu denně. Hlavním cílem projektu je snížit toto číslo na nulu.
4: Ten náš projekt, který tady máme, já vždycky říkám, že my jsme ho vytvořili, aby jednou zaniknul.
2: Za 4 roky fungování projekt zachránil přes 114 000 obědů. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Co se děje v Praze?
0: Krásné odpoledne ze silnic, aktuálně dobré zprávy, zatím žádné novinky.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Jen tu budou další zprávy s Denisou Žižkovou a dnes v 21 večer nás čeká hit týdne. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Novinku teď mám z dálnice D1. Buďte velmi opatrní, pokud jedete po dálnici D1 směrem do Brna. U 36. kilometru je odstavený kamion a náhle se vybočuje. Jinak stále sledujeme také Prahu. Tam je hned několik komplikací na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k dálnici D10. Výrazně zpomalíte u nájezdu z Hradecké D11. Na úrovni Černého mostu na 59. kilometru v odstavném pruhu je nehoda osobního auta a motor. Na místo právě dorazila záchranka, nedá se projet ani pravým pruhem a zdržení je 10 minut. A ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevno stále v pravém pruhu překáží porouchané auto, výrazně regulují vjezd do Mrázovky. Fronta na bezmála 20 minut se sune z výjezdu ze Zlíchovského tunelu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Koplinkově domě v pražských Bohnicích vznikly 4 nové byty pro matky samoživitelky. Expediční SCIO škola podala žalobu kvůli ukončení kombinované výuky. Policie našla v bytě po včerejším výbuchu v Toužimi zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Bude oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky teploty až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci dokončili novou přístavbu v areálu Koplingova domu v pražských Bohnicích. Azylové centrum, do kterého vedení městské části v posledních 5 letech investovalo přes 14 milionů korun, se tak rozšířilo o 4 byty pro matky samoživitelky. Praha 8 plánuje i další rozvoj areálu, pokračuje její mluvčí Martin Šalek.
2: V roce 2026 je plánovaná kompletní rekonstrukce střechy hlavní budovy, která představuje další významnou investici do budoucnosti celého objektu.
0: Soukromá expediční základní SCIO škola podala správní žalobu kvůli ukončení pokusného ověřování tzv. Kombinované výuky na základních školách. Ministerstvo školství konec oznámilo na konci května. Testování mělo původně trvat do června 2028. Teď má skončit už ke konci tohoto školního roku. Režim školy se skládal ze 3 týdnů distančního studia a jednoho týdne společné expedice. Pomáhal například mimořádně nadaným dětem nebo žákům v náročných rodinných situacích. SCIO škola podle mluvčího Tomáše Matouška žádá soud o odklad účinku. Po včerejším výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našel policejní pyrotechnik zřejmě po domácku vyrobenou zábavní pyrotechniku. Výbuch zranil 2 lidi, jednoho musel vrtulník transportovat do popáleninového centra Pražské Vinohradské nemocnice. Příčinu exploze a následného požáru dál vyšetřují policisté, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
3: Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a byla převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté. Obyvatelé domu se mohli vrátit do svých bytů, další nebezpečí již nikomu nehrozí.
0: Teniska Kateřina Siňaková vybojovala na Roland Garros 4. titul ve čtyřhře a celkově získala 11. grandslamový triumf v ženském deblu s Američankou Taylor Townsendovou. Dnes porazili ve finále na pařížské Antuce srbsko-kazašskou dvojici Alexandra Kruničová a Anna Danilinová 6-2 7-5 splnili roli nasazených jedniček a získali 3. společný titul. A lezec Adam Ondra postoupil na světovém poháru v Praze do finále obtížnosti. V dnešním semifinále ale na Štvanici obsadil 5. místo, což mu zajistilo start v 8členném boji o medaile. Finále začne v 19 hodin. O hodinu dříve na centrálním tenisovém kurtu začne finále žen bez české účasti. Tereza Širůčková obsadila 9. první nepostupové místo. Michaela Smetanová skončila 15. Bude oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přeháňky, k večeru bude oblačnost ubývat a většinou až do vyjasnění a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy sledujeme silný provoz od sjezdu na Chucera D z 29. kilometru na 27. Tak tady se zdržíte minimálně 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, teď máme přesně 14:15, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahlovou a za chvíli taky se Štěpánkou Martanovou. Záchranka má nové stanoviště, knihovna, pobočku a v metropoli vzrostla průměrná mzda. Za chvíli tu bude týden v Praze.
1: V centru Starého Města, kousek od Národního divadla, najdete mezi domy nenápadnou stavbu románskou rotundu svatého kříže. Zajímavá je tím, že byla postavena v místech magického středu urbanistického kříže Staré Prahy. K rotundě se váže pověst, která vypráví o mrtvé dívce přivázané na kříž. Právě onen strouchnivělý kříž objevili v základech při opravách.

0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy sledujeme o něco silnější provoz od sjezdu na Chucerady z 29. kilometru. Na 27. navíc stále ve stoupacím pruhu překáží porouchané osobní auto, teď už je označené světelnou šipkou, následně se pomaleji jede až k omezení na Šmejkalce, zdržení ale v tuhle chvíli je o něco kratší než před chvílí a je to maximálně na 10 minut. Jinak v Praze stále připomínám, na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k dálnici D10 na úrovni Černého mostu na 59. kilometru zasahují u nehody osobního auta a motorkáře. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona od sjezdu na dálnici D11 je na 10 minut, plní se i sjezd z dálnice na okruh, poté i Chlumecká na příjezdu k IKEA. Jinak ze Strahovského tunelu ve směru ze Smíchova na Břevnov už nepojízdné auto odtáhly, kolona se dává do pohybu, ale nové komplikace v Praze máme na Bohdalci. Křižovatka ulice U Plynárny a Chodovská, tady je střed dvou osobních aut. Na místě jsou hasiči, průjezd je komplikovaný, fronta od jižní spojky je až na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topí.

0: Zpěvačka Chapel Roan dospívala krátce po půl třetí na Rádiu Praha, teď už je tu Štěpánka a slíbený týden v Praze.
1: Hezký den. S novým týdnem začal i nový měsíc, červen. Pondělí patřilo dětem, slavili Mezinárodní den. A městská knihovna otevřela svou novou pobočku na Černém mostě. Městská společnost Pražská vodohospodářská pak zahájila rekonstrukci a zvýšení kapacity menší čistírny odpadních vod v přední Kopanině. Stát má asi 130 milionů. Praha připravuje vyhlášku, která by umožnila městským částem úplně zakázat používání zábavní pyrotechniky na svém území. Zájem o to projevily třeba jednička, trojka, pětka, šestka, sedmička, devítka a nebo dvacítka. Návrh také omezuje výjimku pro novoroční oslavy. Praha 13 opravila atletické hřiště u základní školy Jánského. Děti můžou nově využívat třeba plochu pro hod oštěpem a nebo skok daleký. Obnova stála 12 milionů. Úterý odpoledne zastavila na Pražském okruhu provoz u sjezdu z dálnice D1 ve směru na letiště nehoda 4 nákladních vozidel. Jednoho řidiče museli vyprostit z auta hasiči. A o něco později spadlo u pražského letiště Točná soukromé letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli v letadle. Kvůli technické závadě nejezdilo v podvečer metro B mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Nové Butovice. Dopravní podnik nasadil náhradní autobusy a výluka trvala asi hodinu. A aby těch nehod nebylo málo, tak večer ještě srazila ve Vršovicích tramvaj muže a ženu. Oba utrpěli závažná poranění a záchranáři je museli připravit do nemocnice. Tak opatrně dávejme si pozor. Záchranka má novou výjezdovou základnu. Je v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Nahradila dosavadní provizorní prostory, které už záchranářům nevyhovovaly, a to ani technicky, ani kapacitou. A navíc se na stanovišti navýšil počet posádek na dvě. Ve čtvrtek testovali hasiči, záchranáři a policisté záchranu lidí po srážce malé lodi a parníku. Ve vodě bylo 33 figurantů. Další zranění byly na palubě parníku. Jednoho z nich z lodi evakuoval vrtulník. Akce se konala na Vltavě mezi železničním a Palackého mostem. V Krči večer zemřel cyklista po střetu s autobusem a příčinu nehody vyšetřuje policie. Statistici zveřejnili, jaká je aktuálně průměrná mzda v metropoli a meziročně vzrostla o víc než 8%. Dostala se na 67 945 korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňska nám prý přibylo ve výplatě v průměru přes 5 100 korun. Magistrát zveřejnil upravenou verzi územní studie, která stanovuje budoucí podobu zástavby na brownfieldu Bubny Zátory. Dokument vychází ze 6 let staré studie a k materiálu se můžete vyjádřit do 13. července. A co se dělo o víkendu? Mezi Florou a muzeem nejezdí tramvaje, poblíž křižovatky Vinohradská a Italská ulice staví dělníci kolejový přejezd. Tramvaje od neděle končí na zastávce Italská. V sobotu jsme se mohli podívat do Kramářovy vily. Rezidence předsedu vlády nabídla prohlídku interiéru i zahrad. Běžně nepřístupné prostory jste viděli i v depu Kačerov. Dopravní podnik tam pořádal den otevřených dveří. A v neděli, tedy dnes, se koná tradiční rodinný den hlavního města na výstavišti a přes Štrosmérovo náměstí nejezdí některé tramvaje kvůli údržbě kolejí. A to už je z rubriky Týden v Praze vše. Příjemný zbytek dne a pohodový nový týden přeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
2: Co se děje v Praze?
0: Vracíme se na silnice, na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy. Sílí provoz už v okolí sjezdu na Sázavu. Poprvé tedy zpomalíte na 34. kilometru a nesouvisle se budete sunout až k omezení na Šmejkalce. Zdržení zatím není nějak výrazné, na trase strávíte maximálně 15 minut a za sjezdem na chodce rady na 27. kilometru před chvílí ve stoupacím pruhu odtáhli nepojízdné auto. Na trojce z Tábora do Prahy v omezení za Oldřichovcem pomalejší provoz, ale také zatím nic zásadního. Výraznější zdržení na trase čekejte až na výjezdu z Benešova a pak i před Senohraby.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Dne Rádio Praha stále s vámi, tohle byla Aleša Kýs, dospívala krátce po 3:15. Za chvíli tu budou zprávy přesně v 15 hodin s Denisou Žižkovou a dozvíte se třeba to, že plánovaná radlická radiála v Praze by měla vést hlavně v podzemí. Teď se vracíme na silnice, zdržení je na dálnici D1 také na Benešovské trojce. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy sílí provoz už v okolí sjezdu na Sázavu. Poprvé tedy zpomalíte na 34. kilometru a popojíždět budete až za sjezd na Chucerady na 27. kilometr. Jinak na trojce z Tábora do Prahy v omezení za Oldřichovcem je pomalejší provoz, ale výraznější zdržení na vjezdu z Benešova a pak i před Senohraby.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu nejvíc.

0: výsledku končí toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. Přes milion lidí si v Madridu přišlo vyslechnout mši papeže Lva 14. Má být polojasno, výjimečně přehaňky, teploty maximálně 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Plánovaná radlická radiála v Praze by měla vést hlavně v podzemí. Rozhodli o tom zastupitelé hlavního města, kteří upravili zadávací podmínky pro vznik projektové dokumentace. Tunely budou dohromady dlouhé 4 kilometry z celkové délky radiály 5,5 kilometru. Praha tímto rozhodnutím otevřela cestu k vyhlášení výběrového řízení na firmu, která projekt připraví, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
2: Tím podstatným prvkem toho plnění je komplexní projektová příprava té stavby zahrnující dokumentaci pro povolení záměru, zajištění inženýrské činnosti, posouzení vlivu na životní prostředí, to znamená EIA, a provedení podrobného geotechnického průzkumu.
0: Stavba radlické radiály má stát zhruba 35 miliard korun. Kdy práce začnou, není jasné. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomně. Dokument má k dispozici server iRozhlas a Radiožurnál.
3: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Na mši papeže Lva 14. pod širým nebem vyrazilo do ulic Madridu víc než milion lidí. Papež je mimo jiné vyzval, aby projevili svou katolickou víru tím, že budou pomáhat druhým. Řekl také, že Bůh se stotožňuje s chudými, utlačovanými, osamělými a opuštěnými. Hlava katolické církve Španělsko oficiálně navštívila poprvé od roku 2011. Český motocyklový jezdec Filip Salač obsadil 2. místo ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 předčil 24-letého pilota, jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál 3. Grand Prix za sebou. Salač, startující v barvách týmu OnlyFans American Racing, se skvěle naladil na nadcházející domácí závod. Velká cena České republiky se pojede v Brně za 2 týdny, představí se v ní jako 9. muž průběžného pořadu. Řadí. Čekejte oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přehánky a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy sílí provoz už v okolí sjezdu na Sázavu. Poprvé tedy zpomalíte na 34. kilometru a nesouvisle se budete sunout až k omezení na Šmejkalce. Zdržení zatím není nějak výrazné. Na trase strávíte okolo 15 minut. Za sjezdem na Chucerady na 27. kilometru před chvílí ze stoupacího pruhu odtáhli nepojízdné osobní auto. Tady už se projíždí bez komplikací. A na trojce z Tábora do Prahy v omezení za Oldřichovcem pomalejší provoz a o něco silnější provoz je na výjezdu z Benešova a také před Senohraby.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Nalaďte se na Prahu s dobrou muzikou. Bude tu Sam Felt. Hey, Sam, taky Ray Dalton. Nebo Ed Sheeran.

0: Přesně ve 15:45 na Rádiu Praha. Od hrdinů socialistické práce k podcastům. I tak by se dala vyprávět historie festivalu Prý Bohemia Rádio. Přesně před 50 lety dorazili rozhlasáci do Mladé Boleslavy, kde právě začínala první přehlídka toho nejlepšího z české rozhlasové tvorby. Jaký vliv měla tehdejší ideologie na tvůrci nebo ta tvůrčí práci v médiích? A co viděl prezident Václav Havel na jednom z porevolučních ročníků? Uslyšíte už za pár minut. Teď se ale vracíme na silnice. Jak to tam vypadá? Na dálnici D1 zdržení a zdržení i na Benešovské trojce. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy trvá o něco silnější provoz v okolí sjezdu na Sázavu. Zpomaluje se na 36. kilometru, teď je to na 20 minut. Popojíždět budete až k omezení na Šmejkalce. A na silnici 3 z Prahy, nebo respektive takhle z Tábora do Prahy, se zdržíte přímo před nájezdem na dálnici D1. A 10-minutové zdržení už je také v okolí Benešova.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Rejgár V dospíval krátce před 15:30 na Rádiu Praha a teď do minulosti. Od legendy o komunistickém hrdinovi až po podcast o kutnohorském léčiteli. Festival Prý Bohemia Rádio už 50 let odráží dobu a představuje to nejzajímavější z rozhlasové tvorby. Přehlídka dokumentů, reportáží i podcastů, která se v posledních letech pořádá v Olomouci, má dnes mezinárodní přesah. Účastní se jí i rozhlasoví tvůrci z Ukrajiny, Polska nebo dokonce Švédska. Historie akce se ale začala psát už v roce 1976, kam se teď vydáme.
1: Rozhlasová hra svou neopakovatelnou atmosférou důvěrnosti dokáže promluvit přímo do nitra člověka.
2: Komentuje v červnu roku 1976 vznik festivalu rozhlasová reportérka Jitka Pražáková.
1: Aby takovou opravdu byla, uspořádal tento týden Český rozhlas festival české původní rozhlasové hry Prý Bohemia.
2: Tehdejší soutěžní tituly spojuje jak jinak než socialistické téma práce.
1: Prý Bohemia získala hra Jiřího Procházky Legenda o Janovi, která je baladickým příběhem o Janu Švermovi.
2: To byl komunistický novinář a politik. V rámci festivalu dostal rozhlas dokonce za úkol vytvořit prototyp kladného hrdiny.
3: Všechny úvodní stručné referáty orientovaly pozornost autorů i všech tvůrců na těžkou, náročnou a odpovědnou cestu za hledáním nového současného hrdiny našich dnů, zobrazení prostého pracujícího člověka se všemi jeho starostmi a radostmi, zcela v duchu závěru 15. sjezdu strany k úkolům umělecké fronty.
2: V roce 1980 se rozhlasový festival přesouvá z Mladé Boleslavy do Plzně.
4: Výsledky soutěže budou vyhlášeny zítra v 11 hodin na plzeňské radnici.
2: Po listopadové revoluci je budoucnost akce nejistá. Nakonec se ale stěhuje do lázeňských Poděbrad, kde pak zůstává dalších 20 let. Postupně se rozšiřují i soutěžní kategorie, přibývá reportáž a dokument. A v roce 1995 se z Prý Bohemia Rádio stává mezinárodní festival.
5: Většinou se přihlásilo tak 5-6 zemí od Bulharska po Británii.
2: Vzpomíná tehdejší ředitel festivalu Josef Havel.
5: Já jsem měl takový malý cíl, aby to byly malé Karlovy Vary.
2: Aby osobě dal zapomenutý festival vědět, začíná pořádat také slavnostní ohňostroje. Ten v roce 97 měl mezi diváky i prezidenta Václava Havla.
5: Když pak přijel pan prezident, tak jsem ho vítal a říkal jsem, pane prezidente, bude tady potom večer ohňostroj, tak aby se ochranka také nelekla. A pan prezident řekl doslova, výborně, prskavky mám rád.
6: Prý Bohemia Radio 2025. The audio festival you have to hear.
2: Od roku 2016 se mezinárodní festival přesouvá do Olomouce a o 6 let později přidává novou kategorii podcast.
7: Určitě v tom má hodně prsty.
8: Našla jste něco užitečného?
9: Nic moc.
2: Kromě veřejných poslechů soutěžních sekcí pořádá festival i koncerty a besedy. 50. narozeniny rozhlasového festivalu Prý Bohemia Rádio můžete přijet oslavit do Olomouce na podzim, a to 18. až 22. října. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
10: Praha je kulturou.
0: Pojďme se podívat na silnice i o kus dál od Prahy. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se chvílemi zpomaluje v okolí sjezdu na Slavkov na 210. kilometru za Rohlenkou. Z 207. už se pokračuje plynule. O kus dál už v Brně naberete jen velmi krátké zdržení před omezením. U sjezdu na D2 tady se brzdí u 197. kilometru.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, 3:15, stále posloucháte Rádio Praha a poslouchejte nás i dnes. V 21 hodin čeká nás hit týdne a potom v týdnu můžete hlasovat na praha.rozhlas.cz. Samozřejmě i nadále sledujeme situaci na silnicích. Já se dívám, jak to v tuhle chvíli vypadá na dálnici D1. Ve směru do Prahy se plní oblast Posázaví za sjezdem na Divišov. Na 37. kilometru začíná nesouvislá pomalu jedoucí fronta aut a po pojíždět budete v tuhle chvíli až na Šmejkalku, zdržení 20 minut. Na dálnici D7 ze Slaného do Prahy opatrně u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru zasahují u nehody osobního auta.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Česko nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy v metru. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. Pak podle ministryně Schillerové začne klesat. Záchranáři zasahovali na Děčínsku na svatbě, pomáhali lidem intoxikovaným kanabinoidy. Bude oblačno, polojasno a teploty maximálně 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti JC Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
2: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Česku uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
0: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Šéfka státní kasy dodala, že schodek nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Letos se pohybuje kolem 2,5% HDP.

0: Jan Smorej.
1: Včera ve večerních hodinách jsme zasahovali na Děčínsku na svatební hostině, kde došlo k intoxikaci několika osob kanabinoidy a alkoholem. Na místě události jsme ošetřili celkem 11 osob, z toho 9 jsme transportovali do děčínské nemocnice k dalšímu ošetření a vyšetření.
0: Kateřina Beková vyhrála na světovém poháru ve vodním slalomu v troji časovku kajak krosu. 23letá česká reprezentantka zvítězila s náskokem 0,7 sekundy před Němkou Ricardou Funkovou. Páté místo obsadila Tereza Kneblová. Olga Samková uzavřela první desítku pořadí. Dnes má být jasno, k večeru se bude ještě více vyjasňovat, bude oblačnost ubývat a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Vracíme se na silnice, na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se plní oblast v posázaví za sjezdem na Divišov. Na 37. kilometru začíná nesouvislá fronta, pojedete až do omezení na Šmejkalce a celé je to na 20 minut. A na dálnici D7 ze Slaného do Prahy zvolněte u sjezdu na Středokluky, na 5. kilometru je stále nehoda.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Rádio Praha a za chvíli Elton John a Dua Lipa. Sombr. Gracie Abrams.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi s Lenkou Vahalovou a za chvíli také s Jirkou Šteflem. Pozve vás do Centra současného umění DOX a také na festival Arena. Zůstaňte s námi už za chvíli. Ze silnic mám aktuálně dobré zprávy, nemáme žádné novinky, připomínám pouze dálnici D1, pokud jedete z Brna do Prahy, čekejte hustý provoz v Posázaví, pojíždět budete kvůli omezení až na Šmejkalku, celkové zdržení 20 minut.
1: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, půl páté, Rádio Praha stále s vámi. Teď už je tu Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Vydejte se na festival Arena. To je přehlídka divadla, nového cirkusu, hudby a současné vizuální tvorby. Nabízí představení vzniklá v produkci Bratří Formanů, stejně jako představení kumštířů, artistů a jiných umělců, které Petr a Matěj Formanovi potkali během svých cest po světě. Na zajímavá představení se vydejte na ostrov Štvanice a nebo na loď Tajemství, a to až do 25. června. A v centru současného umění DOX odstartovala výstava ke stému výročí narození významného českého umělce Olbrama Zoubka. I když je Zoubek veřejnosti znám především jako autor mnoha sochařských realizací pro architekturu, vystavené snímky nabízejí jedinečný pohled do jeho ateliéru, na vernisáže i do galeridních prostor. Na tuhle výstavu vás zve holešovický DOX. A typů z Prahy pro vás máme mnohem víc, denně najdete na našem Instagramu, stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Zpátky na silnice, na dálnici D1 z Brna do Prahy je dnes celkem příznivá situace. V tuhle chvíli už se zdržíte pouze minimálně v okolí Sázavy nebo sjezdu na Sázavu. Popojížděte budete směrem do Prahy na omezení nebo na most Šmejkalka a v tuhle chvíli je to na nějakých 20 minut. Na silnici 6 směrem z Karlových Varů do Prahy před omezením u Petrohradu čekejte 10 minut navíc. O větší kus dál směrem do Prahy už na dálničním úseku zvolněte u Hořesedel. Na 55. kilometru se srazila dvě auta.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: pum pum girl.
1: Daddy Yankee a Snow, stále posloucháte Rádio Praha, teď máme krátce před 4:45. Pokud jste nestihli víkendové pořady Hostlenky Vahalové Až na dřeň anebo páteční pořad K věci, tak nezoufejte, protože všechny naše pořady jsou jednoduše k nalezení na webu praha.rozhlas.cz. Stačí, když kliknete na záložku pořady. Jak to vypadá na silnicích? Zdržení zůstává na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Začínat budete v nesouvislé koloně u Posázaví nebo u sjezdu na Sázavu a popojíždět budete až do omezení na mostě Šmejkalka a to zdržení v tuhle chvíli je až 30 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms.

0: Podle pražských hygieniků v posledních letech přibývá zdravotních problémů z jídla. I na to se zaměřuje Světový den bezpečnosti potravin. Stát chce změnit pravidla plánování schodků. Snižování deficitu podle Schillerové začne po roce 2027. Slavná vodní nádrž u Lincolnova památníku byla znovu otevřena. Trump nechal její dno namalovat na modro. Bude jasno nebo polojasno a teploty zítra až 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dnes je Světový den bezpečnosti potravin. Kampaň vybízí stravovací zařízení ke spolupráci s kontrolními orgány i samotnými zákazníky. V Praze například hygienici loni zkontrolovali bezmála 400 podniků na podnět strávníků. 4 z 10 stížností byly oprávněné, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
2: V posledních letech registrujeme nárůst

0: Koukáme si o změnách tohoto dokumentu, říká Schillerová.
1: My bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5. Nesmysl. A taková konsolidace i není žádoucí, protože samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
0: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje jeho snižování do 0,5% bodu ročně. To začne podle Schillerové stát dělat po roce 2027. Do slavné vodní nádrže před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu se po týdnech stavebních prací vrátila voda. Donald Trump nechal historickou nádrž přebarvit na odstín, který nazývá modří americké vlajky. Práce stály přes 13 milionů dolarů, to je skoro 300 milionů korun.
2: Dno vodní nádrže mělo původně barvu šedivého kamene. Prezidentu Trumpovi ale připadala nádrž špinavá, a tak se rozhodl ji nechat přebarvit. Jennifer, která přijela k reflexní nádrži s manželem z Utahu, ale připadá smutné, že by měla barva připomínat floridské bazény. Původní rozpočet ze 2 milionů dolarů vzrostl na 1 milion 13, tedy přes 250 milionů korun. A to se nelíbí Terencemu z New Yorku. Uznává, že modrá barva je hezká, ale Američané teď podle něj potřebují peníze jinde. Americký prezident tímto ve svém otisku do hlavního města nekončí. Nyní chce podél této trasy vytvořit promenádu, která by se jmenovala Trumpova. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v trojkajak cross a slaví v Praze vítězný double po pátečním triumfu v klasickém slalomu. Ovládl i dnešní finále v kontaktní disciplíně, která v mužské kategorii skončila dvojnásobným úspěchem domácí reprezentace. Druhý totiž dojel s cílem 37letý navrátilec v národním týmu Vít Přindiš. Třetí český reprezentant Matyáš Novák vypadl v semifinále. Zítra má být jasno nebo polojasno, odpoledne a večer od západu přibude oblačnost a teploty 25 až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Na dálnici D1 je stále zdržení, pokud jedete z Brna do Prahy. Popojíždět budete mezi 39. kilometrem a také omezením na Šmejkalce. Teď momentálně se dívám, že to zdržení na dálnici D1 je až na půl hodiny. A na silnici 6 směrem z Karlových Varů do Prahy před omezením u Petrohradu čekejte 10 minut navíc. O větší kus dál směrem do Prahy už na dálničním úseku zvolněte u Hoře Sedel. Na 55. kilometru se srazila dvě auta.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: A je tu další muzika. Kapela Činasky.
6: Neříkejme tomu selhání.
4: Bude tu i Kaleo. Nebo Kylie Minogue.

0: Michael Jackson dospíval přesně ve 17:45 na Rádiu Praha. A my zamíříme za pokladem, který vykopali sudetští Němci v pohraničí v roce 1956. Ovšem byl to poklad, který sami zakopali o 10 let předtím, když šli do odsunu. Zapomenutý a skoro neuvěřitelný příběh vykutal reportér Českého rozhlasu a vy ho uslyšíte už za chviličku. Jak to vypadá na silnicích? Hustý provoz zůstává na dálnici D1. Pokud jdete z Brna do Prahy, tak se zdržíte na tradičním mostě a to je most Šmejkalka. V tuhle chvíli je to zdržení před mostem až na 30 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné pozdní odpoledne, 17:30, Lady Gaga dospívala na Rádiu Praha a já vás teď vezmu do Sudet. Po odsunutých Němcích zůstaly v Česku stovky zaniklých vesnic a po některých zbyly jen základy. Po obci Litrbachy na Sokolovsku, která by se dnes jmenovala Čistá, nezůstalo vůbec nic. Jen tečka na mapě a právě odsud pochází německá rodina Heleny Baránkové, kterou nakonec poválečný odsun minul. Paní Helena dnes bydlí v obci Krásno, nedaleko Čisté, a s pomocí archeologů našla i místo, kde stával její dům.
1: Naši, když museli na odsun, tak zahrabali spousta věcí. To nebyli asi jenom oni sami, těch lidí bylo víc.
2: Rodina Heleny Baránkové, Rozené Štovaserové, skončila ve sběrném táboře u Karlových Varů. Do odsunu ale nakonec nemusela, protože úřady potřebovaly lidi na práci.
1: A v 56. roce, když poprvé přijela maminky sestra, tak přišla na geniální nápad, že si půjdou ty věci vyhrabat do Litrbach. Jo? Tam tenkrát při nich museli stát všichni svatý, protože táta zavřenej, lokty na hradě, no, jako už v 56. ne, jo? Teta z Německa, a teď tam šli prostě kopat. Jo.
2: Helena Baránková se narodila 5 let po válce a na odsun se pamatovat nemůže. Stává z křesla a ze skřínky opatrně vyndává čajový šálek s počálkem.
1: To je ještě v podstatě památka, tenhle ten růžový servis na tu jejich práci. Jeli jsme tam koňma, já jsem tam jela v 6 letech s nima, no mě vzali s sebou. To byl dům, já jenom vím dům, že to byl dům číslo 268.
3: Takže tady někde vykopala ta vaše teta.
1: To kopali chlapi, jo.
3: Nějakých 15 metrů uhlopříčně od konce toho rybníka, takhle severo-západním směrem.
2: Říká archeolog Filip Prekop.
3: Je stejně zajímavé, že váš dům už dneska hledají archeologové.
1: To je zajímavé, ano, to je zajímavé. To, kdyby se dožila moje maminka, tak by měla obrovskou radost.
3: A máte z toho nějaké pocity, když sem přijdete vždycky a hledáte ten dům, nebo když se sem podíváte?
1: Mně je tady strašně dobře. Jedu ze Sokolova, tam si koupím něco k jídlu, tady si sednu na tu lavičku, která tam je, a je mi tu hrozně dobře.
3: Jakože jste tu doma zase, jo?
1: Já jsem tady doma.
2: Z Čisté na Sokolovsku, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Vracíme se na silnice, v tuhle chvíli mám ale dobré zprávy, zatím žádné novinky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Rádio Praha. Teď máme přesně 6:45. Historický kolotoč na pražské Letné se opět roztočil. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách přesně v 18 hodin a zprávy přinese Denisa Žižková. Samozřejmě i nadále sledujeme situaci na silnicích a v tuhle chvíli se dívám, jak to vypadá na dálnici D1. Pokud jdete z Brna do Prahy, stále čekejte zdržení před omezením na mostě Šmejkalka, aktuálně je to na 20 minut, a na Benešovské trojce, pokud jdete z Tábora do Prahy, respektive k dálnici D1, tak máme kolony na tradičních místech.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Krásný podvečer s Rádiem Praha, tohle byl November Second, teď už je tu Denisa a má pro vás zprávy. Krásný podvečer.
1: Hezký podvečer. Podporu dětí s mozkovým nádorem nebo výzkum této nemoci lidé přispěli skoro 250 000 korun. Sobotní exploze v panelovém domě v Toužimi zranila dva lidi. Policisté výbuch vyšetřují jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Izraelská armáda poprvé od půlky dubna bombardovala jih libanonského Bejrutu. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Historický kolotoč na pražské Letné se opět roztočil na podporu dětí s mozkovým nádorem a jejich rodin. Benefiční akci tam třetím rokem pořádá nadační fond Nina, který upozorňuje na tato onemocnění a šíří o nich osvětu. Tentokrát lidé přispěli skoro 250 000 korun. Podle Kristýny Chovancové, která se svým manželem fond založila, se peníze můžou využít například pro uspořádání odborné konference, případně jimi podpořit výzkum nemoci.
3: A nebo pokud bude potřeba samozřejmě, tak se může nabídnout ta částka rodinám. V tom případě je možný za ní.

0: chemikálie nebo výbušniny v tom bytě. Vybouchlo jim to a jak letěly střepy z toho okna, tak to lítalo sem až na parkoviště a zničilo to tady auta.
1: Říká majitel jednoho z poškozených aut pan Jiří. Podle sousedů v bytě žila starší žena s vnukem. Ženu s vážnými zraněními transportoval vrtulník do popáleninového centra do Prahy. Mladistvého odvezli záchranáři do nemocnice v Plzni. Právě jeho policie podezřívá ze způsobení výbuchu. Pokračuje policejní mluvčí Jan Bílek.
2: Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání provinění nedovoleného ozbrojování.
1: V případě prokázání viny hrozí mladistvému trest odnětí svobody až na 2,5 roku. Stoužíme na Karlovarsku, Václav Malý, Český rozhlas.
3: Izrael bombardoval předměstí libanonské metropole Bejrútu, mířil údajně na velitelství militantního hnutí Hizbalách. Byl to první útok na libanonské hlavní město od začátku příměří v polovině dubna. Úder podle libanonských státních médií 2 lidi zabil a 11 zranil. Izrael také nařídil dalším Libanoncům na jihu země, aby opustili své domovy.
4: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu prohlásil, že armáda jeho země jen za poslední týden v Libanonu zlikvidovala 350 ozbrojenců. Úder na Hizbaláhem ovládané předměstí Bejrútu byl podle něj reakcí na 2 střely, které mělo hnutí vyslat na sever Izraele. Hizbalách se ale k útoku nehlásí. Izrael také dál rozšiřuje svou kontrolu nad jihem Libanonu. K odchodu z domovů vyzval obyvatele jiholibanonského pobřežního města Týros a jeho okolí. Při konfliktu v Libanonu zahynulo podle libanonských úřadů nejméně 3,5 tisíce lidí a přes 1 200 000 jich muselo utéct z domovů. Dominik Tesár, Český rozhlas.
3: Velkou cenu Monaka Formule 1, která byla 10 kol před koncem na 3/4 hodiny přerušena kvůli problémům s asfaltem, vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní Grand Prix a zvýšil vedení v mistrovství světa. Zítra bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer přibude oblačnost a teploty 25 až 27 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách opět na silnice, stále se zdržíte na dálnici D1, pokud jedete z Brna do Prahy. Popojíždět budete od 36. kilometru až k omezení na mostě Šmejkalka a je to na 20 minut. A na Benešovské trojce v tuhle chvíli, pokud jedete z Tábora do Prahy, zpomalíte v omezení u Votic.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Pražský update.
9: Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
11: Praze nepojede o víkendu metro.
12: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
13: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
6: Krásný podvečer, 5 minut po 18. začíná Pražský update. Čeká nás týden v Praze se Štěpánkou, perný den s Petrem Jungmanem, taky pozvu na jednu výstavu. Nejprve ale na Prahu 10. Zhruba 20 porcí jídla nově zdarma dostávají klienti humanitárního zařízení v Praze 10. Jde o zbylé obědy z tamní základní školy a je to v rámci projektu Zachraň oběd. Podrobně už za chvíli.
13: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update stále posloucháte na rádiu Praha i 12 minut po 18. Zabránit plýtvání jídlem a zároveň pomoci potřebným se v Česku snaží projekt Zachraň oběd.
1: Teďka jsem do aplikace Daruj oběd, zadávám 10 polívek, 5 znojemský z rýží a 5 kuskusů s čočkovým ragu.
2: Popisuje vedoucí jídelny základní školy Břečťanová v Praze 10 Jana Zapletalová.
1: Ve 3/4 na 2 zjistím, jestli něco zbylo nebo ne. Napíšu do aplikace, co máme, napíšu tam alergeny, jakou to má teplotu a v kolika nádobách to budou mít připravené.
2: Tyto informace pošle do blízkého humanitárního zařízení. Jeho zástupci si jídlo následně vyzvednou. Zhruba jde o 20 polévek a 10 porcí hlavních chodů.
1: My nevaříme proto, aby se měli zbytky. Že oblíbené jídlo, tak ty děti si přidávají a většinou ty porce nezbývají.
2: Dodala vedoucí jídelny Zapletalová. Humanitární zařízení na zámečku ubytovává více než 100 lidí. Jídlo ze školy zbyde podle vedoucí centra Terezie Poustevské vždy jen na část klientů.
3: Bereme to spravedlivě, máme seznam lidí a střídáme to. Nebo samozřejmě závisí i, co je ten den k jídlu. Takže pokud je to například krupicová kaše, tak volíme maminky s malými dětmi.
2: Většinu klientů tvoří uprchlíci z Ukrajiny. Jiné než školní jídlo od zařízení nedostávají.
3: My tady nemáme výdejnu stravy. Klienti naši jsou hrozně vděční, že ať už pomůžeme neplýtvání, což je hlavní smyšlenka toho projektu, tak i pomůžeme těm našim klientům.
2: Projekt Zachraň oběd vznikl v roce 2022. Kromě darování pokrmů se jeho manažerka Denisa Rybářová chce zaměřovat také na vzdělávání veřejnosti ohledně plýtvání jídla.
4: Myslím si, že to je o tom mluvit s těma rodičima, zvát si. Pedagogové mohou být takový mentoři. Spousta dětí to třeba nesní, protože třeba to neznají tu potravinu. Že vám řeknou, že kuskus nikdy neviděli, no tak si uděláme nějakou ochutnávku.
2: Jedno stravovací zařízení v Česku podle Rybářové vyprodukuje až 24 kg potravinového odpadu denně. Hlavním cílem projektu je snížit toto číslo na nulu.
4: Ten náš projekt, který tady máme, já vždycky říkám, že my jsme ho vytvořili, aby jednou zanikl.
2: Za 4 roky fungování projekt zachránil přes 114 000 obědů. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update. Vracíme se na silnice, ale v tuhle chvíli mám dobré zprávy. V Praze a okolí je klid a klid je i na dálnicích.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Krásný podvečer, desítky precizně zastřižených stromků a keřů si teď můžete prohlédnout v botanické zahradě v Praze Troji. Ta zahájila další ročník výstavy bonsají a japonské kultury. Co všechno nabídne, se dozvíte v následující reportáži létající redaktorky Sabiny Vosecké.
2: Druhový složení je víceméně pestrý, protože jsou tady klasický přírodní druhy, jsou tady druhy, které se dostou třeba jenom v Číně i v Japonsku.
3: Říká kurátor výstavy Miroslav Horský.
2: Jeden z těch zajímavých kousků máme třeba tady náš klasický dub, což je teda českého původu. Je to víceméně ten strom má symbolizovat klasický strom v otevřené krajině, prostě solitérní strom. Já třeba dělám bonsaje, které jsou do 25 cm sorta šohin a to jsou malé městičky, prostě, které potřebují denní péči. Prostě ten strom je na vás odkázaný, že jako nedokáže si pomoct sám, že strom v přírodě ano. Takže je to hodně náročný svým způsobem na tu péči hlavně.
3: Podle ředitele botanické zahrady Bohumila Černého letos výstava představí víc než stovku bonsají.
4: Je to výstava, která propojuje říši rostlin s kulturou japonskou, s mnoha zajímavostmi a třeba i chutěmi. To nejzajímavější jsou pochopitelně bonsaje. Některé z nich jsou i přes 100 let staré, jsou velice krásně upravené.
3: Výstavu doprovodí taky řada tematických akcí,
4: které opravdu přinesou každého návštěvníka do Japonska, budou si moci užít nebo se seznámit s různými zvyky, čajovými obřady, ikebanou a podobně.
3: V japonské zahradě vysadil svoji sakuru v minulosti taky třeba bývalý prezident Václav Havel. V její blízkosti je i borovice někdejší ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightové. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update. Pražští
5: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Krásný podvečer, Bruno Mars dospíval v pražském updateu krátce po 6:30. Teď už je čas na zprávy s Denisou Žižkovou na souhrn pražských zpráv. Přeji vám dobrý podvečer. Kriminalisté objasnili vloupání do 20 provozoven v Praze 4, kterých se od loňského srpna dopouštěl 40-letý muž. Způsobil celkovou škodu převyšující 250 000 korun. Po dopadení se přiznal a své činy policistům popsal. U soudu dostal za krádež vloupáním 25 měsíců vězení. Do prodejen s potravinami nebo tabákem, restaurací a dalších provozoven se dostával pomocí zbraně určené k porážce dobytka. Uvedla dnes mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Ve třetím ročníku charitativní akce nazvané Kolotoč pro Ninu vybrali lidé skoro 250 000 korun. Peníze tak můžou jít na podporu rodin dětí s nádorem mozku, případně na výzkum této nemoci. Akci pořádá nadační fond Nina, který letos začal víc spolupracovat s psychology. Podle Aleny Javůrkové, vedoucí oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, bývá pomoc rodinám s takto vážnými diagnózami velmi důležitá. Radnice Prahy 12 vybrala stavební firmu na opravu dvou ulic v blízkosti městského úřadu. Přestavba má zvýšit bezpečnost chodců. Rekonstrukce ulic v Potočkách a na Havránce má trvat do konce června. Radnice za ní zaplatila víc než 4,5 milionu korun. Bývalý areál ČKD ve Vysočanech je jedním z největších brownfieldů v Praze. V posledních letech tu developeři postavili stovky bytů a další připravují. Celkem by jich po obou stranách Kolbenovy ulice mělo vzniknout několik tisíc. V úterý 9. června uplyne 130 let ode dne, kdy český průmyslník a vynálezce Emil Kolben založil elektrotechnickou továrnu Kolben a spol. Vysoce favorizovaná posádka Dukly ovládla 113. ročník primátorek a pro armádní sportovní centrum vybojovala 44. triumf ve slavném závodě v Praze na Vltavě. Mezi ženskými 8 veslicemi byla nejrychlejší loď pražského Olympu. Závod skifařů ovládl Matěj Smejkal z Dukly. Mezi skifařkami byla první Ela Boldyšová z Bohemians. Zítra by mělo být v Praze slunečno a k odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a teploty 25 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Stále posloucháte Rádio Praha, teď krátce po 6:30 se dívám, jak to vypadá na silnicích, ale v tuhle chvíli mám stále dobré zprávy. V Praze a okolí je klid a klidno je i na dálnicích.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Berný den, Rádia Praha. Berný den.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, je neděle, 7. června. Svátek mají Tisové, Luky, Ivety a tady je Petr Jungmann. Základní kámen Nosticova, později Stavovského divadla, byl položen v Praze na Ovocném trhu před 245 lety v roce 1781. Otevřeno bylo za necelé dva roky. Divadlo zvěčnil v Oscarovém snímku Amadeus režisér Miloš Forman. Právě zde se točila většina divadelních scén.
4: Mozart!
3: Transoceánský parník Lusitania byl spuštěn na vodu ve skotském Glasgow před 120 lety v roce 1906. O 9 let později, během první světové války, ho potopila německá ponorka. Díky této katastrofě pak Spojené státy vstoupily po boku státu dohody do světového konfliktu. Druhý československý prezident Edvard Beneš abdikoval v roce 1948.
5: Rozhodnutí vlády i rozhodnutí mé je neseno jen a jen starostí o šťastnou budoucnost nás všech.
3: Prezident odmítl podepsat ústavu 9. května. Pro Československo tento akt znamenal nastolení totalitního režimu na 41 let. První festival původní rozhlasové hry Prý Bohemia byl zahájen v Mladé Boleslavi před 50 lety v roce 1976. Letos v říjnu v Olomouci se bude konat festival rozhlasové tvorby po 42. Překvapivý izraelský letecký útok na irácký jaderný reaktor Osirak se odehrál před 45 lety v roce 1981. 8 F-16 i hned po startu přeletělo nad soukromou jachtou saúdského krále Husajna. Ten se snažil Iráčany varovat, bez úspěchu. Všech 16 bomb na jejich palubách našlo cíl. Reaktor nedaleko Bagdádu byl těžce poškozen. Jeden z nejhledanějších teroristů světa, tehdejší vůdce Al-Kaidy v Iráku Abu Musa Zarkáví, byl před 20 lety zabit při náletu v severoiráckém městě Bakuba. A 45 je bývalé tenisové hvězdě, která vždycky líp vypadala, než hrála, rodačce z Moskvy Aně Kurnikovové. Jejím partnerem je zpěvák Enrique Iglesias. Spolu mají 4 děti. A já přeju hezkou neděli.
0: Rádio Praha.

0: Pražský update. Krásný podvečer, minuta nás dělí od 6:45. Teď už je tu Štěpánka a má pro vás týden v Praze.
1: Hezký den. S novým týdnem začal i nový měsíc, červen. Pondělí patřilo dětem, slavili Mezinárodní den. A městská knihovna otevřela svou novou pobočku na Černém mostě. Městská společnost Pražská vodohospodářská pak zahájila rekonstrukci a zvýšení kapacity menší čistírny odpadních vod v přední Kopanině. Stát má asi 130 milionů. Praha připravuje vyhlášku, která by umožnila městským částem úplně zakázat používání zábavní pyrotechniky na svém území. Zájem o to projevily třeba jednička, trojka, pětka, šestka, sedmička, devítka anebo dvacítka. Návrh také omezuje výjimku pro novoroční oslavy. Praha 13 opravila atletické hřiště u základní školy Jánského. Děti můžou nově využívat třeba plochu pro hod oštěpem anebo skok daleký. Obnova stála 12 milionů. Úterý odpoledne zastavila na Pražském okruhu provoz u sjezdu z dálnice D1 ve směru na letiště nehoda 4 nákladních vozidel. Jednoho řidiče museli vyprostit z auta hasiči. A o něco později spadlo u pražského letiště Točná soukromé letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli v letadle. Kvůli technické závadě nejezdilo v podvečer metro B mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Nové Butovice. Dopravní podnik nasadil náhradní autobusy a výluka trvala asi hodinu. A aby těch nehod nebylo málo, tak večer ještě srazila ve Vršovicích tramvaj muže a ženu. Oba utrpěli závažná poranění a záchranáři je museli přepravit do nemocnice. Tak opatrně dávejme si pozor. Záchranka má novou výjezdovou základnu. Je v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Nahradila dosavadní provizorní prostory, které už záchranářům nevyhovovaly, a to ani technicky, ani kapacitou. A navíc se na stanovišti navýšil počet posádek na 2. Ve čtvrtek testovali hasiči, záchranáři a policisté záchranu lidí po srážce malé lodi a parníku. Ve vodě bylo 33 figurantů. Další zranění byly na palubě parníku. Jednoho z nich z lodi evakuoval vrtulník. Akce se konala na Vltavě mezi železničním a Palackého mostem. V Krči večer zemřel cyklista po střetu s autobusem a příčinu nehody vyšetřuje policie. Statistici zveřejnili, jaká je aktuálně průměrná mzda v metropoli a meziročně vzrostla o víc než 8%. Dostala se na 67 945 korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňska nám prý přibylo ve výplatě v průměru přes 5100 korun. Magistrát zveřejnil upravenou verzi územní studie, která stanovuje budoucí podobu zástavby na brownfieldu Bubny Zátory. Dokument vychází ze 6 let staré studie a k materiálu se můžete vyjádřit do 13. července. A co se dělo o víkendu? Mezi Florou a muzeem nejezdí tramvaje, poblíž křižovatky Vinohradská a Italská ulice staví dělnici kolejový přejezd. Tramvaje od neděle končí na zastávce Italská. V sobotu jsme se mohli podívat do Kramářovy vily. Rezidence předsedu vlády nabídla prohlídku interiéru i zahrad. Běžně nepřístupné prostory jste viděli i v depu Kačerov. Dopravní podnik tam pořádal den otevřených dveří. A v neděli, tedy dnes, se koná tradiční rodinný den hlavního města na výstavišti a přes Štrosmajerovo náměstí nejezdí některé tramvaje kvůli údržbě kolejí. A to už je z rubriky Týden v Praze vše. Příjemný zbytek dne a pohodový nový týden přeje od mikrofonu Rádia Praha Štěpánka Martanová.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
2: Jak to vypadá na silnicích? Stále dobré zprávy, zatím žádné novinky. Teď už v podvečer v neděli je klidný provoz.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu

0: Krásný podvečer, Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi a já už se dívám, jaké bude zítra počasí. Má být jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibude oblačnosti a zítřejší tedy pondělní teploty 25 až 27 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, teď máme zprávy na 19. hodinu a ve studiu už je Denisa. Hezký večer.
2: Dobrý večer. V Koplingově domě v pražských Bohnicích vznikly 4 nové byty pro matky samoživitelky. Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je ve Velké Británii. Zítra bude jasno nebo polojasno, teploty maximálně 27 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Dělníci dokončili novou přístavbu v areálu Koplingova domu v pražských Bohnicích. Azylové centrum, do kterého vedení městské části v posledních 5 letech investovalo přes 14 milionů korun, se tak rozšířilo o 4 byty pro matky samoživitelky. Praha 8 plánuje i další rozvoj areálu, pokračuje její mluvčí Martin Šalek.
4: V roce 2026 je plánovaná kompletní rekonstrukce střechy hlavní budovy, která představuje další významnou investici do budoucnosti celého objektu.
2: Nová aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Nástroj ministerstva školství ukazuje, kde budou místa chybět a kde naopak přebývat až do roku 2035.
5: Obce a další zřizovatelé můžou díky nové aplikaci sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
6: Obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy.
5: Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla po aplikaci starostové sáhnou, třeba aby si

0: Volodymyr Zelenský dorazil do Velké Británie na jednání s premiérem Keirem Starmerem v Londýně, se zúčastní také společné schůzky s německým kancléřem Friedrichem Mercem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Hlavním tématem jednání má být obranyschopnost evropských zemí a podpora Ukrajiny, která se už pátým rokem brání plošné ruské agresi. Zelenský na síti X napsal, že zítra se setká i s králem Karlem III. Na diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech a 3 letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armanda Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm, druhý porazil ho Australan Curtis Marshall. Před domácími fanoušky dnes tyčkařský fenomén nezvládl 2 pokusy na rovných 6 metrech a poté ani posledních 605. Marshall skočil 590, které Duplantis vynechal. A fotbalová Sparta si pojistila talentovaného Huga Sochůrka. Pražané se záložníkem, který se s českou reprezentací ve Spojených státech chystá na mistrovství světa, podepsali nový víceletý kontrakt. Prvoligový klub z Letné informoval o prodloužení smlouvy v den hráčových 18. narozenin na svém webu. Bude jasno nebo polojasno odpoledne, večer od západu přibude oblačnost a teploty 25 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Krásný večer, 4 minuty po 19. Stále sledujeme situaci na silnicích, mám ale dobré zprávy, zatím žádné komplikace.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, teď máme 5 minut po 19. a za chvíli nás čeká pozvánka, co znamená být cizincem ve vlastní rodině. To zjišťuje hrdinka nového snímku Romeria, který natočila oceňovaná katalánská režisérka Carla Simón. Později už, teda prozradím už za chvíli.

0: Rádio Praha stále s vámi a teď slíbená pozvánka do kina. Rodinné vztahy si nevybíráme a tak může být pátrání po vlastní identitě velmi bolestné a právě to zažívá hlavní hrdinka španělského dramatu Roméria. Pozvánku do kina pro nás má Štěpánka Duchková.
1: 18-letá Marina nikdy nepoznala své rodiče. Jediné, co jí po nich zbylo, je deník její biologické matky. Rozhodne se, že musí najít své kořeny. S matčiným deníkem v batohu vyráží na západní pobřeží Španělska, kde se do sebe kdysi zamilovali její rodiče. Než se stačí zorientovat v záplavě nových neznámých příbuzných, začínají se vynořovat tajemství, která i po letech pálí víc, než si umíme představit. Hledání úředních listin Marinu zavede k jejím vlastním kořenům a k pravdě o rodině, jejíž osud byl léta zahalen mlčením. Z útržkovitých a často protichůdných vzpomínek skládá nečekaný obrázek osudové, destruktivní lásky své matky a otce. První film katalánské režisérky Carly Simon Léto 1993 pozbíral 3 ceny Goya. Následoval snímek Alcaraz, který zase dostal Zlatého medvěda na Berlinále. Drama Romeria je završením této trilogie.
2: Praha žije filmy.
3: Praha žije filmy.
4: Somewhere in space.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
5: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity.
6: I nejnovější hity.
2: Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Prince a jeho Cream, krásný podvečer nebo večer, chcete-li, venku ještě nádherně. Teď máme přesně 7:30. Už za chvíli na Rádiu Praha bude Jirka Štefl a má pro vás pár tipů. Počkejte si na ně. Také sledujeme, jaké bude zítra, tedy v pondělí 8. června počasí. Má být jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu oblačno, teploty 25 až 27 stupňů.

0: 21 Pilots dozněli na Rádiu Praha přesně minutu před 7:45. Připomínám, dnešní hit týdne začíná jako vždy v 9 večer. No a samozřejmě budeme rádi, pokud potom v týdnu budete hlasovat pro hit týdne na praha.rozhlas.cz. A teď už nesmí chybět tipy od Jirky Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Vydejte se na festival Arena. To je přehlídka divadla, nového cirkusu, hudby a současné vizuální tvorby. Nabízí představení vzniklá v produkci Bratří Formanů, stejně jako představení kumštýřů, artistů a jiných umělců, které Petr a Matěj Formanovi potkali během svých cest po světě. Na zajímavá představení se vydejte na ostrov Štvanice a nebo na loď Tajemství, a to až do 25. června. A v Centru současného umění DOX odstartovala výstava ke stému výročí narození významného českého umělce Olbrama Zoubka. I když je Zoubek veřejnosti znám především jako autor mnoha sochařských realizací pro architekturu, vystavené snímky nabízejí jedinečný pohled do jeho ateliéru, na vernisáže i do galeridních prostor. Na tuhle výstavu vás zve holešovický DOX. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, denně najdete na našem Instagramu, stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Krásný večer, kapela YouTube dozněla na rádiu Praha. Teď pro vás máme zprávy na 20. hodinu a ve studiu už je Denisa. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Expediční SCIO škola podala žalobu kvůli ukončení kombinované výuky. V Urnovém háji v Pražské Zbraslavi přibyly 3 nové sochy za 2 miliony korun. Prezident Spojených států Trump uvolní tresty Íránu až po případném uzavření dohody. Zítra bude jasno nebo polojasno, teploty maximálně 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Soukromá expediční základní SCIO škola podala správní žalobu kvůli ukončení pokusného ověřování tzv. Kombinované výuky na základních školách. Ministerstvo školství konec oznámilo na konci května. Testování mělo původně trvat až do června 2028. Teď má skončit už ke konci tohoto školního roku. Režim školy se skládal ze 3 týdnů distančního studia a jednoho týdne společné expedice. Pomáhal například mimořádně nadaný dětem nebo žákům v náročných rodinných situacích. SCIO škola podle mluvčího Tomáše Matouška žádá soud o odklad účinku. Tři nové sochy zdobí Urnový háj na kopci Havlín v Pražské Zbraslavi. Vytvořil je akademický sochař Antonín Kašpar. Plastiky pojmenoval Trůn, Ukřižování a Objímání. Umělecká díla stála 2 miliony korun, říká starostka městské části Kateřina Pavlíková z uskupení Nezávislá Zbraslav.
3: Nové sochy posilují význam Urnového háje jako důstojného místa paměti, zastavení a tiché duchovní atmosféry. Havlín zůstává prostorem, kde se propojuje krajina, pietní funkce a současné umění.
1: Do Urnového háje se také v podobě repliky vrátila socha Vzkříšení od Josefa Axmana. Americký prezident Donald Trump nezruší sankce uvalené na Írán dříve, než uzavře dohodu s Teheránem, řekl to v rozhovoru pro stanici NBC News, s tím, že předem ani neuvolní zmrazená íránská aktiva. Zrušení sankcí naopak šéf Bílého domu podmínil dobrým chováním Íránu. Stanice CNN dříve uvedla, že Teherán dohodu s Washingtonem naopak podmiňuje uvolněním zmrazených íránských aktiv v hodnotě v přepočtu přes 500 milionů korun. Spojené státy a Irán současně upravují 60-denní memorandum o porozumění. Cílem dokumentu je například prodloužení příměří a otevření Hormuzského průlivu. Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal premiérový grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 a 6-1. Zvítězil po 4 hodinách a 16 minutách. A české volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů zvítězily v Nankingu, porazili Tajsko 3-0 na sety. Češky tak v Číně prohráli jediný ze 4 zápasů, podlehli Polsku a vedle Tajska zvítězili nad domácí Čínou a Belgií. Pokračuje smečařka Helena Groc.
4: Samozřejmě já jsem mega ráda za tým. Celou dobu tu přípravu vlastně jsme si krásně odmakali. Sešli jsme se v podstatě ve stejném složení jako loni. Myslím, že to pomáhá hodně. Celý tým hrál výborně. Kdo by řekl, že pojedeme domů prostě s třema vítězství ze 4 zápasů a ještě k tomu 3x3-0.
1: Ženská volejbalová reprezentace se teď přesune na Filipíny, kde odehraje od 17. června další turnaj Ligy národů.

0: Oprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Za chvíli zamíříme za pokladem, který vykopali sudečtí Němci v pohraničí v roce 1956.

0: Krásný večer, Radio Praha stále s vámi. 2 minuty nás dělí od 8:45. Po odsunutých Němcích zůstaly v Česku stovky zaniklých vesnic a po některých zbyly jen základy. Po obci Litrbachy na Sokolovsku, která by se dnes jmenovala Čistá, nezůstalo vůbec nic, jen tečka na mapě. Právě odsud pochází německá rodina Heleny Beránkové, kterou nakonec poválečný odsun minul. Paní Helena dnes bydlí v obci Krásno, nedaleko Čisté, a s pomocí archeologů našla i místo, kde stával její dům.
1: Naši, když museli na odsun, tak zahrabali spousta věcí. To nebyli asi jenom oni sami, těch lidí bylo víc.
2: Rodina Heleny Baránkové, rozené Štovaserové, skončila ve sběrném táboře u Karlových Varů. Do odsunu ale nakonec nemusela, protože úřady potřebovali lidi na práci.
1: A v 56. roce, když poprvé přijela maminky sestra, tak přišla na geniální nápad, že si půjdou ty věci vyhrabat do Litrbach. Jo? Tam tenkrát při nich museli stát všichni svatí, protože táta zavřenej v Lokti na Hradě, no jako už v 56. ne, jo, teta z Německa, a teď tam šli prostě kopat. Jo?
2: Helena Baránková se narodila 5 let po válce a na odsun se pamatovat nemůže. Stává z křesla a ze skříňky opatrně vyndává čajový šálek s počálkem.
1: To je ještě v podstatě památka, tenhle ten růžovej servis na tu jejich práci. Jeli jsme tam koňma, já jsem tam jela v 6 letech s nima, no mě vzali s sebou. To byl dům, já jenom vím dům, že to byl dům číslo 268.
3: Takže tady někde vykopala ta vaše teta.
1: To kopali chlapi, jo.
3: Nějakých 15 metrů uhlopříčně od konce toho rybníka, takhle severo-západním směrem.
2: Říká archeolog Filip Prekop. Je stejně zajímavé, že váš dům už dneska hledají archeologové.
1: To je zajímavé, ano, to je zajímavé. To, kdyby se dožila moje maminka, tak by měla obrovskou radost.
2: A máte z toho nějaké pocity, když sem přijdete vždycky a hledáte ten dům, nebo když se sem podíváte?
1: Mně je tady strašně dobře. Jedu ze Sokolova, tam si koupím něco k jídlu, tady si sednu na tu lavičku, která tam je, a je mi tu hrozně dobře.
2: Jakože jste tu doma zase.
1: Já jsem tady doma.
2: Z Čisté na Sokolovsku, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do 80. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.
5: Let's go. Sounds good.

I was the knight in shining armor in your movie.

Kapela Monkey Business dozněla přesně o 8:30 na Rádiu Praha. Od hrdinů socialistické práce k podcastům i tak by se dala vyprávět historie festivalu Prý Bohemia Radio. Přesně před 50 lety dorazili rozhlasáci do Mladé Boleslavy, kde právě začínala první přehlídka toho nejlepšího z české rozhlasové tvorby. Jaký vliv měla tehdejší ideologie na tvůrčí práci v médiích? A co viděl prezident Václav Havel na jednom z porevolučních ročníků? Tak to vám řeknu už za pár minut. A já už se dívám, jaké bude zítra počasí. Zítra má být krásně, jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu oblačno a teploty 25 až 27 stupňů.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha. Teď máme 8:45. A od legendy o komunistickém hrdinovi až po podcast o kutnohorském léčiteli. Festival Prý Bohemia Rádio už 50 let odráží dobu a představuje to nejzajímavější z rozhlasové tvorby. Přehlídka dokumentů, reportáží i podcastů, která se v posledních letech pořádá v Olomouci, má dnes mezinárodní přesah. Účastní se jí rozhlasoví tvůrci z Ukrajiny, Polska nebo dokonce Švédska. Historie akce se ale začala psát už v roce 1976, kam se v tuhle chvíli ohlédneme.
1: Rozhlasová hra svou neopakovatelnou atmosférou důvěrnosti dokáže promluvit přímo do nitra člověka.
2: Komentuje v červnu roku 1976 vznik festivalu rozhlasová reportérka Jitka Pražáková.
1: Aby takovou opravdu byla, uspořádal tento týden Český rozhlas festival české původní rozhlasové hry Prý Bohemia.
2: Tehdejší soutěžní tituly spojuje jak jinak než socialistické téma práce.
1: Prý Bohemia získala hra Jiřího Procházky Legenda o Janovi, která je baladickým příběhem o Janu Švermovi.
2: To byl komunistický novinář a politik. V rámci festivalu dostal rozhlas dokonce za úkol vytvořit prototyp kladného hrdiny.
3: Všechny úvodní stručné referáty orientovaly pozornost autorů i všech tvůrců na těžkou, náročnou a odpovědnou cestu za hledáním nového současného hrdiny našich dnů, zobrazení prostého pracujícího člověka se všemi jeho starostmi a radostmi, zcela v duchu závěru 15. sjezdu strany k úkolům umělecké fronty.
2: V roce 1980 se rozhlasový festival přesouvá z Mladé Boleslavy do Plzně.
4: Výsledky soutěže budou vyhlášeny zítra v 11 hodin na plzeňské radnici.
2: Po listopadové revoluci je budoucnost akce nejistá. Nakonec se ale stěhuje do lázeňských Poděbrad, kde pak zůstává dalších 20 let. Postupně se rozšiřují i soutěžní kategorie, přibývá reportáž a dokument. A v roce 1995 se z Prý Bohemia Rádio stává mezinárodní festival.
5: Většinou se přihlásilo tak 5-6 zemí od Bulharska po Británii.
2: Vzpomíná tehdejší ředitel festivalu Josef Havel.
5: Já jsem měl takový malý cíl, aby to byly malé Karlovy Vary.
2: Aby sobě dal zapomenutý festival vědět, začíná pořádat také slavnostní ohňostroje. Ten v roce 97 měl mezi diváky i prezidenta Václava Havla.
5: Když pak přijel pan prezident, tak jsem ho vítal a říkal jsem, pane prezidente, bude tady potom večer ohňostroj, tak aby se ochranka také nelekla. A pan prezident řekl doslova, výborně, prskavky mám rád.
6: Prý Bohemia Radio 2025. The audio festival you have to hear.
2: Od roku 2016 se mezinárodní festival přesouvá do Olomouce a o 6 let později přidává novou kategorii podcast.
7: Určitě v tom má hodně prsty.
8: Našla jste něco užitečného?
9: Nic moc.
2: Kromě veřejných poslechů soutěžních sekcí pořádá festival i koncerty a besedy. 50. narozeniny rozhlasového festivalu Prý Bohemia Rádio můžete přijet oslavit do Olomouce na podzim, a to 18. až 22. října. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
10: Praha je kulturou.
11: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha dnes, v podstatě celé odpoledne s Lenkou Vahalovou, teď také s Denisou Žižkovou, má pro vás zprávy na 21. hodinu.
1: Česko vyhrálo arbitráž s firmou GC Deco. Spor se týkal ukončení pronájmu reklamních ploch v metru. Stát chce změnit pravidla plánování schodků, snižování deficitu podle Schillerové začne po roce 2027. Na polích v Česku končí toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. Zítra bude jasno nebo polojasno, k večeru přibude oblačnost a teploty 25 až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Česká republika uspěla v arbitráži s francouzskou reklamní společností GC Deco. Nebude jí tak muset platit zhruba 550 milionů korun, řekl to mluvčí ministerstva financí Stefan Fous. Firma žalovala stát kvůli tomu, že pražský dopravní podnik v roce 2016 ukončil smlouvu o pronájmu reklamních ploch v pražském metru společnosti Rencar ze skupiny GC Deco. Rozhodčí tribunál dospěl k závěru, že za postup dopravního podniku český stát nenese odpovědnost. České republice navíc přiznal náhradu nákladů řízení ve výši asi 33 milionů korun. Státní rozpočet pro příští rok bude mít větší schodek než ten letošní. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to řekla v pořadu Poledne s Moravcem. Stát podle ní nezvládne splnit fiskálně strukturální plán, který schválila minulá vláda. Kabinet proto jedná s Evropskou komisí o změnách tohoto dokumentu, říká Schillerová.
3: My bychom měli příští rok mít 0,9% HDP, pak 0,5%. Nesmysl. A taková konsolidace i není žádoucí, protože samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
1: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje jeho snižování do 0,5% bodu ročně. To začne podle Schillerové stát dělat po roce 2027. Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomě. Dokument má k dispozici server i rozhlas.
4: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční pražce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Tenistka Kateřina Siňaková vybojovala na Roland Garros 4. titul ve čtyřhře a celkově získala 11. grandslamový triumf v ženském deblu. S Američankou Taylor Townsendovou porazili ve finále na pařížské Antuce srbsko-kazašskou dvojici Alexandra Krunčová a Anna Danilinová 6-2, 7-5 splnili roli nasazených jedniček a získali 3. společný titul. Zítra bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer od západu přibude oblačnost a teploty 25 až 27 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

poslední týden změnilo? Které songy se vám začaly nebo naopak přestaly líbit? Jaké novinky změní pořadí? Všechno se dozvíte v dalších 55 minutách. Tady je Petr Jungmann. Zdravím. Hit týdne. Nasazená novinka. Jako obvykle začínáme nasazenými. K tomu, aby tu byli i příště, budou potřebovat vaše hlasy na Praha rozhlas.cz. Jako první se hlásí 20letá z

se mi líbí to logo filmu Červené dámské lodičky z podpatky z čertovských vidlí. Je super nápad. Ve filmu Ďábel nosí Prádu 2 září opět Meryl Streep, Anne Hathaway a Emily Blunt. Skvělý je i soundtrack. Jeden kousek z něj, Sienna Spyro, Material Girl. Minulou neděli byly první v hitu týdne The Rolling Stones, nejstarší rocková kapela světa. Tak by se hodilo nasadit i dalšího Nestora z konkurenčních The Beatles. I Sir Paul McCartney má totiž novou desku The Boys from Dungeon Lane. A 18. června mu bude 84. Tak kdo je tu nejstarší? Sir Paul, come in.

0: Paul McCartney, Come Inside. To byla druhá nasazená a další legenda v chartu. Spoustu našich hudebních hvězd vám přibližujeme a představujeme v pořadu Pražákům je hej. V pondělí bude hostem mladý objev. Nikdo neví, kolik mu je, jak se jmenuje, ale říká si Slavíček. Rozhovor s ním poslouchejte v pondělí od 12 nebo kdykoliv pak jako podcast u nás na webu. Teď nasazujeme aktuální singla Hezký ráno, Slavíček.
1: Nasazená novinka.
2: Udělám si hezký rán, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

Slavíček je třetí nasazený v hitu týdne. Hlasujte pro něj u nás na webu Praha rozhlas.cz. Vance Joy. Tento song nahrál před 13 lety a byl to velký hit. Teď se vrací v nové verzi Sigala, Jacksony a Ilan Kidron. Riptide.

Letitý hit v nové verzi Riptide, Sigala, Jacksomy a Ellen Kidron, čtvrtá nasazená. Po Sigalovi je tu další vele úspěšný DJ, nikoliv ale z Anglie, ale z Norska, Kygo, s ním dva Američané, kolega Griffin a pak znamenitý zpěvák Khalid. Pátá nasazená je

0: Fajné. Posloucháte 23. vydání Chartu Rádia Praha. Slyšeli jste 5 nasazených. První, to byla Sienna Spyro, Material Girl. Druhý, Paul McCartney, Come Inside, nejstarší účastník dnešního kola. Potom Slavíček, zase jeden z těch nejmladších, Hezký ráno. Čtvrtá nasazená, to byly pak Sigala, Jacksomy a Ellen Kidron, Riptide. A pátí nasazení, Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Pro vstup do Top 10 budou potřebovat vaše hlasy z našeho webu praharozhlas.cz. Čím víc, tím líp. Tento týden došlo hlasů opravdu hodně a ty určili, jak bude vypadat desítka. Děkujeme za ně. Tady je to nejlepší na Praze pro týden od 7. do 13. června.
1: Číslo 10.
0: Neuvěřitelných 20 let na scéně oslaví Eva Farná 3 největšími koncerty svého života v Aréně Slávie v Edenu. Příští sobotu, neděli a pak v úterý budete se podívat. Tak v tom případě dobrou zábavu. Dnes po druhé v Chartu Rádia Praha její novinka Perpetuum Mobile.

Před týdnem sedmička, teď poslední je Eva Farna Perpetuum mobile. I Holly Humberstone každý týden klesá. Byla pátá, před týdnem osmá a teď předposlední. S titulním hitem poslední desky Cruel World.

26-letá zpěvačka z malebného Grandhamu, nedaleko Nottinghamu, držitelka prestižní Brit Awards pro Rising Star, Holly Humberstone. Letos vydala druhé album, měli jste ho ve vinilu. Jmenuje se Cruel World, stejně jako tenhle song. To byla devítka na Praze. O místo lepší je její krajan, Miles Smith a Hold Me in the Dark. 8.

Zpěvák z anglického lutnu, majitel mnoha hitů Miles Smith v 28 chystá svoje první album. Vyjde 19. června a bude tam i tenhle krásný song Hold Me in the Dark. S dalším zamíříme do Tel Avivu. Právě odsud pochází trojice Temper City. Poté, co se jejich letošní single stal virálním hitem na TikToku, neomylně zamířil i do playlistu rádií celého světa. Před týdnem byl u nás 9., teď o 2 místa lepší. Temper City, Self-Aware.

0: překvapivý pozdrav z Tel Avivu. Temper City a Self-Aware. Číslo 7 hitu týdne na Rádiu Praha. Jayton Colin Dimsdale. Tak tohle jméno najdete v hudebním světě pod mnoha songy jako autora. Pod svým vlastním jménem píše, zpívá, ale jako Teddy Swims. A začal cover verzemi na YouTube. Teď už má dokonce roční jedničku americké hitparády. První fenomenální single Lose Control. Ten poslední se zatím jmenuje Mr. Know It All. Tady je Teddy Swims.
1: Číslo 6.

0: protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
1: Týdne. Posloucháte 23. vydání Hitu týdne. Jsme moc rádi, že jste tady. Hit týdne v premiéře vysíláme vždy v neděli v 9 večer, repríza je v pondělí v 10 večer a od pondělí Hit týdne můžete pak kdykoliv jako podcast poslouchat u nás na webu praha-rozhlas.cz. Tam je i hlasování a kompletní pořadí aktuálního kola a je super, jak často tam chodíte a dáváte hlasy. Jen tak dál, děkujeme. Mám pro vás 5 nejlepších songů. Tenhle song dvakrát hit týdne vyhrál. Poslední 3 týdny je to pokaždé jen 4 nebo 5. Olivia Rodrigo, Drop Dead. 5.

Ve 23 má Olivia Rodrigo doma 3 Grammy a teď v pátek jí vyjde třetí album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Na něm bude i tenhle song Drop Dead, nebo třeba i horká novinka The Cure. Dneska je Olivia číslem 5. O místo lepší jsou Kevin Parker jako Tame Impala a Jenny. Song o tom, že v denním světle se prostě někdo cítí jako upír, co s měsíčkem ožívá. Hlavní chod se potom ale liší. Tady je Dracula. Číslo 4.

0: se týdnem dvojka, teď mimo bednu a číslo 4, Tame Impala a Jenny Dracula. My jsme dneska ještě neslyšeli žádnou novinku a dva songy přitom povinně vypadly. BTS a Swim a taky BB Rexa a Faithless New Religion. Dva songy je museli nahradit a je jasné, že oba jsou nejlepší trojce. Třetí je dneska repetent. Jednou takhle dobře do čártu vstoupil, pak ale během dvou týdnů zmizel. Dostal druhou šanci, boduje dnes po čtvrté a zase začíná na třetím místě. Harry Styles, American Girls.
1: Číslo 3.

Harry Styles se vrátil na třetí místo s hitem American Girls. Poslední dva songy tu zbyly novinka a šampioni z poslední neděle. To jsou The Rolling Stones. Dohromady je třem členům 243 let. Přesto je muzika baví a možná víc než kdy jindy. 10. července budou mít novou desku Foreign Tongues. Tentokrát mají na Praze jen hit číslo 2 In the Stars.

Stouni jsou na Praze dvojkou s nejnovější In the Stars a tady je celá patnáctka. Nasazené Sienna Spyro, Material Girl. Druhý nasazený Nestor Paul McCartney, Come Inside. Třetí nasazený je zase mladík, Slavíček, Hezký ráno. Čtvrtí nasazení Sigala, Jacksomy a Ellen Kidron, Riptide. Pátý nasazený je Kygo, s ním Khalid a Griffin, Save My Love. Desátá je Eva Farná, Perpetuum Mobile. Devítka Holly Humberstone, Cruel World. Osmička Miles Smith, Hold Me in the Dark. Sedmý jsou Temper City, Self-Aware.

Harry Styles, American Girls. Dvojka, The Rolling Stones, In the Stars. A nová jednička, ta je z Prahy, od kapely, která má dva frontmeny, dva herce, Jana Kopečného a Petra Ryšavého. Nedávno byli u nás hosty pořadu Pražáku Měhej. A vám se nejen povídání, ale i muzika hodně zalíbila. Novou jedničku na Praze mají Botox, Pyžamo. Číslo jedna.

0: Klobáskový jed na vyhlazování vrásek a dvoudílný noční oděv. Tedy botox a pyžamo. To je nová jednička na Rádiu Praha. Jestli bude i za týden, to je odteď vaše práce. Hlasujte pro songy, které se vám z dnešního vydání nejvíc líbily. A jak to dopadne? Uslyšíte zase u nás na Rádiu Praha přesně za týden.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.
3: Je 22 hodin.
4: Podporu dětí s mozkovým nádorem nebo výzkum této nemoci lidé přispěli skoro 250 000 korun. Projektanti by měli Radlickou radiálu navrhnout větší částí podzemí. Ruský dron zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva u Černobylu. Radiace je podle ukrajinských úřadů v normě. Zítra bude jasno nebo polojasno, k večeru přibude oblačnost a teploty 25 až 27 stupňů.
1: Radio Praha. Zprávy.
4: Historický kolotoč na pražské Letné se opět roztočil na podporu dětí s mozkovým nádorem a jejich rodin. Benefiční akci tam třetím rokem pořádá nadační fond NINA, který upozorňuje na tato onemocnění a šíří o nich osvětu. Tentokrát lidé přispěli skoro 250 000 korun. Podle Kristýny Chovancové, která se svým manželem fond založila, se peníze můžou využít například pro uspořádání odborné konference, případně jimi podpořit výzkum nemoci.
5: A nebo pokud bude potřeba samozřejmě, tak se může nabídnout ta částka rodinám. V tom případě je možný za ní uhradit, myslím, že 3 měsíce léčby experimentálním lékem ONC-201 v rozšířeném přístupu k léku, který u nás možný není a musí se za ním vyjíždět a platit se v zahraničí.
4: Plánovaná Radlická radiála v Praze by měla vést hlavně v podzemí. Rozhodli o tom zastupitelé hlavního města, kteří upravili zadávací podmínky pro vznik projektové dokumentace. Tunely budou dohromady dlouhé 4 kilometry, z celkové délky radiály 5,5 kilometru. Praha tímto rozhodnutím otevřela cestu k vyhlášení výběrového řízení na firmu, která projekt připraví, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
6: Tím podstatným prvkem toho plnění je komplexní projektová příprava té stavby zahrnující dokumentaci pro povolení záměru, zajištění inženýrské činnosti, posouzení vlivu na životní prostředí, to znamená EIA, a provedení podrobného geotechnického průzkumu.
4: Stavba Radlické radiály má stát zhruba 35 miliard korun. Kdy práce začnou, není jasné. Mezinárodní agentura pro atomovou energii vyšle po útoku ruského dronu svůj tým do oblasti jaderné elektrárny v Černobylu. Ruský bezpilotní letoun tam zasáhl sklad vyhořelého jaderného paliva. Podle ukrajinských úřadů ale uvnitř v době útoku žádné palivo nebylo a úroveň radiace v areálu zůstává stabilní. Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvedla, že tlaková vlna zasáhla i okolní budovy. Následky úderu chce proto zkontrolovat. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský útok označil za mimořádně ohavný. Český motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 předčil 24-letého pilota jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál třetí Grand Prix za sebou. Salač, startující od letoška v barvách týmu OnlyFans American Racing, se skvěle naladil na nadcházející domácí závod. Velká cena České republiky se pojede v Brně za 2 týdny. Představí se v ní jako 9. muž průběžného pořadí. Zítra bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer od západu přibude oblačnost a teploty 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

aktuálně. Jestli pak víte, kde v Praze najdete jednu z nejstarších vinic? Nebudu vás napínat a rovnou vám to řeknu. Vinici svaté Kláry najdete v Trojské botanické zahradě a je pozůstatkem pásu vinic, které od středověku obklopovaly Prahu. Kromě vína si tu můžete sednout na lavičku přímo u kaple, anebo rovnou zajít na skleničku do zdejšího viniče.

0: čtyřka. Třetí je ten repeten s druhou šancí. Harry Styles, American Girls. Poslední šampioni, nejstarší rocková skupina světa, The Rolling Stones, jsou druzí s hitem In The Stars. A jednička, to je ta novinka a nedávní hosté poledního talk show na Praze, Botox a Pyžamo. Celé pořadí i hlasování najdete jako obvykle.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.
0: Do čtvrtka další top ten poskládejte a výsledek si dejte jako vždy v premiéře v neděli po 9. večer.

0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vyrostl v Brně, vystudoval pedagogiku a ještě později sociologii. Léta působil jako televizní moderátor. Natočil řadu dokumentárních filmů, napsal řadu knih a podnikl mnoho expedic. Mezi nejznámější patří ta na severní pól či přechod Grónska. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli Petr Horký. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Petr Horký. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste sebou přinesl blok s Reinholdem Messnerem, což je člověk, kterého vy jste před pár dny doslova naposledy přivedl do Prahy a který vás celoživotně ovlivňuje. A já vlastně celou dobu přemýšlím nad tou akcí, která se jmenuje Final Expedition. To final, ta konečnost toho, je těžká, působivá. Jak vy to vnímáte a jak on to vnímal?
2: My jsme se o tom bavili samozřejmě i s Reinholdem Messnerem.

0: A tak spokojeně se trváváme v toxické práci, v nepřijatelných vztazích, v nesnesitelných podmínkách, protože furt máme pocit, že ono se to třeba potom někdy spraví a když tak je to jedno. Ve chvíli, kdy si řeknu, není to jedno, protože můžu umřít dneska, zítra, nebo za rok, nebo za 10, nebo za 20 let, nebo nevím kdy, ale že prostě jednoho dne umřu, tak potom se trvávat v neřešitelných nebo obtížných, hnusných, špatných situacích bez toho, že bych se aspoň pokusil to zlepšit, je vlastně naprosto iracionální krok. Nechme stranou, že to je emočně divný, že to je těžký. Z hlediska racionality je to vlastně kravina. No a teď, když toto vztáhnu na druhou stranu, Messnerovi letos bude 82 let, reálně ví, že jeho čas se krátí, o tom mluvil normálně před lidmi, kde říkal, jako říkám bez lítosti, že prostě vím, že okamžik mé smrti je výrazně blíž, než byl před 10, 20, 40, 50 lety a vím, že brzy umřu, takhle to prostě je a tím pádem teď tady nejsem proto, abych něčeho litoval, ale abych naplnil ty zbývající dny něčím, co mi dává smysl. A chci ještě naposledy přednášet v zemích, kam mě pozvou, tak udělal projekt The Final Expedition, poslední expedice, říká, to je moje cesta kolem světa, kam mě pozvou, tam přijedu, odpřednáším přednášky a už se tam nevrátím.
1: Na co se ho třeba lidé nejvíc ptají? Ptali tedy.
0: Hodně se ptají na Everest, hodně se ptají na solo výstup na Everest a na první výstup na Everest bez kyslíku společně s Petrem Abelerem v 78. roce. To je taková jako hřivna nebo zlatý grál toho messnerovského příběhu, který je jinak plný různých superlativů a první na světě, nejdelší, nejvyšší, nejzálenější. Hodně se ho ale taky ptali na neúspěch. To se mně hodně líbilo. Například jsem byl u setkání českého býce MMA Jirky Procházky a Reinolda Messnera a moc se mi líbilo, jak si spolu povídali o tom, jak zpracovávat vítězství a jak zpracovávat prohru nebo neúspěch. A Messner k tomu říká nádhernou věc, zase o tom se dá mluvit hodiny, já se pokusím jako vymačkat tu šťávu jako úplně na podstatu. Říká, úspěch je nutný proto, aby člověk mohl, aby byl známější, aby s nás sehnal peníze na svoje projekty, aby zbuzoval větší zájem lidí, ale lidsky mě nijak neposune. Neúspěch je hrozně důležitý, protože narážím na svoje limity a stojím před otázkou, chci na sobě pracovat, chci se zlepšit, co jsem zkazil, co jsem udělal špatně, co bych měl na sobě změnit. Takže když to k sobě pustím, tak mi to lidsky spraví a pomáhá mě to posouvat se dopředu. Potřebujeme oboje. Když budu mít jenom neúspěchy, bez jakéhokoliv úspěchu, sebere mi to motivaci, ztratím pozornost lidí, ztratím zájem veřejnosti. Když budu mít jenom úspěchy, ztratím myšlenku sám nad sebou, podlehnu iluzi, že jsem dokonalý a bezchybný, začnu dělat chyby a zase skončím špatně. Potřebujeme oboje. To jsou skvělé věci, podle mě.
1: Kdy vy jste se začal nad vlastní konečností, třeba nad tou smrtí, o které jsme mluvili před chvílí, zamýšlet jinak? Kdy jste nebyl nesmrtelný? Kdy to přišlo?
0: To jsou dvě fáze. První je, když mi v 6 letech umřel táta, tak jsem pochopil, že na světě smrt a že to přijde a že to může být a že se to asi týká i mě a taky maminky a ostatních mým okolí. Ale druhá věc je, tohle je taková jako smutná kapitola, a druhá věc je zase nesmrtelnost kluka v pubertě a nesmrtelnost mladého dospívajícího muže. Já když se zpětně podívám na některé moje expedice, na některé moje mejdany, na některé moje nápady, co jsem skutečně zkusil skutečně, některý jsem dokonce i udělal a přežil jsem je, tak prostě tamto vědomí smrtelnosti přišlo až mnohem později. A myslím si, že v tomhle, nevím, jak to mají ženy, ale u chlapů 50 je zajímavý věk a i když bych byl jako hodně velký optimista a opíral bych stárnutí o moji zkušenost s Miroslavem Zikmundem, který zemřel ve 103 letech v poměrně jako bdělé a fungující pozornosti ještě, jako úplně fungující chlap, tak i kdybych si toto říkal, tak už prostě od 50 dál to mám blíž k té smrti než k tomu narození. A to člověka jako nějak přesměruje, aby začal některé ty věci přehodnocovat, pokud je do té doby do té hlavy nedostal. Ale vlastně, jak se o tom bavíme, pamatuju si, jak právě s Miroslavem Zikmundem, tomu bylo nějakých 92, jsme si spolu tak zapovídali o smrti, jak umře on, jak umřu já, co si myslíme, co bychom chtěli, aby blízcí, co s tím, co jsme vybudovali, vytvořili, našetřili, nás shromáždili. Byla to hrozně pěkná debata, velmi otevřená, velmi přátelská. A po té debatě, která trvala hodinu, dvě, mě Mirek Zikmund říkal, Petře, víte, že jsem si ještě s nikým nikdy nepovídal o smrti. A říkám, Mirku, teď vám je 92, to mě neříkejte, že jste tam to hledisko nepustil. A on říkal, já jsem na to ještě neměl čas.

0: až na dřeň.
1: Jak moc pro vás bylo určující právě to, že ten tatínek odešel?
2: To asi pro každýho. Ty zážitky z dětství nás všechny nějak směrují, nějak nás ovlivňují. Já jsem si tehdy udělal takový jako pravidlo, že teď v té rodině musím být chlapem já a že to teďka to jako budu řešit. Já převezmu ty chlapské role, což je u 6letýho kluka kravina. Nějakým způsobem jsem se
1: jenom, že to víte jako dospělý.
2: Jasně, přesně. A tak mě to v té době i pomohlo nějak překonat to hoře nebo ten žal, který tam byl, protože jsem měl nějaký cíl, nějaký smysl toho, co mám dělat. A samozřejmě, že mi to i nějakým způsobem ovlivnilo, že jsem měl a mám v sobě nějakým způsobem takovýho toho ochranitele, který ale chce být chválený. Jo? To je takový nepříjemný, protože ochranitel je vždycky fajn. Ale jestliže ten ochranitel furt čeká jako a teď to oceň, teď jsem ti pomohl. Tak to je vlastně najednou trošku vydírací, trošku manipulující a není to úplně jako vždycky pohoda. A tak vlastně mě to nějakým způsobem vede celý život. Já jsem přesvědčený, že jakýkoliv bolesti nebo jakýkoliv traumata v životě mají smysl, pokud s nima pracuju. Pokud je dokážu proměnit v něco, co by mě mělo růstově posouvat kupředu. Takže nějakým způsobem jsem se s tímhletím tématem snažil pracovat jako celý život, i ve svém věku 53 let, a abych o tom věděl u sebe a abych mohl třeba říct, když o vás dneska pečuju, prosím vás, kdyby vám to lezlo na nervy, tak řekněte, já vím, že já to mám jako problém, já to dělám, i když nechci, jako, ale rád o vás budu pečovat. Jo? Tak takhle stejně můžu mluvit s kamarádama, s přátelama, s lidma v pracovním týmu, kde prostě jim můžu všem neskonale lézt na nervy a přitom já můžu mít pocit, jak strašně všem pomáhám. A i když jim bude blbý, mě to třeba říct, ale když jsem schopen jim říct, poslechněte, já vím, že mám tenhle trošku problém, když vám to bude příjemný a mě taky, tak pojďme. A když vám to poleze na nervy, tak se klidně ozvěte, já to umím. Takže takhle nějak si myslím, že mi to celý život vede. A otvírá mi to téma tak přemýšlení, na debatu s lidmi, na blízkost s lidmi.
1: Která témata vás teď třeba nejvíc napadají? Co ve vás nejvíc
2: teď
1: rezonuje?
2: Hodně přemýšlím o lidské hlouposti z hlediska jeho evolučního významu, že si říkám, k čemu je? Na světě je. Je tu, nějaký musí mít smysl. Není to jenom určitě slepá cesta, když je to prostě přítomný. Aha. Nejchytřejší humanoid taky nepřežil. Jo? Jako Homo sapiens není nejlepší verze humanoidů a nejchytřejší verze humanoidů, která to byla. Takže být nejchytřejší evidentně není to nejlepší, co člověk může být. Tak k čemu ta blbost je dobrá? Tak
1: jsem si tak zajímavý.
2: Nebo přemýšlím o lásce, zase technicky, jestli jako, jasně, romantika, láska, máme květen, jo, prostě pusinky, objímání, srdíčko, bezva, no, nic proti tomu. Ale jako čistě technicky, má to skutečně smysl? Je to skutečně výhoda? Žijeme ve světě, kde se objevuje prostě pragmatismus, asertivita, dobře, vy něco chcete, ale uvědomte si, moje potřeby jsou jiné, půjdeme jinudy. Jo? Takový ten neústupný tlak, kam to prosazovat po svým, už i v politice se lhaní říká pragmatismus, že jo, prostě. Tak jak to je? Je efektivnější ta politika, když se ti pragmatici dostávají do světového vedení, anebo fakt ta láska, kromě těch sladkých řečiček, je i efektivní. A na to jsou data, na to jsou výzkumy. A dají se dohledat. A je to strašně zajímavý. A dají se z toho jako vytahovat určitý věci. Tak to je třeba další téma, který mě zajímá.
1: Tak si říkám,
2: a mám jich milion jako dalších.
1: No, to předpokládám, jak vás tak poslouchám. Jo. A tak si úplně představuju toho 4-5letého chlapečka, malého Péťu, jestli vám tak říkali. Jestli jste byl takhle zvídavý už jako ten malý kluk.
2: Asi jo. U nás doma se mluvilo o věcech otevřeně, maminka podporovala zvídavost svých dětí, takže to tak nějak asi přirozeně šlo. A já jsem zvědavý člověk a chci vědět věci a jsem učitelský. To jako bohužel s tím se dá nic dělat, já rád i dělám chytrýho. Tak s tím se musí moje okolí nějak popasovat prostě. Nebo mě varovat, nebo přibrzdit.
1: Jak se teď zpětně díváte na to své v vozovkách hvězdné moderátorské období, kdy jste byl na té televizní obrazovce, populární, slavný a vlastně tehdy poprvé ve svém životě.
2: Tak je to 100 let zpátky, tak na to koukám.
1: Je to jako úplně jiná etapa?
2: Jo, bylo to vlasatý, tady ta plešatá hlava musí dělat asi po ramena, jo, to bylo všechno jinak. A koukám na to, že to byl takový krásný dárek, co jsem dostal, protože jsem zažíval tu proměnu, že ten svět na mě začíná koukat jinak, lidi na mě začínají mluvit, začínají mě oslovovat a to klíčové, že to jde, že lze udělat změnu. O tom třeba mluví úspěšní biznesmeni, když se s nimi bavím, tak oni říkají, že důležitý moment byl, kdy zjistili, že jde vydělat velký prachy. Ne proto, aby byli prachatí a že byli chamtiví a chtěli víc, ale že je možný postavit větší fabriku, že je možný zkusit, já nevím, německý trhy, že lze růst a že vlastně velmi často do toho vstupovali s pocitem, a se říká, že prachy velký, to se stane jinak, to je náhoda nebo šlendrián nebo zlodějna, a najednou zjistí, že přišli na něco a funguje to a má to efekt, který lze pak dál jako použít. Takhle nějak pro mě bylo důležité to zjištění, že se to může stát, že člověk je slavný. A ve smyslu, že když na něčem pracuje, na něčem je cílevědomý, tak to sice trvá nějakou dobu, ale pak se to stane.
0: do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Když jste potom tady zjistil, že to jde, a šlo to, byl jste opravdu na té televizní obrazovce, moderoval jste neuvěřitelné věci, byl jste úspěšný a pak najednou, možná to ale nebylo najednou lusknutím, jste si řekl tak a stačilo a půjdu na, z mého pohledu, úplně jinou cestu.
2: Jo, svým způsobem to tak bylo. Můj takový jako životní sen byl moderovat Studio 6. Tehdy to bylo v ranním vysílání České televize, takže ten moderátor ty 2,5 hodiny měl v ruce i jako dramaturg. Takže jsem měl na 2,5 hodiny prostě televizi pro sebe, když to řeknu takhle jako vulgárně. Samozřejmě jsem musel splňovat pravidla, pokyny, všechno, ale prostě jsem to mohl postavit já to vysílání, tak to byl můj reálně splněný sen. Ale já jsem ty roky čím dál víc čelil tomu, že jsem měl pocit, že moderátor dělá teplej vzduch, když to jenom tak jako řeknu. No, že jsem vlastně měl v telefonu kontakty na kde koho v České republice, na kde koho slavného, ale když jsem já zavřel hubu, tak se nedělo nic, kdežto oni něco vytvořili, něco vybudovali, něčeho dosáhli a tím pádem i když spí, tak to tu je. A měl jsem tenhle pocit, tak jsem si řekl, já od malička sním o tom, že budu režisér, tak já to zkusím. Prostě to zkusím. Třeba budu mizernej, nikoho to nebude bavit, zvorám to a pak s pokorou se vrátím zpátky k moderování a zkusím, jestli třeba ještě pro mě bude místo v moderátorském světě. Ale chci to zkusit. A v obojím byla trocha omylů z mé strany. Já si myslím, že moderátor teď už zpětně viděno je velice důležitá profese. Jedna z fakt jako z klíčových profesí ve veřejném prostoru, obzvlášť s dnešním nástupem médií, kde prostě moderátor nejenom, že staví rozhovor, dává prostor hostovi, nejenom tím, že se ho zeptá, ale že do něj někam šáhne, nějak prostě s ním pracuje, ale taky zviditelňuje a nastoluje témata v nějakým kontextu. A to ještě tak, že si to mnohdy ten divák a posluchač ani neuvědomí. Moderátor bez problémů udělá z někoho fašouna, z někoho bezcitného, z někoho přehnaně citlivého a jenom tím, jak povede rozhovor. Ani si toho normální posluchač nevšimne. Takže moderátora dneska už považuji za velmi důležitou postavu a jsem hodně kritický k moderátorům i k sobě jako moderátor, že tu práci mám pořád moc rád a moc rád moderuju. A vedle toho třeba režírování nebo psaní knížek, prostě jiné věci, kterým se věnuju, učení, tak tam rozeznávám, jako, jak je krásný a milý, když někde po světě se promítá můj film a tam přijedu přednášet a přijde člověk, který zná můj film, když mám přednášku a přijde někdo, kdo četl moji knížku a my okamžitě máme téma, o čem si povídat. To jsou jako krásné věci, ale taky rozeznávám, kolik nekvalitních filmů a nekvalitních knížek na světě je a že to prostě samo o sobě není univerzální odpověď. Jsem došel k tomu, že ta univerzální odpověď se pohybuje někde v opravdovosti, v autenticitě, v identifikaci sebe s tím, co dělám a pak se to fakt vrací k těm klišé, jako že pak můžu dělat cokoliv, ale je-li to s láskou, je to dobré. Ale jo, ono to tak jako je.
1: Teď jsme mluvili o vašem moderování, ale vy, když někde sám sebe definujete, tak mluvíte o polárníkovi a režisérovi. Jo. Ta polárničina, tam to taky najednou bylo takhle lusknutím prstu, prostě seberu se a pojedu do takových končin, kde mi bude strašně, bude mi zima, bude to těžký, ale já to udělám.
2: Od malička jsem byl trampík, cestovatel, vandrák. Za komoušu nechtěli být skauti, tak v turistickém oddílu mládeže jsem cestoval. A byl jsem i v Pioníru, měli jsme skvělého pionýrského vedoucího, Pavla Matouška, takže to bylo jako super. A hromadu věcí jsem se naučil, abych v přírodě se cítil dobře, aby mi to tam bylo prostě přirozené a blízké a abych nepochyboval o tom, že tam patřím. To je asi jako vstupní věc velmi důležité. A když přišla možnost vydat se na severní pól, teda když jsem se potkal s Mirkem Jakešem, mým polárnickým učitelem, a on mi řekl, jak tam jezdí s využitím jako logistiky Rusů, protože tam logistiku nikdo jiný než Rusové neposkytuje pořádně, tak a říkal, že si myslí, že ti Rusové by uměli i udělat nějakou slevu a že kdybych chtěl, takže by se tam mohl dostat. A to bylo ve fázi, kdy jsem měl o 25-30 kg víc, než mám teď. Měl jsem pocať pleš a od půlky hlavy dozadu takovýho jako jágra, takový zbytek vzpomínky na mé dříve bývalé vlasy, ale mentálně jsem žil stále ještě ve vazbě na svoje vysokoškolské sportovní roky a měl jsem pocit, že takhle to je v pořádku, že takhle to my chlapi máme, že prostě časem přiberem a ty vlasy pomalu zmizí, ale to myšlení tam má být furt kupředu. A tak jsem si najednou řekl, tak bacha, teďka je tady nějaký klukovský sen, ale jenom klukovina, prostě já jsem nikdy nemiloval polární kraje, nikdy jsem neměl, až budu velký, tak já dojdu na pol, ale jako je to takový jeden z těch snů, jestli člověk řekne, to může být zajímavý zažít a vidět. Já jsem si říkal, tak teď je tu příležitost. Bylo by to poprvé v mém životě, kdy ta příležitost ani neskusím zvednout a ještě k tomu bych ji pohřbil já. Nebylo by to, že ji za mě, mi můj sen sebere zlej člověk, zlej šéf, povinnosti doma, já nevím, co si tam člověk může zástupně dát, ale byl bych to jenom já a žil bych s tím, že já jsem vrah svých snů. A takže jsem byl jako, já tomu říkám, křižovatka tvaru té, kdy jsem si řekl, tak prostě ne, tak já to prostě zkusím. Já to prostě musím zkusit. A vyběhl jsem, pořád tam, tak si člověk musí mít fyzičku, já jsem říkal, tak budu běhat, jasně, vyběhl jsem. Po 5 minutách jsem málem vydávil plíce a zjistil jsem, že ta fyzička není taková, jak jsem si myslel, vázaný na ty vzpomínky z vysoké. Rok jsem cvičil, makal, pracoval na sobě, abych se nějak dal dohromady, abych se nějak naučil fungovat i v těch podmínkách. No a už když ta výprava začala, tak já už jsem si připadal jako vítěz před sebou. Já jsem si říkal, třeba tam nedojdu, třeba se tady zabiju, třeba se propadnu do moře, stát se může cokoliv. Ale to, že tady vůbec jsem, byla pro mě osobně strašně důležitá zpráva o mě samotným. Že když se rozhodnu zase, že to jde.
1: Říká Petr Horký.

0: na dřeň.
1: Vy jste mluvil o tom, že třeba spadnu do moře, to se tam opravdu může stát. Hmm. Jak se přijímá takové riziko, že prostě chci to udělat, půjdu tam a počítám s tím, že se třeba nevrátím?
2: To je výborná otázka. Já s tím pracuju, mě zvou někdy do firem na přednášky nebo na práci s týmem a mám prostě workshopy různě, kde vycházím z toho, co mě naučil ten Polár. Přes za těch 17-15 let, co jezdím do Poláru, jsem se posledně přesvědčený, prostě leda se naučil. Jedna z těch věcí je to úplně stejný, abych odpověděl na vaši otázku, jako třeba i vy nebo kdokoliv, kdo nás poslouchá, má ve své každodennosti. Akorát na tom pólu je to líp vidět. My jsme v permanentně ohrožení čímkoliv. Že mě přejede auto, že mě okradou, že mě bodne feťák, injekční stříkačkou do těla já dostanu AIDS nebo žloutenku nebo cokoliv. Těch variant je nepřeberné množství. Akorát tím, že žijeme v relativně často monotónních, opakujících se situacích, tak přestaneme si všímat toho rizika a začneme žít v sebeklamu, že mám všechno pevně v rukou a nic mě nehrozí. Obrovská výhoda, když vás vezmu a odvezu vás do Poláru, okamžitě poznáte, že vám něco hrozí. Minus 40 stupňů, pohyblivý led, který praská, otevřený moře, možná přítomnost nějaké šelmy. Okamžitě na první zlomek vteřiny se ve vás všechno probudí a řekne, hrozí mi nebezpečí.
1: A uteču.
2: No, anebo nemáte kam a musíte se na to nějak adaptovat. A pak potkáte za 3-4 dny, potkáte samu sebe, která si s tím ví rady. A potkáte se jiná. Potkáte se, aha, před třeba dama to bylo neřešitelný. Teď už vím, co se s tím dělá, tohle mě nevyleká. A posouvá vás to, vy se měníte. Ne protože byste se rozhodla, že se změníte, ale ty okolnosti si vás posouvají. A znovu opakují, výhoda Poláru je, že si nemůžete nakecat, že to máte v rukou. Tam se každý den stane něco, co jste nachystat nemohla. A vy se na to musíte nějak adaptovat. Něco změnit, něco upravit, něco připravit. A když s tímhle nastavením hlavy pak jste schopná se vrátit do Evropy a říct si jasně, teplíčko ve studiu, světlo, sklenice vody, je to bezvaný, půjdu na oběd, na večeři, všechno funguje, ale budu schopen si říct, co hrozí tady. Ztráta lásky, ztráta vztahů, ztráta práce jako zaměstnání, ztráta jistot, ztráta bezpečí, to nám hrozí mnohdy víc než na tom Poláru. A hromada lidí tady žije skřípnutá ve strachu. Nedovolí si někomu oponovat, protože nechtějí riskovat, že by se pohádali. Nedovolí si doma prosazovat to, co by doopravdy chtěli, protože se bojí, že by přišli o lásku. A tak dál, a tak dál. A tím, že to není vidět, tak tomu všemu ještě říkají, ale tak to víš, no tak život není jednoduchý, ale docela se to dá, mohlo by to být horší. No to je strašný. Jo, na Poláru by neřekli. Umrzají mě prsty a už třetí den jsem nejedl a sotva vstávám a nevyspal jsem se ani jednu noc, protože jsem si blbě nachystal spaní, ale tak to víš, to je život. Ne, tam si řeknou, no blbě to šlo, dneska musím spát líp, omrzá mě noha, musím se obout. Tam to rovnou řešíme prostě, protože ta urgence je vyšší. A tohle to přenést sem, to je ten vzkaz, to je ten message.
1: Dá se to zobecnit tak, že ty extrémní situace a nás vybaví takovou odvahou i do těch každodenních věcí?
2: Je to podobně jako s těma traumatama z dětství nebo bolestma z dětství, o kterých jsme se před chvílí bavili. Ano, pokud je uchopím jako růstový faktor. Když si řeknu, všechny ty hrůzy, co tady jsou proto, aby mě zlomily a mě to láme, ale já ještě jako dejchám, no tak celý život trpím. Když jsem schopen si z těch nepříjemných věcí vytahovat aspoň něco, kde si řeknu, bylo to období strašný, ale mám pocit, že jsem díky tomu rozeznal tyhle přátele, nebo dokázal jsem toto a od té doby mě to baví, protože jsem se, já nevím, dostával z toho, že jsem maloval, maluju blbě, ale šťastný, je to moje vášeň. Něco si z toho vylovím, tak si pomalu skládám kostičky, ze kterých se fakt pak už poskládá obrázek, o kterém můžu říct, tohle je hezký život. Protože všichni máme trápení, všichni máme nějaké bolesti, všichni máme nějaké zrady, ale jde o to, čemu věnujeme pozornost. Hromada z nás jsme jako každodenně brilantně trénovaní v kritizování a zvýrazňování špatných věcí. Ten mě urazil, je to debil, tam ten se na silnici chová stupidně, lidi v tramvaji smrdí, všechno je hrozný. Je to dovednost. My si ani neuvědomíme, že se to učíme. A tak si můžu dělat jako dovednost, že zkusím kromě toho taky nacházet i nějaké pěkné věci. A to je taky dovednost, která když se zlepšuje a změní se prožívání.
3: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: až na dřeň.
1: Která třeba vaše krize nebo neúspěch, o kterých jsme taky mluvili, vás nejvíc přetransformoval a nejvíc nakopnul do těch dalších životních etap?
2: Teď to nebude o neúspěchu, teď to bude o největší transformaci. Pro mě asi největší transformace byl opravdu jako pochod na severní pól. A že jsem tam došel, že jsem to zažil, že jsem ten rok vydržel trénovat, abych se vrátil a hlavně, že jsem v tom potkal krásu a radost. Já se od té doby hýbu, já od té doby pravidelně cvičím a furt v tom mám radost. Není to mus, není to pokyn, není to příkaz. Horký nedal sám sobě příkaz, budeš makat. Horký ho to postupně začalo bavit. A ta transformace, která přišla s tou cestou na severní pól i v souvislosti toho, o čem jsem tady před chvilkou mluvil, to rozeznávání těch pěkných věcí, to mě změnilo na celý život, to mě někam posunulo. Transformační věc, rozchod s mojí přítelkyní po 5 letech vztahu, kdy jsem byl přesvědčený, že se oba dva milujeme, takže to musí jít. Takže musí jít, abychom spolu byli. Že když se přece máme rádi, tak to prostě musí fungovat. Není nic nepřekonatelného, co by nepřekonala láska. Takhle. Ale to zní pateticky, ale opravdu to jako z velké části je pravda, ale ne 100%. A my jsme se po 5 letech rozešli, poslední 2 roky byly velmi těžký pro ně i pro mě, jsem o tom přesvědčený a mám pocit, že jsme se rozcházeli oba dva úplně vyčerpaní. Že to nebylo, kdo dal komu kopačky, ale bylo to oba jsme na dně a sbíráme sílu vůbec jenom odpazit se z bojiště mezi poražené a začít si foukat na bibí a začít se nějak hojit. Tak tohle to pro mě byla jako veliká prohra a veliký transformační moment. Sám jsem si připadal, že jsem jako člověk strašlivě selhal, že když jsem nedokázal udržet a pěstovat lásku, tak jsem asi špatný člověk. A to bylo v kontrastu s tou dobou. V té době někdy končilo to moje v uvozovkách slavný období v televizi. Takže mě na jednu stranu třeba ještě potkávali nějací lidi, kteří o mě hezky mluvili, ale já jsem vevnitř prožíval, že jsem asi grázel. A začal jsem nějak pracovat s tím, abych teda zjistil, co jsem zač. A tak jsem tehdy vzal na milost, protože jsem byl do té doby toho jako asi odpůrce, různé terapie a různé testy. A fakt jsem rok chodil na všechno možné. Všechno, co se mě naskytlo, jsem říkal, tak jestli jsem fakt tak špatný, tak ať to aspoň vím. Ať aspoň vím, jak moc jsem špatný a dá se s tím pracovat, dá se na to připravit moje okolí, dá se s tím nějak žít a třeba najdu něco, co tak špatný nebude. A bylo tam hrozně důležité, že jsem zjistil, že jsme všichni špatní. Vy jste špatná, já jsem špatný, ten zvukař, jak sedí taky, ti, co nás poslouchají všichni taky a taky jsme všichni hrozně hodní. Máme oboje, máme všecko. Děláme dobré věci, děláme špatné věci. Málo kdy děláme nepochopitelné věci. Většinou i ty blbý věci, co uděláme, jsou pochopitelné. Nemusí být přijatelné, ale jsou pochopitelné. A mě to zbavilo potřeby hodnotit okolí a hodnotit sebe. Opravdu si troufnu o sobě říct, že zřídka kdy o někom řeknu soud. Že bych řekl, no tohle je grázl, tohle je hlupák, tohle je špatný člověk. To fakt zřídka kdy. Ale to neznamená, že se vůči ním nevymezím, že se nepohádám s někým, nebo že neřeknu, neukážu hranice, teď to bude jinak. Ale zbavilo mě to potřeby s tím světem účtovat a to se mi žije o moc líp. A to všechno je vlastně důsledek toho tehdejšího rozchodu.
1: Ten rozchod vás velmi prověřil, potom jste chodil na ty terapie, na ty různé testy. Často mluvíte i o tom, že když jdete na ten polár, nebo do těch extrémních míst, tak že je to i cesta za poznáním sebe sama.
2: No jasně, jasně.
1: Znáte se už teď po těch letech opravdu dobře, nebo po každé třeba přijdete ještě na nějakou novou část sebe sama?
2: Jo, furt, pořád. To je spíš o tom, když se člověk podle mě je ochotný obrátit se do toho, aby připustil vlastní chybu a případně si půjčím toho Messnera, jak jsme se o něm bavili na začátku, případně si říct, chci se teda zlepšit, změnit, v čem, co proto jsem ochoten udělat, co proto nejsem ochoten udělat. Tak když je člověk ochoten se tomuhle otevřít, tak se stane první klíčová věc. Začne se žít mnohem s nás. Mnohem z nás, protože nemám potřebu iluzorně naplňovat nějaký obraz, který bych o sobě chtěl naplnit. Protože připustím, že tam ty chyby stejně vždycky budou. A oni tam stejně vždycky budou. Prostě. Takže hrát proti ním iluzi, že se jich zbavím, je kravina. A když tohle to pustím, tak to se stane jako když začnu jezdit na kole. Klik, už to jezdí. Už se pohybuju jinak. Jinak vidím svět. Ale celý život můžu jezdit na kole a furt budu mít co zlepšovat. Takže jako až budu umírat, tak o sobě nebudu vědět všechno prostě. Jo, to je nekonečný, to je jasný. A proto to taky může furt bavit, protože to je dobrý. Mnohdykrát sám sebe naštvu. Zareaguju, jak nechci zareagovat. Včera zrovna jsem seděl s přáteli, děláme s Honzou Budařem a s Radmilou Telvákovou takový krátký hraný film. A zrovna včera jsem říkal, já vím, že jsem tam a tam se zachoval blbě, hrozně mě to štve, ale cítil jsem se tam blbě a teď vám to říkám, takhle jsem se cítil, nechci to, ale udělal jsem to. A štve mě to ještě teď, že jsem to udělal, jako, ale stejně bylo lepší, že jsem to řekl a mohli jsme se o tom spolu pobavit, než abych hrál hru, jako no, tak to by vás mohlo napadnout. Co asi se stalo? A ještě to nevíte, tak tady být nemusí. Jo, tak to je jako blbej.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: na dřeň.
1: Jedním z mot Petra Horkého, který je dnes hostem pořadu Až na dřeň, je věta, kdo chce letět, musí skočit. Je teď nějaké místo nebo věc, na kterou se chystáte? Na kterou sbíráte tu odvahu skočit?
2: No, je. Krátký hraný film, co točíme s Honzou Budařem, kde já hraju. Je to 15-minutovka, já tam hraji hlavní roli a to chce odvahu. To jako, jo.
1: Jak dlouho jste ji sbíral? Jako, jak se to stalo, že vy najednou hrajete? Jste překročil tu hranici od toho režiséra k tomu herci?
2: My jsme si s Honzou před, teď už to jsou 3,5 roku, 4 roky, řekli, že spolu natočíme hranou věc a Honza napsal scénář na film Vítěz a ten jsme společně režírovali a Honza tam hrál a je to příběh z jeho života. A postupem času, jak jsme se různě poznávali, tak on napsal scénář z mého života a tak tam budu hrát já. No. Tak
1: co tam se z vašeho učím, života bude?
2: Koukněte se, až
1: nesmíme
2: to bude.
1: Nesmíme ani naznačovat, chápu.
2: Jsou to zápletky ze životů, prostě citlivý moment ze života Jana Budaře, tohle je nějaký citlivý moment ze života Petra Horkého, jak se to prolíná se mnou až do teď a do dneška, jak se s tím pracuje, nebo co s tím dělám. A je to normální story, není to jako žádný hluboko zpětná úvahová myšlenka. Je tam normálně příběh, prostě z bodu A do bodu B spěje nějaký příběhová klenba. A tady to teda vyšlo tak, že jsem i řekl sám, že vlastně chci dodržet to pravidlo, že Budaře hrál Budař, tak Horkého bude hrát Horký. Honza je výborný herec, že jo, má jen 4 český lvy. A on přijal to, já jsem ho poprosil, jestli by mě tím pádem nepomohlo s hereckým vedením, protože já nejsem herec, to je řemeslo, tam je hromada dovedností a to není, že si řeknu si, že teď budu hrát a tak hraju, to ne, to se k tomu už musí dojít. Takže tam nějaká soustavnost a souslednost nějakých pracovních kroků. Honza se mě věnuje, je hodnej, že mi věnuje prostě svoji péči a já se snažím. No. Tak v srpnu to chceme natočit, tak se pak můžeme potkat a budu vám říkat, tak bude to ten růstový debakl. Nebo,
1: velké uvidíme. Vykročení z té komfortní zóny.
2: To bezesporu je. I vlastně vůbec nevím, jako jak budou lidi reagovat na to, že tam je kus mýho života, kus mýho příběhu. To je taky nějaký jako vstup do intimní zóny, jo, že něco to říct. My jsme zvyklí většinou žít, navenek všechno je v pohodě a trápení je vevnitř. Prostě jedovatý bubliny jsou uvnitř a dusíme se sami. A já si myslím, že to je špatný přístup, že je dobrý jako větra. A tak to nějakým způsobem asi může někoho zneklidnit i ten film, tak uvidíme.
1: Ale tak do svého života jste lidi pustil už třeba i v těch svých knihách. To jste vy.
2: Jo. A ono ve finále nejvíc se všichni bojíme jenom o svůj život. Jo? Jako když já jsem přesvědčený, že to, co jsem tady dneska říkal o smrti mýho táty a o mým začátku na pólu, že to s nikým zas tak moc nepohne, protože to je prostě jeden z mnoha dalších příběhů někoho, kdo mluví v rádiu. A jenom já tady cítím nějaké rozechvění a stud a rozpaky, když to o sobě říkám. Jenom si řeknu fakt, to není důvod tajit. Prostě ptáte se konkrétně, tak já vám konkrétně odpovím. Nejsou to věci, které bych prostě tajil před světem. Tím pádem, když si uvědomím, že moje příběhy jsou intimní pro mě, ale pro okolí moc ne, ti to berou jako další příběh, tak to velmi jako otupí to ostří toho pocitu, že bych něco říkat neměl nebo nemohl.
1: Zbývá nám už jenom poslední chvilinka. Povězte mi, kdy se v nejbližší době, až tedy dotočíte ten film, chystáte na nějakou výpravu, expedici? Bude něco?
2: Asi bude. Já jsem chystal s Mirkem Jakešem, že vyrazíme a že spolu budeme putovat a budeme natáčet knížku jeho příběhu. To nestihneme, protože Mirek letos umřel. A mám nějaký místa na planetě, který bych chtěl vidět, kam bych se chtěl vydat, tak jako jestli na to bude kapacita, tak bych se tam chtěl dostat. Já si ještě pořád říkám, že máme 2 dcery, 13 a 16 let, tak si říkám, to už nebude trvat dlouho a holky budou chtít cestovat sami, tak si říkám, že na ty svoje výpravy ještě tolik spěchat nebudu, protože já co já vím, za 4, za 5 let na ně budu mít celý zbytek života.
1: Říká v závěru pořadu Až na dřeň Petr Horký, který byl naším hostem. Díky moc za to. Mějte se krásně a nashledanou.
2: Děkuji pěkně, mějte se hezky, nashledanou.
1: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Máte rádi novinky? Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha. Hot Zone.

0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Krásný den při poslechu radiožurnálu Sport, krásný den při poslechu kilometrů Jiřího Ježka vám od mikrofonu přeje Karel Janů a vítám tady na Vinohradské 12. Jiřího Ježka. Jirko, krásné dopoledne.
2: Krásné první červnové kilometry.
1: Jsme tu ve třech, ale jeden člen dnešního složení je tady poprvé, tak ho pojďme prosím představit.
2: Ano, mám velkou radost, že k nám do studia radiožurnálu Sport přišel paralympijský mistr světa v cyklistice, paralympijský medailista, můj velký kamarád, parťák, se kterým jsme projeli svět křížem krážem, dneska starosta Jenče, ale stále cyklista, stále organizátor výjížděk Michala Starka a podle toho jste pochopili, že naším dnešním hostem je Michal Stark. Míšo, vítej.
3: Děkuju, ale kluci.
2: Michala jsme pozvali nejenom proto, že si třeba pokud nám vyjde čas, budeme povídat o našich zážitcích, jak jsme procestovali cyklistiku křížem krážem a bojovali jsme několik let za Českou republiku v paralympijském sportu, ale hlavně proto, že Michal se vrátil z Itálie, kde byl se podívat na Giro a protože Giro skončilo před pár dny a my máme s Karlem Janů takový krásný odstup od toho, od těch hlavních emocí, tak bychom chtěli v dnešních kilometrech to Giro tak nějak trošičku rozebrat. Tak Karle, začneš, co tebe nejvíc oslovilo na Giro.
1: Hezky, to jsi mě úplně překvapil. Já jsem nečekal, že budu první odpovídat dneska, tak je to úplně hlavou dolů. Dobře, co mě nejvíc zaujalo na Giro? Já mám strašně rád Itálii a asi možná nejvíc na tomhle závodě mě baví to, jak se ten závod postupně Apeninským poloostrovem posouvá, jak se mění ta krajina, jak se mění ta kultura. Prostě Itálie je pro mě srdcovka. Když se k tomu přidá to skvělé jídlo, tak je to jedna z mých nejoblíbenějších zemí na světě, když se k tomu přidá jejich organizace, tak se to zase trošku na tom žebříčku posune dolů, ale užíval jsem si strašně moc prostě ty obrázky, no, tak jak někdy říkáme, že známe spoustu lidí, kteří se dívají na Tour de France prostě protože je to nádherné, zámky na Loáře, tak já se vlastně podobně dívám se podobně na Giro. Utekly mi ty etapy, které jsou vlastně v tom regionu mě nejmilejším, Dolomity, protože jsem sám byl na cyklistickém kempu, takže jsem potom jenom večer vždycky dokoukával, ale jestli jsem to správně pochopil, tak Michal zrovna tam někde byl, je to tak?
3: Ano, já tě o tom můžu povídat.
1: Tak jaké to tam bylo? Bylo to tam krásné?
3: Bylo to nádherné, já jsem, to byla moje první návštěva Žira, už několikátá a musím říct, že to úplně gradovalo. Já jsem netušil, že vlastně může přijet takové množství fanoušků do Dolomit. A my když nám přijížděli, vždycky byli jsme na posledních třech těch dolomitských etapách, 18., 19., 20. A jeli jsme tam už třeba v dopoledních hodinách, jo, protože je to potřeba tam mít včas a nasát tu atmosféru. A to už tam prostě chodili, jezdili na kolech, jezdili autama davy. Jo, to bylo neuvěřitelné množství jako fanoušků z celého světa. Ale už od toho dopoledního času tam byla neuvěřitelná atmosféra. Jo, co tam prostě vytvářeli. Jako ty Italové, ale nejenom Italové, prostě jako a pak se s kým svezují ty ostatní národy, tak si to prostě užívají jako neuvěřitelným způsobem, že jo. Oni prostě u toho pečou klobásy, mají tam málem pípu s pivem, že jo, jako všechno vám nabízejí, že jo. No prostě to je jako skutečně neuvěřitelný. Když o tom mluvím, tak mám musí kůže.
2: A je to právě tenhle ten důvod, proč rád jezdíš do Itálie na závody. Právě ta atmosféra kolem, třeba i já samozřejmě, jak už mluvil Karel,

0: Tady mají tam moře, mají tam nádhernou přírodu, mají tam úžasné jídlo, pití, zmrzlinu, že jo, kávu, kterou jako dostanete dobrou na každý pumpě. A vlastně k tomu teda, když se přidá jako ta atmosféra toho Žira, která vlastně je trochu jiná, aspoň podle mýho mínění, než je ta Tour. To Tour je prostě už jako vyslovně jako i profesionální, jako takový taková událost, která jako jede sama o sobě, ale to Giro prostě má tam tu italskou jako nepředvídatelnost. Mm. Je to skutečně jako v tomhletom pojetí jako zcela nebývalý a já musím teda tady to sdělit, ale snad to unese radiožurnál, jsem velký příznivec Vizmy.
1: To zvládneme.
0: Takže jako Vizmu mám rád, jako mám hodně rád Fanarta, který tam teda bohužel nestartoval, připravuje se na Tour, ale jako asi jsem očekával, že ten Jonas tam bude jako se snažit dominovat, ale asi mu to hodně usnadnilo ten příběh okolo Arabských Emirátů, když přišli od svého lídra Jejce a další závodníky, to jako byla strašná devastace týmu, takže to měl trošku ten Jonas ulehčený, ale přesto prostě si myslím, že tam měl jako velkou konkurenci a s kterou se ta Vizma, nejenom Jonas, ale Vizma vypořádala.
1: To říká Michal Stark v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Co zaujalo Jiřího Ježka, ať už té sportovní nebo nesportovní stránky Gira 26.
2: Tak samozřejmě dominance Jonase Vingegaarda s tím, že jak jsme říkali po prvním týdnu, že to má takový jako dobře placený trénink nebo dobře placené tréninkové soustředění před Tour de France, tak se to vlastně projevilo. Trošku mi bylo líto, že samozřejmě vypadli někteří spolufavorité z jiných týmů díky zraněním, někteří vůbec třeba nepřijeli a tím pádem už jakoby ta papírová predikce toho, že tak to měl ten Jonas Vingegaard hodně ulehčený. Nicméně, jako ten výkon, který předved, asi nebyl úplně dokonalý, ale je tam jako obrovský vykřičník vzhledem třeba k Tadeji Pogačerovi nebo Remco Evenepoelovi do toho souboje o Tour de France, protože jako tu sílu, kterou tam ukázal, a myslím si, že ta síla gradovala, že to bylo právě dobře naplánované soustředění, že ke konci už se dostával do té formy, ve které by měl být na Tour de France, kterou ještě určitě povýší. Tak v tomhle tom to bylo pro mě cyklisticky zajímavý, že opravdu on je schopný v takhle náročném závodě. Pro zbylých, já nevím, 196 závodníků, je to vrchol sezóny, prostě hlavní hit, že když už se dostanou na Giro, tak by tam chtěli něco vyhrát. A on to bral tak podle mě na půl plynu s tím, že jako stejně vyhrál téměř o víc než 5 minut. Takže Jonas Vingegaard perfektní, těším se na Tour de France, ale jako mě strašně bavily souboje o ty jednotlivý trikoty. Tady je vidět pro naše posluchače a pro fanoušky, kteří třeba cyklistiku nesledují tolik, jak je důležitý mít na těch 3 týdenních etapácích Tour de France, Giro d'Italia a Vuelta i ty trikoty. Proč tam není jenom ten jeden souboj o ten žlutý nebo růžový nebo červený trikot toho lídra závodu, ale proč jsou tam ty bodovací soutěže, sprinterská soutěž, vrchařská soutěž, soutěž do 23 let. Je to strašně atraktivní a každý ten trikot, ať ten bílý pro ty mladíky, tak třeba ten vrchařský trikot, pro mě letos úplně super jako zajímavá soutěž.
1: Já chviličku ještě zůstanu u Jonase Vingegaarda. Já jsem pár lidmi byl v poslední době osloven a bylo mi řečeno, že ho nemám rád. To vůbec není pravda. Tak jednak jsem chtěl tohle samozřejmě vyvrátit. A jednak jsem ho chtěl taky pochválit, ale chci to udělat vlastně otázkou na Michala. Vyhraná Tour 2x, vyhraná Vuelta, vyhrané Giro. Lidi, kteří vyhráli všechny 3 Grand Toury, opravdu méně než prstů na mých 8, dvou rukách, je jich asi 8. A je to samozřejmě něco úžasného. A jak moc, Michale, myslíš, že to ještě třeba ten odkaz Jonase Vingegaarda posouvá, víš?
2: Můj truhlář má 8 prstů, takže pro něj to jsou vlastně 2 plný dlaně.
1: Chlapci, vaše humory.
0: Myslím, že tady máme 2 nohy dohromady a tak jako. Ne, tak já si myslím, že určitě jako ho to utvrdilo a já mám z něj pocit, který říkal Jirka, že vlastně jako to gradovalo, to jeho snažení a ten jeho výkon, jo, tak myslím, že prostě už bylo vidět v té druhé polovině a ke konci, že vlastně ho to trošku již i bavilo, jo, jak prostě už jako začalo mu to jako jezdit ještě lépe a byl schopen tam jako vysloveně dominovat, jo, takže myslím, že jako on má před sebou ještě pořád jako nějakou kariéru, tak já nevím, kolik
1: Já myslím 29.
0: 29.

0: Jo, takže prostě to je jako krásný věk, že to prostě má před sebou, když to vezmeme Valverdeho, tak ještě 10-12 let kariéry, no. Ale pro mě taky bylo strašně zajímavý si to vyzkoušet jako závodník, tak jsem potřeboval jako to nejenom vidět, jako tam stát v tom kopci, ale vlastně si vyzkoušet na vlastní nohu, jaký to je absolvovat. Takže prostě pro mě bylo fajn, že jsem si vzal poprvé na žirokolo a mohl jsem si ty kopce vyzkoušet. Takže jsem si vyzkoušel Alegé, to stoupání, kdy jedete okolo těch velikánů, které mají 3200 metrů, že jo, a pak Pianka Bálo, že jo. No a pak zjistíte, že vlastně jako to je prostě neuvěřitelný, jako jak tam ty velikáni, jakou rychlostí tam prostě jedou, jakým způsobem, že jo, když já prostě to Alegé jsem jako sotva prostě vyjel, že kdyby tam nebyly ty fanouškové, kteří prostě mi naměřovali, že Forza a Grande, jo, tak bych to otočil a jel bych naspátek, no, neudělal jsem to, takže vyjel jsem až vždycky do toho cíle, ale krásný, jo, takže v tu chvíli jsem zjistil, že ty výkony jsou skutečně prostě obrovský, že a v šapo, klobouk dolů.
1: Jirko, já ti hned dám slovo, ale musím se tady na chviličku zastavit, protože já jsem tam byl, některé ty kopce jsem jel, mám nohy dvě a není mi, Michale, úplně jasné, jak je možné vyjet s nohou jednou.
2: Já taky a samozřejmě jako k obrovským respektem k Michalovi, našim posluchačům jako chci připomenout, že Michal přišel v dětství o nohu ve stehně, to znamená, že na tom kole nepoužívá protézu, jako můžu používat já, takže všecko šlape opravdu jenom tou jednou nohou, takže to je jako frajeřina obrovská věc, jako Pianka Bálo na jedné noze. Kdo chce, zkuste si to, vycvakněte si dole tretru.
1: No možná radši ne.
2: No, tak jako v tomhletom věřím, že jsi tam vzbudil jako mezi těma fanouškama jako velký nadšení.
0: Tak pořád mám v sobě, že jo, takovou tu závodnickou ctižádost, že jo, a jsem takový ještě trošku jako nafoukaný, že takže mi to dělalo samozřejmě dobře, že jo.
2: Takže když jsi tam přijel trošku předvádět.
0: Já jsem přijel předvádět samozřejmě, jako mě nešlo až o tu cyklistiku tolik, ale jako o tu žiro, ale o sebe, ale nedělám se legraci. Jako bylo to samozřejmě prostě příjemný, ale vyjel jsem to, Karle, třeba to Alegé, který má, myslím, že 9,7 průměr, že jo. Jsou tam jako úplně na chvilky třeba 50-100 metrů, tam je třeba 18%, tak jo. To bych normálně, bych se do toho nikdy neodvážil. Ale jenom díky tomu, že tam prostě byly ty davy těch fanoušků, tak vlastně ty mě přiměli k tomu, že jsem to dokončil. Já jsem si říkal, tak ještě se dáš kilometr, jak tam jsou ty nafukovací, že jo, brány, že jo, máš tam, že jo, kolik ti zbývá do cíle, že jo, tak jsem říkal 4. Dobrý, tak dej 3, jo, no a pak jsem teda dal ještě do cíle, že jo. A přijedejí do cíle, že jo, tam má tu atmosféru dodělávají i třeba karabiniéry, že jo, policajti, který tam je spoustu, že jo, no, tak tam přijedeš, oni mě poskyli, protože jako viděli jako chlapečka, že jo, bez nohy, 60-letýho, takže mě poskyli až do cíle, že jo, no, a já jsem si chtěl udělat selfie, oni mi vzali foťák a my tě vyfotíme, že jo, jako počkej, že jo, no.
2: Takže jsi měl jako, vlastně fotografa.
0: Měl jsem fotografa, že jo, přímo se zbraní a v uniformě, jo, takže to všechno prostě tu celou atmosféru toho úžasného podniku v karnevalu, nebo jak to nazvat, prostě dokresluje. Ne?
1: Michal Stárk v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Jirko, možná ty jsi říkal ty jednotlivé dresy. Já jsem byl trošku zklamaný tím, jak se vyvíjela ta sprinterská vlastně soutěž, ta bodovací. Protože ono to z mnoha různých důvodů hodně zřídka kdy dopadlo, že by si to tak nějak, když to řeknu hloupě, po rovince na férovku v klidu rozdali ty vláčky s tím nejlepším sprinterem. To tam skoro nebylo na Giro.
2: No přesně tak, jako a ty jména jako tomu napovídali, že by to takhle mělo být. Třeba taková ta vycházející hvězda Orluis Aular z Movistar. Pak jsme tam měli samozřejmě návrat Dylana Chrenevegna v tom týmu Unibet Rose Rockets a proti tomu samozřejmě obrovská ikona, socha sprinterského světa, Jonathan Milan z Lidl Trek, samozřejmě Ital na Giro, čekalo se, že bude mít ten, já nevím, co to je za barvu, čiklamíno v italštině, nějaká vínová. Já jsem na ty barvy
1: jako
2: každý průměrný muž. Už jako okamžitě bych dostal facku od mojí manželky, že nejsem schopný vyslovit tu barvu, ale prostě tenhle ten dres té fialovo, já nevím, vínové barvy, tak jsem čekal, že si ho prostě v první etapě oblékne a bude ho mít do cíle. Nicméně jako velice jako krásně zaúřadoval Paul Manier, soudal Quickstep, tak ten mu tuhletu barvu sebral a vlastně mu vůbec, to Jonathanu Milanovi vůbec nedal šanci. A ten rozdíl v tom bodovacím pořadí nakonec nějakých 50 bodů, tak je poměrně jako velký. Naštěstí pro Lidl Trek Jonathan Milan stačil zvládnout aspoň vyhrát tu poslední etapu. Ale jinak to bylo pro mě z jeho strany trošku jako nešťastná tour, nešťastný Giro a škoda určitě pro italské fanoušky.
1: Michal Stark se hlásí o slovo.
0: Já se hlásím o slovo. Blaha se hlásí. Já jenom chci doplnit, Jirku, že ten souboj o ty trikoty byl taky samozřejmě jako nesmírně zajímavý, ale co pro mě bylo jako překvapivý, možná jako na české poměry, že ty italský fanouškové jako strašně fandili těm Italům, i když se jim nedařilo. Prostě jako přijel Milan do cíle, že, který byl jako frustrovaný, nespokojený, že se mu to prostě nedaří, když jako ještě nevyhrál tu poslední etapu a oni ho tam vynášeli do nebe, že jo. To samý Pelicáry, že jako Ciccone, ten jako tam ten modrý trikot jako uhájil, že jo, ale prostě jako podporu mají prostě obrovskou, že jo. Ale vlastně se mi zdálo, že ty fanouškové tam fadějí prostě každýmu, že jo, až jako poslední závodník, který přijede s Lucernou a on se zaslouží prostě, když přijede, oni tam měli, že jo, záseky v těch dalmeckých etapách, že jo, to byla skoro hodina, jo, kdy prostě Pippo Ganna, že jo, tam vysupěl, ale zdálo se mi, že i Pippo Ganna a další jako športéři po celém průběhu žira, tak vlastně zubli, že jo, jako chudáci do těch dolmeť už přijížděli velmi hubený, už to byly skoro jako na naše poměry vrchaři. Zajímavý.
2: Tak ono se říká, že v tom profesionálním pelotonu i ten nejtěžší sprinter je pořád jako třeba tady jako pro nás, pro amatéry super vrchař, že jo?
0: Ano, přesně.
2: Ale když se vrátíme k tomu, o čem jsi mluvil teďko a ty jsi tam byl u té silnice v těch etapách, tak ta atmosféra, ono přesně to, co říkáš, tak ono to takhle působí i v italských médiích. I když se italskému cyklistovi prostě nedaří ten rok, tak oni ho budou jak v televizi, v rozhlase, tak v novinách prostě vynášet do nebe a budou říkat, dobře, je to vítěz, já nevím, 5 etap z loňského ročníku, nebudou říkat, letos se mu nedaří, prostě ano. je to naše hvězda. A takhle to funguje teda i podél trati, jo.
0: Naprosto, jako, já jsem tam jako nikdy, že by prostě jako někdo, jako, no tak ten jako mávnou to rukou, jako tento, jako podělal tohleto etapu a vlastně už mu nebo nepadit vůbec, jako, tak celý ty silnice jsou prostě popsaný, že jo, nápisama. Já když jsem si projížděl, že několik vždycky hodin, jako ten do toho cíle, tak jsem se mnohdy musel vyhýbat, tam ještě jako domalovávali, že jo, takže myslím, že jsem měl mnohdy jako ty pláště jako různýma barvama zadělaný, ale to bylo to nejmenší a těch fanoušků, že jo, různýho, který fandím různým závodníkům, tak to bylo spoustu, že bavili jsme se tady před vysíláním, jestli třeba fandilo jako hodně Vingegaardovi, fandilo jako jo, nás tam měl jako Dánů přijelo spoustu, ale samozřejmě jako i z jiných zemí prostě měl tam spoustu fanoušků, jako tam jako bylo tak jako lesy dánské.
2: Byly nalitý jak Dánové.
0: No, potom už jo, když jsme třeba jako z Piankavále, že jo, sjížděli, tak nám tam lítali před auto a tě svezeme, že jo. To byla taky, jenom jestli dovolíte, jako taky zajímavá zalítost na Piankavál, který má 14,5 kilometru, že jo, který ty chudáci museli psovat dvakrát. Tak jako tam samozřejmě zákaz vjezdu prostě už od toho nějakého poledne a protože jako tam bylo nějaký prostor pro parkování v invalidních obyvatel, že jo, tak mě tam prostě pustili, že jako, ještě tam ještě jedno místo je, že jo, tak jsme si vyjížděli těma davama těch, jako, jeli jsme pomalinko, tak jsme si vyjížděli až nahoru, že jo, já jsem se vyjel nahoru a pak jsem si mohl dolů svět, že jo.
2: Takže to prostě... informace pro naše fanoušky cyklistiky třeba vzhledem k Tour de France nebo příští rok, když se chcete podívat na Giro a chcete parkovat někde v kopci, nechte si teďko rychle uříznout nohu, ať se do té doby zahojíte a můžete se vrátit příští rok a budete mít přístup až
0: a to se vyplatí.
1: Tohle za Radiožurnál Sport nemůžu podepsat. Tohle je soukromý názor Jiřího Ješka. S Michalem Starkem si povídáme v dnešních kilometrech, jen když si Jirko teď pozval vlastně naše posluchače na tour, tak mě napadlo, když Italové takhle fantasticky fandí a přitom opravdu to pro ně bylo těžké. Oni jsou zvyklí, že mívají někoho na celkové pořadí. Tady ty naděje měly být asi Giulio Pellizzari, ale tam to asi i z těch zdravotních důvodů nedopadlo a přesto ta podpora je fantastická. Tak my jsme tady už párkrát zmínili s blížící blížící se Tour jméno Paula Sexase, tak vždycky se říká, Tour je ještě o něco nad Girem. Francouzi, nevím, jak můžete, jaké máte zkušenosti srovnat s Italy, ale umíte si to představit, jak to tam bude vypadat, pokud Paul Sexas si nepovede špatně a pokud třeba bude, já nevím, pokud bude ve hře o cokoliv v tom závěru, prostě jak bude vypadat Alpe d'Huez.
2: No jasně, může se mu podařit jedna etapa, může skočit do toho žlutého stejně jako třeba, je to asi nepravděpodobný, ale může se to stát, stejně jako třeba tenkrát Toma Weckler, a může v tom dresu být tři čtvrtě jako Tour de France, ale to samozřejmě nepředpokládám, protože ty hlavní stáje, ať UAE Emirates nebo právě Visma, už dneska vědí a počítají ho do té trojky nebo čtyřky těch největších favoritů, přesto kolik tomu Paulovi je, ale myslím si, že ta atmosféra bude podobná. A na tom Giro samozřejmě, jako tam se fandí každému, ale na té Tour de France je to vlastně to samé v tom srovnání, že oproti jiným sportům, mně se na té cyklistice právě takhle na těch kopcích na život ty fanoušci, kteří tam jsou, tak tam je ta atmosféra oproti jiným sportům, že to není, že nefandím tomu soupeři, nebo bučím na toho soupeře, nebo mám nějakou nevraživost proti tomu, když vidím, že tam ta skupinka fandí zrovna tomu opačnému, než mu fandím já. Všichni se kamarádějí, všichni si tam navzájem půjčujou, já nevím, pivo, dávají si informace, pokud někdo má signál, druhý ne, tak jak se to vyvíjí a v jaký situaci ten peloton na ten kopec přijede. Jsou to kamarádi většinou, nebo se tam skamarádí. Příští týden pojedou na jinou etapu a tak dále. Prostě je tam skvělá atmosféra, je to karneval, je to nádherný. Já jsem tam nezažil nikdy žádnou nevraživost na těch kopcích, ať na Giro, nebo na těch klasikách v Belgii, kde ty lidi jsou teda jako hodně opilí, ale přesto jako v tak nějak jako v dobrým. A tohle to se mi na té cyklistice strašně líbí. Ta atmosféra u té silnice je prostě jako magická a jako tohle to třeba mě mrzí, že jsem nikdy jako nezažil to, že bych byl jako na té úrovni být prostě závodníkem v Pro Tour a mít možnost vést třeba nějakou tu soutěž a být favoritem toho závodu, tak to musí být prostě jako na husí kůži.
1: Doplní Jirku, nějak Michal Stark přikivuje tady.
0: My jsme si takovou atmosféru s Jirkou my jsme zažili maximálně na paralympiádách, kde prostě ty návštěvy byly velký, ale jinak to podepisu, že bych jako taky to rád někdy jako zažil. Proto jsem teda tam si vzal to kolo, abych si to vyzkoušel aspoň s těma farouškama jako předehra. Ale jak říkáš, ona ta atmosféra i u toho Tour bude naprosto úžasná. Jsem teda Tour zažil jako v jiný formě před dvěma rokama v Itálii, když byly ten začátek, ty prology a
2: ty máš
0: další
2: prostě další etapy.
0: Já to Itálii prostě asi
2: si Itálii. Když na Tour, tak jedině pokud si, pojede do Itálii.
0: Asi Itálii nehnu, že ono. No. Ale chtěl jsem jenom dodat ještě k tomu, jsem taky strašně zvědavý k tomu Paulovi Sexasovi. Já se na jednu stranu docela bojím toho, aby ho to trošku nezlikvidoval, jako jak po fyzické, tak po psychické stránce. Přece jenom i mu 19, jako, kdyby ho poslali ten Decathlon jako na Tour, jako v roli, že to prostě vyzkouší, jako a zjistí prostě, jak to vypadá a potom teda další léta tě tam dáme jako lídra. Ale že ho už posílali letos jako lídra, to mně připadá jako velká loterie, ale třeba to zvládne, ale taky se těším prostě na ty jeho výkony, který on tam předvede.
2: Ještě když se vrátíme k tomu Giro, k těm různým soutěžím, tak pro mě ta soutěž těch mladíků obrovsky jako krásný překvapení, jako to se mi moc líbilo, Alfonso Eulálio, nejenom jako jak jel, ale jaká zase hvězda cyklistiky se rodí, jo. Nesmírně sympatický, v rozhovorech, pozitivní, i když věděl, že už třeba ten růžový trikot ztrácí, tak ta jeho zkušenost jet takhle dlouho, tolik etap v růžovém a jenom čekat, samozřejmě, než mě ten Jonas z toho vyslíkne, ale přesto i s jakým respektem k tomu přistupoval a potom, když dál držel tu soutěž těch mladíků, tak Alfonso Eulálio pro mě obrovsky milý překvapení letošního Gira a pak stejný překvapení jeho soupeř v té soutěži mladíků Davide Piganzoli, který to měl obrovsky těžký v tom, že byl vlastně jedním z hlavních domestiků Jonase Vingegaarda, takže ty jeho ambice prostě nemohl prodat na 100%. ale jako další prostě obrovský, obrovský posun a nový jméno pro mě teda aspoň a mám z těchto těch dvou kluků obrovskou radost.
1: Jestli můžu, tak já přidám ještě dvě jména. Jeden Mikael Wahlgren, před 4 lety to vypadalo, že dost možná skončí kariéru a tady on už vlastně vyhrál od té doby, co se velmi dlouho vracel, prostě přes nějaký development tým, kdy chvilku vlastně v tom svém celku EF Education First jezdil prostě s 12letými kluky, aby vůbec se dokázal vrátit a teď tedy dokázal vyhrát etapu na Grand Tour a oslavil to tím, že tam vyndal, já přesně tomu nerozumím Pokémonům, ale měl tam něco od svého syna, prostě aby ukázal, že to teda jako jde. Tak to mě opravdu dojalo hodně a dojímá mě to i teď, tak se omlouvám. A druhé jméno, které jsem chtěl vytáhnout, Jan Hirt, dotáhl to na 12. místo. Mě vždycky za Honzu Hirta, Jirko, jak ty to, já nebudu říkat, jak to mám já, jak ty vnímáš vlastně to jeho, mně to přijde, že to má strašně těžké. Etapa, 10, jako by se to snažil kombinovat a jako je tam vysoko, je neuvěřitelně vysoko.
2: Je tam, vždycky v té skupině nejlepších vrchařů je, tomu odpovídá prostě ten, vždycky ta jeho výkonnost kolem toho 10. místa v tom celkovém pořadí. Samozřejmě škoda, že nemá úplně jako větší podporu toho týmu, kdyby tam měl k sobě aspoň jednoho super domestika, který by s ním vydržel díl, měl by to těžší. Zase na druhou stranu, Jan Hirt je takhle zvyklý jezdit, jo, a on tam prostě, on tam visí v té skupince s těma nejlepšíma a samozřejmě nebyl zdravotně v pořádku, stejně jako podle mě 80% toho pelotonu, dostal se z toho a jako zase, pro ten tým je nepostradatelný v těchto těch etapácích, protože prostě on jediný tam může být takhle vysoko. Ty jsi ho viděl? Měl jsi možnost třeba s ním mluvit, Michale?
0: Ne, to bohužel jsme se s Ryťákem nepotkali, že tam jako se dostat jako potom jako bylo docela problematicky a nechtěl jsem se úplně valmovat jako do těch stájí, když prostě jsou ty kluci úplně zlikvidovaný, ale pro mě aspoň osobně, jako viděl jsem ho samozřejmě na trati, pro mě Hirťák naprosto hrdina. Jako. Hrdina, jak říkáš, prostě neměl tam jako jedinej z té špičky, která tam vždycky prostě byla v těch důležitých etapách, tak tam prostě neměl nikdy nikoho. On to tam neměl ani 50 km před cílem, že jo, na tož prostě ty poslední kilometry, že jo. A on to zvládal jako s naprosto bravůrou. A jestli teda jako tým MSN jako nějak přemítá, jestli mu prodloužit smlouvu, jsou to pro mě hlupáci, prostě on je důležitý prvek toho týmu, který prostě může i inspirovat ty další nastupující generaci, ty další závodníky. Já bych jenom ještě chtěl se zmínit jako právě k té české stopě, že jo. Já jsem se nezmínil vlastně o českých fanouštích, který tam bylo strašná spousta, že jo. Ty tam jako patřili mezi jako nejvíc účastnící se národy, že jo. Jako tak každou chvíli tam prostě byla nějaká vlajka, že jo. I když jsem jel prostě, že jo, jel jsem do kopce, někdo pro mě sjížděl, jo. A i Michal Starek je tady, že jo, takže prostě jo, teď jako se, jako samozřejmě nevíte, kdo to byl, že jo, a možná ani ho neznám, jo. A takže prostě bylo jich tam pak dost a ta stopa, takže nejenom fanoušků, ale toho, i toho Honzy Hirta, prostě podle mě výkon jako úctyhodný, no úžasný, že jo, ale vlastně jako i v kluci Kopecký, že jo, který jako odvedli tu práci, kterou měli, že jo, jako bohužel se mi to s Hrunewegenem nepovedlo, vždycky to bylo jako o kousek, kdy možná ten Hrunewegen jako někdy to i takticky jako úplně nezvládnul, ale to je věc názoru, jo, takže to prostě bylo prýma tam ty kulky vidět a že tam jsou viditelní a dělají tam tu svoji práci skvěle.
1: S Michalem Starkem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Jirko, jestli je to za tebe všechno k Giru, ještě máš něco, povídej.
2: Ještě jeden příběh, ano. Zajímavý, podobný tomu Wahlgrenovi. Moc se mi líbilo vystoupení Egana Bernala. Zdravím tímto kamaráda Tomáše Kočího, se kterým jsem jel ve středu na výšce a bavili jsme se právě o tomhletom týmu Netcompany Ineos, tak asi Egan Bernal přes to, co má za sebou, už možná nikdy nebude ten lídr pro tenhle tým, ale jako mít super domestika nebo takhle zkušenýho jako závodníka na trati, jako je Egan Bernal a mít ho tam tak do těch posledních úseků, tak Tymon Arensman má jako super vedle sebe, nechci říct tátu, ale staršího bráchu, který mu pomůže růst a pokud on se Tymon Arensman ještě trošičku jako posune, tak tahle ta stáj se nemusí obávat, protože bylo to trošku na vážkách, jak vůbec si budou vlastně následovníci týmu Sky v těch dalších sezónách, jak si povedou, ale získali nového sponzora, získali spoustu peněz, jdou tam zase další závodníci i další, i do toho vedení, tam to vedení se bude trošku měnit, takže už to nebude jenom UAE, Emirates a Visma, přihlásil se do toho souboje samozřejmě Red Bull, Bora Hansgrohe a Decathlon a Lidl Trek a Net Company, tyjo, šestice týmů, která bude patřit do té absolutní špičky a budou podle mě téměř vyrovnaný, tak máme se na co těšit do dalších let.
0: Já teda, že s dovolením taky zmíním ještě jednoho mýho oblíbence, ale ne mýho, ale celý Itálie, Damiano Caruso. Jo, jako vlastně, tak jak říkáš, táta Eulalia, že jo, taky ho prostě několikrát skoro zachránil, že jo. A je pravda, že v, ne Damiano Caruso, ale Eulalio, jak se říkali, se, že je vlastně pořád veselý, usmívá se. Já nevím, jestli to byl jako i ten šklep z té únavy, ale on podle i v těch Dolomitech, v těch nejhorších stoupáních, tak se pořád usmíval, že jo, prostě, že jo. A taky to je jako obrovská výzva do budoucnosti, jako skvělý závodník.
1: Teď jdu na oslý můstek. Mužské Giro je za námi. Vyhrál ho Jonas Vingegaard, vyhrál ho jasně o víc než 5 minut, druhý Felix Gall, na třetím místě Jai Hindley. Teď Giro rozjeli ženy a rozjeli ho takovým způsobem, že vlastně první etapa se dostala za hranice ženské cyklistiky, za hranice cyklistiky až do obecného povědomí o sportu a bohužel prostě ne tím způsobem, který asi my tři zrovna bychom rádi a možná asi ani nikdo, kdo nás poslouchá. Pravidlo o minimální hmotnosti kola 6,8 kg v platnosti nějaké čtvrtstoletí. Já si, Jirko, nepamatuju, že by bylo uplatněno a pod věta nepamatuju si, že by bylo uplatněno tímhle způsobem.
2: Že by bylo uplatněno až po etapě, převáženo kolo vítězky a tím pádem se zjistilo, že vítězka má lehčí kolo o nějakých, kolik to bylo?
1: No, jednou 20 gramů.
2: 20 gramů.
1: Nic.
2: To je vlastně nic, to je jako jedno napití v bidonu. A oni za to sebrali to vítězství. Já si taky nepamatuju, že by někdo byl diskvalifikovaný po závodě ani mezi muži po tom, co mu převáželi kolo. Vím, že se kola váží před startem, měli jsme s tím problémy my, určitě Michal si pamatuje za naší kariéry, protože tenkrát ty kola byly vlastně, bylo to těsně před tím nástupem kotoučových brzd, kdy ty kola už regulérně byly fakt na tom limitu a častokrát pod tím limitem a když člověk šel na to vážení, tak si, já nevím, musel nějakým způsobem pomoct, že tam prostě něco přidal na to kolo, aby to kolo splnilo ten limit. Protože už prostě ty technologie to jako dovolovaly, nebylo to nějak nebezpečný, že bychom si odvrtávali rávky, jako to dělali naši předchůdci, nebo odvrtávali si ty brzdový páčky, aby se dostali na tu váhu. Ne, prostě to kolo standardně šlo udělat 6,7 a ne 6,8. Pak nástupem kotoučových brzd se tohleto přestalo řešit, protože ty kola najednou vážily 8 kilo, 8 skoro, 8 kilo, nebo prostě 7 a půl a nikdo to neřešil. Teď zase ty technologie už jdou tak dolů, že už ty kola jsou znova na limitu, zvlášť ta dámská kola, kdy ty holky mají ty kola prostě menší, lehčí a tak dále. A ta UCI by na to nějak reagovat měla. Já si myslím, že už tenhle ten limit je prostě zastaralý a jako klidně bych nějakých 6,5 nebo 6,6 dovolil, vůbec bych s tím neměl vůbec problém, ale zase na druhou stranu to pravidlo pořád platí, tak prostě musí se dodržovat, no.
1: Co si myslí Michal Stark?
0: No tak jako samozřejmě to bylo to krutý a vlastně jako do jistý míry trošku nespravedlivý. Přesně, jako když jako zvážej rozečí ty kola na startu a řeknu, hele, tak to prostě nepůjde, tak to prostě beru, ale po závodě a ještě jako sprinterská etapa, tak to mi připadalo trošku nadbytečný, ale prostě ty rozhodčí jako UCI jsou přísný. Mluvili jsme tady to o tom před vysíláním, že prostě my tu zkušenost máme, jako máme jich strašně moc, jak nám měřili kola před časovkou, že jo, to prostě byli, takže jedni rozhodčí vám změřili, vycházelo to, za pol hodiny jste šel znova a oni tě vyhodili z toho prostě, že jako máš to proti pravidlům, že jo, takže to prostě bylo běžný. A já já třeba se zbytkem nohy opírám, bo v takový košík, který mám u sedla, a i ten prostě je podle UCI a měřili mi ho pásmem, že ano.
1: Mě jenom ještě úplně poslední věc mě k tomu napadla, ta hmotnost, ono často, když člověk řeší, třeba i někteří cyklisté to řeší, jak mají to kolo těžké, tak já jsem si tady rozklikl prostě stáj Little Track a mám tady Gaju Realini, která váží 40 kilo a vlastně její jako parťák z toho týmu je Max Walscheid, který měří bez centimetru 2 metry a má asi 90 kilo. A když si vlastně člověk uvědomí, že na ně oba dva se to pravidlo aplikuje úplně stejně, tedy prostě Gaia Realini, která nemá ani metr a půl a má přesně 40 kilo, má mít kolo 6,8 a Max Walscheid, který prostě je rozjížděč sprinter, tak je víc než dvojnásobný, tak jako i tohle je určitě k zamyšlení.
2: V tomhle je to nelogický, protože Walscheid by to kolo roštípal. Jako představit si dát Jonathana Milana s jeho stylem sprintu, dát mu kolo, který váží 6,7 nebo 6,8, tak ho roštípe. A zase pro takovouhle holčinu je to prostě zbytečně těžký kolo. Jo? Takže přesně v tomhletom směru chápu ten záměr, prostě bylo to kvůli bezpečnosti, aby prostě závodníci a týmy se nesnažili nějakým způsobem ty kola odlehčovat na úkor bezpečnosti těch materiálů, to všechno chápu, ale bude se s tím muset nějakým způsobem pracovat, pokud se ta cyklistika chce vyvíjet. Je to jako na Formuli 1, tam ty pravidla o těch technologiích se měnějí zase na druhou stranu až příliš často a jsou nepřehledná, ale prostě nějakým způsobem se na to reagovat musí, protože dneska ta technika tomu vládne. Samozřejmě, že ty výrobci těch kol se snaží prostě přijít pro ty hobby cyklisty a to Michal bude vědět nejlíp, protože s těmi hobíky vyráží na ty jeho výšťky, tak oni jsou schopni dát 50 tisíc za jeden gram jako dolů, jo, protože prostě každý gram jako se počítá a v tom je ten biznis vlastně udělaný. Ale pokud prostě ty závodníci pak ty nejlepší materiály nemůžou využívat, protože vlastně je nesmysl, aby si je na kola dávali a nevešli se potom do toho limitu, tak to jde i proti tomu záměru těch, kteří tu cyklistiku vlastně platí. A dneska ve většině těch velkých stájí ty výrobci těch kol jsou jedním z hlavních sponzorů, jo, takže těžký soudit. V tomhletom konkrétním případě, a tím to chci uzavřít, je ten nesmysl, jak říkal Michal, ještě větší, že to byla sprinterská etapa, kde to lehký kolo vlastně nikomu nepomůže. Taky se mohlo stát a já bych tím třeba argumentoval, že jsem v půlce závodu někde lehnul a že se mi obrousil lak o asfalt a vlastně to je těch 20 gramů.
1: Jako. No víš, anebo protože už lec, kdo jezdí taky na těch bezdušových systémech, tak oni říkali, co když měla jako defekt a část toho...
2: Vypustila jsem...
1: Část, jo. Ono potom se řešilo, že možná to bylo tím, že taky jela na jedno převodníku, takže jestli je to opravdu nějaká chyba těch mechaniků, že to nepřeváželi předtím, tak to samozřejmě jde za tou stájí a myslím, že vlastně všichni chápou v cyklistice, že když je to pravidlo, tak je potřeba ho dodržovat. Jenom v tomhle konkrétním případě vlastně to porušení versus ta sankce za to byla tak absurdní. Prostě ona vyhrála o 10 metrů sprinterka. Oni oblékli do růžového a o 2 hodiny později řekli nejenom, že ty jsi nevyhrála, ale jako jeď domů na etapovém závodu. V tomhle mi to přišlo úplně šílené. Ale jdeme od toho. V dnešních kilometrech Jiřího Ježka si povídáme s Michalem Starkem a pojďme Michalovi, Jirko, věnovat tu poslední část. Ať si o něm povídáme pořádně.
2: Michale, máš tu kariéru obrovsky bohatou, seš jeden z nejzkušenějších našich paralympijských cyklistů, tak když se vrátíme k té aktivní kariéře, na co i teďko pořád jako s láskou vzpomínáš nejvíc?
0: Tak já ji mám hlavně dlouhou tu kariéru, jako to, nemám ji až tak bohatou, jako máš ty. To vedle tebe jsem
2: bohatství trošku, není v penězích ani v medailích.
0: Vedle tebe jsem trošku trpaslík, že jo, se svým ubohým jedním titulem mistra světa, ale jsem na něj pyšnej, jako to musím říct, že jo. Já vlastně nejvíc vzpomínám a proto taky vlastně jsem na rozdíl od tebe, jsem tu kariéru jako oficiálně neukončil, že jo, protože jsem se toho bál, jo, toho okamžiku, takže vlastně pořád jako tak trošku jsem tam jako si jako za závodím, ale tak to se to vůbec nedá porovnat.
2: Já se omlouvám, že jsem řekl po kariéře.
0: Ne, to si řekl správně, voda samozřejmě už je na ústupu, ale cyklistiku pořád milujeme. Ale já vzpomínám asi nejvíc jako na tu partu, na ten tým. Jako, my jsme se nebojím říct, jako ze Žirou určitě, byli jsme jako strašný dříči, jako pak jsme tomu obětovali strašně moc, že jo, a nevím, jestli tomu tak obětuje. Současní závodníci v paracyklistice, doufám, že ano, protože jinak to nejde bez toho, bez té přípravy, tak i vedle toho prostě jsme zažili spoustu legrace, spoustu zážitků, jako mnoho se prostě nedá publikovat, mnoho
1: škoda.
0: Se... Je to škoda, ale fakt to nejde. Napsali bychom na tom, o tom spoustu knih, Jirka, myslím, že o nějakých našich zážitcích napsal ve své knize, ale to prostě pro mě bylo zásadní, jako mohli jsme se jeden na druhého spolehnout a vlastně jako bylo taky fajn, že protože jsme byli třeba i s Jirkou každý v jiný kategorii, je to u paracyklistiky tak rozdělený, že aby to bylo relativně trochu spravedlivější, tak jsme si vlastně jako nelezli do zelí, že jo, takže vlastně jako jsme si o to víc jako ty výkony vzájemně přáli jako a vlastně jeden druhýho táhnul, jo, takže prostě to bylo taky pro mě velmi příjemný to je prostě značná část mého života. No.
1: Michal Stárek v kilometrech Jiřího Ježka, když teda ten pouhý jeden titul mistra světa, tak Michale, to je časovka?
0: Časovka. Já jsem bylo to paradoxní. Já ačkoliv vlastně jako ve své podstatě mám nejradši hromadný závody, považuji za ten královský závod, jo, tak ty největší úspěchy jsem měl z časovek a ze stíhacích závodů na dráze, že? Protože my jsme oba dva jezdili i vedle silniční cyklistiky, dráhovou cyklistiku. Byli jsme takový jako takový zázraci, jako v tomhle tom smyslu, prostě jsme byli schopni to zvládnout, taky naše sezóna byla celoroční, že? Jo. Ale ty časovky prostě byl jsem nějaký způsob jsem zavejčený, takže prostě mi to šlo a byl jsem ten cyklista, který dokáže jako zalehnout a trápit se, že jo, těch 20 až 45 kilometrů a vydržet, no.
2: No, tak to přesně odpovídá o tom, že jsi říkal, že jsi byl dříč, nebo že my jsme jako ta parta byli dříči, tak tohle přesně s tím jako koresponduje, protože tam to bylo na ten hrubý výkon a tam musím potvrdit, že Michal v tomhle mě byl třeba obrovskou inspirací v tom, jak on se dokázal během té časovky vygumovat úplně až jako na nulu. A já jsem vlastně přišel do toho týmu vlastně poslední a pro mě tenkrát, ať to byl Michal Stárek, ať před ním ještě ta generace Josef Lachmann, který mě vlastně do toho sportu přines, tak samozřejmě Lubomír Šimovec, závodník z Brna a vlastně taky obrovská legenda toho parasportu, tak to byli pro mě borci, se kterýma bylo vůbec ctí být v tom týmu, jo, a učit se od nich, i třeba jako začínat nějakým způsobem pracovat na tom, abych se rozvíjel k těm závodům, protože my jsme to tenkrát měli tak trošku jako koníčka k práci s tím, že jsme netušili, že jednou třeba bude možnost se tím sportem živit. Takže já jsem vždycky se snažil být co nejlepší ve svém zaměstnání, abych si mohl vydělat dostatek peněz, který potom můžu použít v té cyklistice. A takhle jsme byli vlastně naučení a o to víc jsme si pak vážili, že v pátek nás pustili z práce ve svých zaměstnáních dřív a my jsme mohli tím jedním autem jet třeba do Rakouska nebo do Německa na ty závody a byla to prostě taková ta začínající doba toho paralympijského sportu, ale myslím si, že i třeba spousta hobbycyklistů tohle zná, nebo i ty juniorský týmy u nás, takový ty týmy, který nepatří úplně k těm nejlepším, tak to znají, že prostě jaká ta cyklistika je kočovná, ale když je ta parta dobrá v tom autě, tak vlastně jako podobně jako každý sport to funguje v tom, že v tom autě vždycky ty zážitky jsou krásný. Ať se ten závod podaří nebo nepodaří, buď v tom autě jsme smutní, nadáváme a děláme si potom legraci sami ze sebe, že se nám to nepodařilo, anebo prostě celou tu cestu zpátky oslavujeme a baví nás to.
0: Jenom navážu na Jirku, jako byly to dlouhý léta, kdy vlastně jako, jak mluvím o té partě, o té skupině, že jo, tak vlastně jako ta reprezentace, jako to byla skoro moje jako druhá rodina, protože jako my jsme jako po těch závodech, po soustředěních, jako jsme byli víc než skoro s rodinou, že jo. Mě když se narodila první dcera, že jo, tak jsem byl u porodu a pak jsem ji víceméně viděl, když jsem se vrátil z paralympiády ze Sydney, jo, kdy jako vlastně ani nevěděla, kdo ji tam vítá, že jo. Takže toho bylo to času, který jsme byli spolu, bylo strašně moc. A,
2: důležitý, že jsi byl u početí, jo?
0: To jsem pravděpodobně byl, ale ne, teď doufám, že mě Jana teď neposlouchá, moje manželka zlatá, báječná, která nebýt jí, tak moje kariéra už dávno skončila. V nepočátcích, jako bez té rodiny to samozřejmě nejde, to taky musím podotknout, tak mám 3 holky, ženu a 2 dcery, které jsou báječné a vždycky mě v tom podporovali. Ale chtěl jsem ještě dodat, že vlastně jako myslím, že jsme byli v tomhle tom jako docela výjimečná generace, že my když jsme jeli na kterýkoliv závod, tak jsme tam jeli s tím, že jo, chceme ten závod vyhrát. Jo, že prostě jdeme se prostě prát o medaile, jo, že bychom prostě někam jeli jako účast, jako to nás ani nenapadlo, jo, takže jako paradoxně v těch dobách největší slávy, že jo, tak když jsme se vrátili a nevyhráli jsme, nebo jsme nebyli na bedně, tak jsme byli zklamaný, že jo, no co bych teď za to dal, kdybych byl do 20, do 50 někde.
2: A co by za to dal celý ten paralympijský tým cyklistický dneska, no, ta reprezentace, ale samozřejmě to je jako v těch generacích to takhle chodí, že vždycky se daří, pak je nějaký propad a třeba se to zase nastartuje a budeme mít ty šampiony, samozřejmě šampioni v tom paralympijském cyklistickém týmu jsou a šampionky, takže nějak pořád jakoby ten sport funguje. Když se teďko přesunu do té tvojí pozice v cyklistice, kterou zastáváš nyní a se kterou si známý vlastně v okolí Prahy, ty tvoje výjížďky Michala Starka, což byly vlastně takový první social rise, dneska jsou ty social rise obrovsky populární, skoro každý obchod má nějakou svoji výšku pravidelnou, tak Michale, ty jsi byl vlastně v tomhletom u nás jako asi první, když odpočítáme ty už stoleté výšky od pražského železničního mostu, ano. Tak tvoje výšky Michala Starka tady na jeho západ od Prahy na Křivoklácko, tak funguje to furt a vlastně, jak se mění ty lidi, kteří s tebou jezdějí? Za tu dobu.
0: Já jenom ještě jako k tomu podotknu jako ten prvopočátek. Ono vlastně to s tím obchodem jako mělo ten začátek úplně společného. Jo? Já nevím, jestli tady nemůžu jmenovat firmy, nebo já nevím, kdo
1: asi má, nemusíme, jestli to není úplně
0: nutné. Není to nutné, no prostě každý bude vědět. Úplně ty začátky byly jako řeméno, můžu říct, s Pepou Přibem, kdy to vznikalo z palouků a vlastně jsme to dali dohromady, protože jsem je jezdil jednu značku a vlastně tam byly ty úplný začátky, že ano.
2: Takže z té hostivické prodejny jste vyráželi?
0: Ano, hostivické jako, prodejny jsme vyráželi směrem na Křivoklácko, že ano. A pak jsem z toho udělal teda postupně řekněme svoje výšky se svojí vyrozenou skromností a posunuli jsme se z hostivických palouků až postupně přes Hostivice až ke Kolokávě na Hájek, že jo, kde to prostě už je bezpečný místo startu a vlastně jako těma výškama za ty prostě léta prošly jako neuvěřitelný jako počty lidí a vlastně jo, takový, já tomu říkám, že to je takový vlak, který jako nikdy nezastaví. Mm-hmm. Takže jako ty onemocníš, jedeš na dovolenou, prostě nějakou dobu nejezdíš, ale víš, že potom se můžeš znova připojit, protože ty výšky úterý, čtvrtky, soboty, neděle prostě jsou pořád, ať je léto, ať je zima, když vlastně není jako metr sněhu, tak vlastně jezdíme, nebo se jezdí. Já samozřejmě teď trošku, hlavně přes zimu už méně, kvůli své práci, ale prostě mi je to takový ten nekonečný vlak, já jsem tomu strašně rád, že to funguje a je to takový ten social rate, ale vlastně, který je pro všechny, jako vlastně není to ničem omezovaný, každý prostě, když uvisí, tak může přijet, není to úplně samozřejmě snadný, jako když někdo si
2: to zní trošku jako já bych měl strach, kdybych tohle slyšel, kdo uvisí, může přijet.
0: Ne, to úplně ne, ale jako tím chci naznačit, že někdo, kdo vyjede jednou za půl roku na kolo, tak ten bude mít asi problém, když to nebude vysloveně přírodní talent, jo, takže jako pod 25, ať jsem velmi jemnej, se tam nejezdí, spíš jako někdy pod 30, ale je to tak, že vlastně jedete v nějaký skupině, kde jako se naučíte třeba i v nějakýho pohybu na silnici, my se snažíme prostě, aby to byly vždycky jako bezpečný výšky, máme i nějaký desatero, aby se ty lidi jako takhle měli chovat, protože víme, to není snadný, že jo, a i když tam ten provoz už je trošku menší, tak pořád jako nechceme jít do nějakého konfliktu s řidičema, že snažíme se, aby to bylo abychom tolik ty ostatní neštvali.
1: S Michalem Starkem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, jestli jsem, ono to tam asi zaznělo, ale jestli jsem to správně zaslechl, 4x týdně to pořád funguje.
0: 4x týdně, no.
1: Hezky, úterý, čtvrtek a o víkendu.
0: Sobota, neděle, no. Ano, ano.
1: Kolokáva se vyráží.
0: Kolokáva se vyráží.
2: Tak to musíš mít formu jak blázen. Nebo je to tak, že někdy nejedeš, že jsou výšky Michala Starka bez Michala Starka?
0: Formu jako blázen teď nemám, protože pravidelně nevyjíždím. Jako no.
2: Aha, takhle, já myslím, že jsi právě vždycky účastný.
0: Byly doby, kdy jsem jako jezdil pořád, ale jako s tím, jak teď jako funkcionářím, tak jak prostě toho času je méně no prostě tak to je, no.
2: Tak starosta Jenče, Jeneč už není jako vesnice, že jo, tak...
0: Pořád jsme vesnice a jsme rádi, jsme vesnice.
2: No, ale jako ale není jsme, to vesnice, jsme, jak si můžeme
0: přijít. Jsme trošku větší, jako, no.
2: Tak to je jako... A použiješ tam něco z cyklistiky v této svojí práci nebo roli?
0: No, takovou tu jako cyklistickou šírenost, takovou tu, jak jsem tady o tom hovořil,
2: zabejčenost,
0: prostě jako, že věci, které jako ostatní, že třeba kolegové říkají, to je prostě nesmysl, do toho nepojďme, tak já říkám, ano, to zvládneme, že jako je to žádku nesmysl, ale vlastně jako díky tomu, že asi máme v sobě tuto vlastnost, že to prostě nevzdáváme, tak to mi pomáhá i v práci.
1: Takže starostování je taková časovka, když to převedeme na disciplínu, říká Michal Stark.
0: Časovka omezená tím čtyřletým volebním cyklem, že jo.
2: Ale týmová časovka, ne?
0: Ano, týmová, jako bez toho, jako to naprosto, že jako to musím podepsat, jako nemít, jako jestli tady máme trošku komunální okénko, jako nemít zastupitelstvo, ale mě nemíte prostě jako ty pracovníky, jako máme úžasnou technickou četu, je nečipadá krásně, když si teda přihřuju polivčičku, že jo, úžasný úřad, jo, určitě to kolegy neslyší. Tak
2: úžasný jako, starosta, že jo.
0: To nemyslím, jako.
2: A to říkám já, abys to neříkal ty.
0: A máme úžasné obyvatelstvo.
2: Ne, tak to je hrozně fajn, že právě i lidé, kteří vedou potom jako úřad, pocházejí ze sportu, protože samozřejmě věřím, že podporuješ sport v té obci a podporuješ mladý ke sportu. Byl jsem u vás dokonce v té době, kdy jsem tančil s Lenkou Norou Návorkou, tak jsem byl u vás na plese, takže jsem tam viděl spoustu jako fit mladých lidí, mladých kluků a holek, takže a tam máte asi i sportovní aktivity, ne?
0: Máme, já jsem tomu strašně rád, protože máme tam jako výborný fotbalový tým, který se věnuje jako od přípravek přes žáčky až jako po dospělé. Takže
2: to
0: jako
2: si nech to je... na desítku Pavla Horváta, tady v tom pořadu nám jako natahej ten balon.
0: Kopačky ne, ale co ti bude, co vám bude kluci bližší, že jo, běháme, máme jenický běh pro zdraví v říjnu, jste zváni, 4. října, jsou to krátké vzdálenosti 2,5 a 5 kilometrů a máme tam i pro děti samozřejmě, jo, takže bohužel ještě jako pořád jako dávám dohromady, přemýšlíme o tom, že uděláme i cyklistický závod, nějaké kritérium, ale ono to je trošku náročnější, no a teď se nám blíží pingpongový turnaj, tak jako budeme dělat, jo, takže hodně sportujeme.
1: A co ještě Michal Stark teď plánuje třeba jako soukromá osoba? Teď, když jsi se vrátil z Jira, tak nějaký podobný výlet je třeba ještě letos na plánu?
0: Máme teď vlastně, teď se úplně nejbližší, jako v neděli se chystám jako podpořit, jde sem vlastně vašeho kolegy Daniel Aníš Wright, kamarád, novinář, který před lety zemřel, tak se jezdí pravidelně a Petr Vizina, zase další cyklista, kamarád, že dělá naštěstí tuto úžasnou akci, takže v neděli se toho zúčastním, a to se moc těším. No a určitě se budu dívat na Tour de France, budu fandit, jako jsme uvažovali s mojí báječnou jednou, že se pojedeme podívat, ale to asi nezvládneme a určitě prostě nějaký podniky během roku určitě dáme.
1: Jiří Ježek taky plánuje, že se pojede podívat na Tour de France. Já to klapne, mi to vypadá.
2: Já se pojedu podívat, protože já nepotřebuji, aby jela v Itálii tolik jako Michal, takže
1: stačí ti Španělsko.
2: Takže mě stačí, já miluju Španělsko, takže tím, že je stát Barcelona. Letošní Tour de France dám celou, těším se strašně na to, ale chci moc poděkovat, Michale, tobě za tvůj čas. Vím, že toho máš strašně moc a že jsi udělal čas a přišel si nám nejenom povyprávět o Giru, krásně jsme zazpomínali na naší hrozně hezkou kariéru a držím ti palce, jak v té roli, že pořád držíš tu hobbickou cyklistiku, svůj Stark tým a ty výšťky, ale samozřejmě i v té roli starosty, ať se ti daří.
0: Já vám moc děkuji za pozvání. Já si myslím, že všichni potřebujeme tu cyklistiku k životu.
1: Děkujeme moc za to. Ještě Jirko?
2: No, já chci ještě připomenout, že budeme na festivalu Off-Season s Karlem mít dva velké rozhovory. Jeden na stage ve 12 hodin, takže ten fanouškovský festival Off-Season je to 13. sobotu. Takže ve 12 hodin budeme mít na velké stage rozhovor s Metoděm Jilkem a s naší paralympijskou hvězdou.
1: Simonou Bubeníčkou.
2: Ano, takže to bude velký. A pak samozřejmě Radiožurnál Sport tam bude mít zastoupení i třeba v podobě desítky Pavla Horváta. Přijďte tam, budeme tam mít i ten rozhlasový airstream, takže nás můžete potkat v nejbližší příležitosti 13. června na Off-Season v Praze na výstavišti.
1: Budeme moc rádi, když přijdete, moc rádi se s vámi pozdravíme a uvidíme. Dnešní kilometry Jiřího Ježka jsou za námi. Michal Stark, ještě jednou Michale moc děkujeme a ať se daří, ať to jezdí.
0: Já také děkuji, mějte se pěkně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka na Rádiu Praha.

0: na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place a se mnou na mým place je Václav Chaloupka, vodní slalomář, single kanoe specialista, který se nechá říkat hlavně Váša. Já ti asi taky budu říkat Vášo. Takže Váša Chaloupka. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ty jsi se nedávno vrátil s nějakou medailí.
2: Jo.
1: Pojď, pochlup.
2: Se stříbrem ze Svěťáků v Tacenu.
1: Svěťáky se to i pohár.
2: Tacen je předměstí Lublaně, takže teďka
1: ty
2: už
1: brdil,
2: to máme.
1: Fakt je to předměstí. Jako
2: je
1: jo.
2: To předměstí Lublaně, nebo nějaká část jako Lublaně. No.
1: Jo, co tam teče?
2: Sáva.
1: To je nějaká jako jejich taková jako průvodní. Jakou má barvu frajerka?
2: No krásně modrou. Krásně
1: jako opravdu?
2: Jako opravdu
1: takovou
2: modrou.
1: Azura? Jako,
2: jo.
1: Znáš
2: jako
1: třeba
2: ne jako Soči?
1: Znáš
2: ne jako
1: Salcach?
2: No jasně. Salza, Soča, tak ty jsou ještě trošku víc.
1: Víc.
2: Ty jsou zelena, víc, ale jako kdyby prostě s Vltavou se to nedá úplně srovnat.
1: Ale máme rádi, ale tu naši Vltavu. Ale
2: z jiných důvodů. Ne úplně koupacích, jako no.
1: Takže, a jasně, takže krásná řeka.
2: Je to krásný.
1: A Čistěnka. A Lublaň?
2: Nádherný město, jo.
1: Fakt, jo.
2: Taková menší Praha mě přijde.
1: Já si jako představu to Slovinsko, že je prostě krásná.
2: Je to krásný.
1: Je tam docela málo lidí, mají i kousíček moře pro sebe, krásný hory.
2: No.
1: A prostě taková zelená. A to je jako
2: já to Slovinsko mám moc rád.
1: Máš, jo?
2: Takže já se do toho Tacenu, do té Lublaně vždycky rád vracím a my jsme s trenérem právě řešili, který ten světový pohár tam zařadit, tuhle sezónu, protože potom je ještě příští týden je Svěťák v Německu, v Augsburgu, a ten vynechávám víceméně čistě jenom z toho, že mám raději ten Tacen než ten Augsburg. Jako.
1: Takhle fakt, jo. Ty si můžeš dovolit vynechat nějaký Svěťáky, není pak důležitý nazbírat určitý počet. Já vůbec nevím, vlastně jak to
2: jo. Z hlediska jako celkovýho Svěťáku je samozřejmě důležité jezdit všechno. Ale vzhledem k tomu, že ta olympijská nominace už se rozbíhá letos a počítá se tam mistrovství světa a potom dva podzimní světové poháry, tak tady tyhle ty jako kdyby první tři, tady ten první blok není zas tak důležitý.
1: Nejsou takzvaně tak důležitý.
2: Takže tam jsem si mohl jako vybrat.
1: To je strašně zvláštní, člověče, musíš teda, to zajímavý, můžeš jako teda trošku strategizovat, jsou to ještě šachy jako na suchu.
2: Dá se tak
1: jako
2: říct.
1: Ta příprava je.
2: Jo, to určitě.
1: Zaměříš to. Co to, ještě se vrátím do toho Slovenska, jaký jsou tam lidi?
2: Moc hodní. No ne,
1: a
2: tak
1: co se samozřejmě sportu, asi si myslím, že oni jsou sportovní země, ne?
2: Extrémně sportovní. Tak když si vezmeš, že mají Dončiče, mají Pogačara, prostě jako
1: Dončič je taky.
2: No právě, a oni mají prostě skvělý ty týmy, oni jsou prostě, já to nechápu, že jich jsou 2 miliony. A jsou tak dobří v těch sportech, to je prostě neuvěřitelný. Jako
1: a fakt. Tak to se vem si Island, ty mají ještě méně, mají někde 300
2: tisíc. No to je pravda,
1: A taky jsou jako házenkáři a atletů. Prostě
2: je to zajímavé, jak některé ty sporty, je to Norsko a tak, prostě ten Norsko. Sport mají prostě fakt jako úplně jako zakomponovaný v té své kultuře.
1: Mají to někde v DNAčku, no. No a jsou třeba hluční u té vody jako fanděj spontánně?
2: Fanděj, ale jako to v Praze je lepší kotel. To zase.
1: No to jsem, a k tomu jsem se samozřejmě chtěl dostat, protože nevynecháš Svěťák v Troji.
2: Určitě ne. No, to je svátek.
1: A teď mi řekni, i když je to teda ošklivá Vltava, ve který nechceš dělat glo-glo, tak co pro tebe ten Svěťák v té Troji znamená?
2: Je to ta nejvyšší soutěž, kterou my v Česku můžeme jezdit. Mm-hmm. Samozřejmě jasně, může být mistrovství světa, mistrovství Evropy, ale to se nekoná prostě tak pravidelně. Mm-hmm. Za to ten světový pohár je v Praze každý rok, až na výjimky a prostě Danstag s Mírou Lencem jsou schopni vytvořit úplně fantastickou atmosféru.
1: Jasně.
2: A tím to jako pozvedávají úplně na jiný level a i ta organizace prostě je fakt jako dotažená do puntíku.
1: Jsou v tomhle tom teda ty rozdíly. Plus teda, jakože už se tam naučili chodit lidi,
2: jo.
1: Který prostě vlastně si zvykli na to, jak je to komentovaný, zvykli si na to, že vlastně ty úspěchy přicházejí a jsou schopní vytvořit prostě fakt jako takový kotel úl.
2: Jo.
1: Takový prostě včelín úplně.
2: Jo, určitě to tak je a pomohli tomu, myslím si, i ty prostě úspěchy těch jako našich sportovců v poslední době. Samozřejmě Štěpánka to nastartovala prostě jako na přelomu tisíciletí, pak si myslím, že tomu hodně pomohl Vávra Hradílek, tou

0: trošku jako tlak navíc, že to je ta domácí trať a chci tam předvíc před
1: rozklepou se ty párečky jako, trošku víc.
0: Trošku víc, než třeba teďka v tom ta cenu. Jako,
1: myslím jako, si, že jsi jel uvolněně?
0: Myslím si, že byl jsem jel určitě víc uvolněný.
1: A proto možná to cinklo.
0: Jo, určitě tam hraje roli.
1: Ty víš, že uvolněnost, když si jen tak mícháš, tak jako, že to přinese.
0: Určitě.
1: Když jsi malinko v křeči, že můžeš udělat.
0: Jsi takový za tohle.
1: Váša Chaloupka je mým hostem na place.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place je Váša Chaloupka, vodní slalomář, single kanoista, který jezdí světový poháry a pojede i v Praze. Můžete se na něj přijít podívat do Troji. A prosím tě pěkně, i v Tacenu, i v Praze, předpokládám, že je živá ta voda.
1: Ano.
0: Že to není umělej kanál.
1: Jo, takhle. No, jako je to umělej kanál.
0: No, tak počkej, umělej kanál, jako jasně vždycky, ale jo, počkej. No, jsou přeci, na olympiádě v Londýně bylo special prostě uděláno.
1: Rozumím, už se chytám, No, myslíš, že si ta voda jako kdyby teče přímo z řeky?
0: Ano, ano.
1: A nebo je nějaká jako kdyby umělá nádrž, kde se to jako kdyby točí?
0: No. A jaký je mezi tím rozdíl a tohle to?
1: I Tacen, i Praha, i ten Augsburg, je všechno jako
0: z řeky.
1: Je z živý řeky, je to prostě jenom odvedené jako kdyby zvlášť koryto, kde se samozřejmě to reguluje klapkama.

0: ale je to jako je to z řeky.
1: A
0: potom ty olympijské,
1: ano.
0: Tak to se jako to se vytvoří nějaká jako nádrž.
1: Nachystaný, ano.
0: Ano, nádrž,
1: kde
0: a kde jsou pak jako doby cirkulující pumpy, které to tahají nahoru.
1: Jasně.
0: Steče ten kanál a pak zase do těch pump a pak na to jezero se jako vyjíždí a tak dále.
1: A to mi to přijde jako rozdíl mezi živou a umělou trávou. Že prostě,
0: jak tam
1: cirkulují ty pumpy,
0: takže
1: máš vlastně jako pravidlo, že to je nějaká voda. Tady ti prostě připluje nějaká voda, která je živá a která prostě občas ti šplouchne malinko jinak, i když tam trénuješ, i když jsi naučený, tak ji musíš načíst třeba i na poslední chvíli, že jaký to je tohleto jako ježdění, máš tam nějaký prostor na improvizaci a musí být rychlá asi ta improvizace případně.
0: Určitě a rozhodně víc potřeba umět improvizovat na těch přírodních tratích, protože prostě tam ten faktor té vody, která prostě opravdu může být jako nepředvídatelná, je ještě mnohem větší.
1: Ano.
0: Ale na druhou stranu ta voda pulzuje i na těch jako kdyby umělejch tratích a tak dál a i tam člověk musí jako kdyby umět zaimprovizovat. Ale bohužel se prostě v těch posledních letech přechází spíše na ty umělý.
1: Fakt, jo.
0: A odchází se bohužel prostě od té přírodní vody. Samozřejmě jako velkou roli v tom hraje i sucho, že už prostě jako té vody prostě nebývá tolik, takže prostě přechází se na ty umělý tratě a naštěstí v té Vltavě je ještě vody dost, takže v Troji držíme.
1: No mně přijde právě, že ty vodácký sporty zhlukujou takový jako vodní lidi. A ty vodní lidi, že jsou jako dobrá parta většinou. Že to bývá spojený prostě, jako rozumíš, táborák, zpívání, chlastání, hodně dětí, taková rodinná session. A jakmile se to stane nějakým umělým, tak mám pocit, že by tohleto jako mohlo trošičku někam vyfrčet, vymizet.
0: No,
1: to nebyla určitě úplně otázka,
0: ale je to ale zamýšlení, ale máš pravdu, protože rozhodně ten sport se víc profesionalizuje a jako bohužel se opouští trošku tady tyhle jako kdyby táboráky a jako kdyby po tréninku na pivko a tak dál, to už prostě se jako kdyby opouští, na druhou stranu ta parta se tam drží skvělá. Takže to je jako super. Jako profesionalizuje se to, prostě hlídáme si víc životosprávu a tak dál, ale ta parta je tam furt skvělá.
1: Takže když porušíš burstama, tak musíš se potrestat další dva dny, se musíš potrestat.
0: Mě to potrestá pak na té vodě, se cítím výrazně hůř, takže jako se tak potrestám sám, jako ale.
1: Hele, a je i to parťáctví jako něco, co tě k tomu sportu váže víc a láká tě to na něm?
0: Já prostě mám tam strašně silný jako vztahy. I vlastně manželku jsem potkal u vody, takže prostě většina mých kamarádů jako je tady z toho prostředí a prostě to v tom srdci budu mít jako navždycky.
1: Jak jsi potkal manželku u vody, jako šla tam s Valchou prát právo? Asi ne, viď? Závodila taky,
0: ne na tak vysoké úrovni, ale taky pochází z Olomouce jako já, takže my jsme se potkali jako v Olomouci v oddíle a tak dál. Takže.
1: Hele, Olomouc, to je zajímavý, co tam teče, prosím tě?
0: Tam teče Morava.
1: No dobře,
0: ale my pádlujeme na Mlýnském náhonu.
1: Co to jako znamená?
0: Já ani nevím, co to přesně znamená.
1: Co to znamená pádlovat na Mlýnském náhonu? To prostě nejen
0: ale
1: se,
0: ono
1: se pomalinku valí
0: někam.
1: Ono
0: to tak zní jako i romanticky a i tak romanticky to tam jako vypadá, protože ta divoká voda tam moc není.
1: Je to hlavně zní hrozně líně.
0: Hodně líně.
1: To prostě líně. A jak to, že prostě frajer, který potom jako cinká na svěťácích medailema, prostě trénuje někde na líný vodě?
0: Tak já jsem nadrtil fyzičku. Díky tomu. A pak jsem se samozřejmě musel jako naučit na ty divoký vodě. No.
1: My se k tomu ještě vrátíme, vy si zatím odpočiňte, David Novotný a vaša chalupka vás baví na place.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place je vaša chalupka, vodní slalomář, a my se malinko pozvrátíme, úplně blbý slovo, ale vrátíme se v čase, a protože ty jsi zmiňoval, že jsi trénoval v Olomouci na nějaký líný vodě. A kde se vůbec vzalo v Malým Vášově, jakože kdo to do něj nasypal, že si má sednout do kánoe a pádlovat?
2: A já jsem hrával fotbal, úplně od mala.
1: No vidíš, tak to, tam mi Olomouc trošku sedí.
2: Ano,
1: Mušle,
2: ano, za Sigmu jsem hrál, za Sigmu.
1: No ne.
2: No, ale pak jsem se zranil. U 9, U10 jsem poměrně končil.
1: Tak to je maličké. Ještě a tam se zranil jako U10?
2: No ale já jsem měl nějaký, já myslím, že to bylo jako růstový, jsem měl zánětky čelního kloubu.
1: Ty brďo.
2: A prostě půl roku musel
1: jako,
2: jsem...
1: Jakože jsi moc rychle vytáhl.
2: Asi, jako no. Ale jako dlouho jsme řešili, jako po doktore jsme lítali s tačkou a řešili jsme, jako čím, co to může být, jak to zastavit a tak dál. A prostě více mi nám řekli, musíš si odpočinout.
1: Děláš si srandu v úděsi.
2: Takže jsem prostě v 10 letech, jako kdyby to zastavil. Musel pustit. Mm. A byl jsem půl roku doma, z čehož mám se samozřejmě jako hráblo, takže říkala, rozhodně si musíš něco najít, jako kdyby místo toho fotbalu.
1: Jeď,
2: hledali jenom něco, kde nebudu zapojovat nohy. Protože prostě jsme jako měli strach, aby jako prostě, že prostě jak díky tomu přetížení z toho fotbalu, z toho běhání, tak prostě se to jako kdyby furt vracelo.
1: Počkej, ale za toho půl roku už se to nějak uklidnilo, ne? Zastavil
2: asi
1: si trošku, pozastavil
2: to asi,
1: si
2: ale růst. Jako kdyby ty bolesti přetrvávaly pořád. Jako.
1: Bolelo to fakt.
2: Bolelo to pořád.
1: Byl jsi nešťastný malý Váša.
2: Byl jsem.
1: A miloval jsi ten fotbal, jo?
2: No, a to miloval pořád. Jako.
1: Ty brďo! A. Takže fandíš si mě, předpokládám.
2: Jo, si mě pořád.
1: To nevadí, to nevadí.
2: Ne, to je v pohodě.
1: Někdy budeš mít nějaký, no. Tak to, vlastně
2: tak
1: poslední,
2: loni, že jo,
1: poslední byl po vítěz no, poháru, že?
2: No, to je v pohodě.
1: Ale v Evropě...
2: Jasně.
1: Tak jako ukázalo
2: tak,
1: se, no.
2: No, tak...
1: Měli jste kliku trošku, viď? A pak no, dobře, no. Chodíš tam jako celebrita na Andrew Stadion, jako...
2: Jo, tak to mě že... ještě neoslovi, ale vidíš, to by si mohl...
1: Promiňte, já jsem ten Máša Chaloupka.
2: Jo, já jsem za vás hrál.
1: Já jsem hrál, no, půjde se něco stalo. A to, no prosím tě, no a takže se nožka dala do kupy a maminka, která už tě měla plný zuby doma, tak tě potřebovala odlifrovat
2: odlifrovala.
1: Ale koho teda napadla voda?
2: Přes rodinou známou. Jejíž děti dělali vodní slalom nebo právě kanoe.
1: Taky v Olomouci.
2: Jo.
1: Na tom samým
2: mlýnským náhoně.
1: Tak ono se tam asi něco děje, ta voda tam je
2: To trenérský záznam máme skvělý.
1: Fakt,
2: v Olomouci. Jo. Máme tam jako kdyby spoustu reprezentačních trenérů jako juniorských, takže ta líheň tam je a ta parta mě vlastně chytila hnedka od začátku. Bylo to určitě něco jiného než prostě v té Sigmě, kde to prostě byl samozřejmě větší taková mašírka a toho řvání tam bylo dost na té vodě.
1: Jasný.
2: To bylo jako takový prostě přátelský a
1: zároveň teda Vášo, je to přestup z kolektivního sportu na individuální.
2: Určitě, ale já jsem jako se přiznám, vlastně občas se k tomu vracím, že já jsem byl i dost nervózní během toho fotbalu. Když si pamatuju, já jsem hrál obránce a prostě na startu těch zápasů jsem prostě jako cítil tu nervozitu za ten tým.
1: Fakt?
2: Že to nechci zkazit a tak dál.
1: Tak jsi byl kapitán?
2: Myslím si, že některý roky jsem byl i kapitán,
1: prostě
2: jsem hrál jako stopera
1: bylo,
2: a prostě jako a takže jsem to jako určitě cítil a tady v tom individuálně jsem si říkal, jako ta nervoza tam byla pořád, ale hrál jsem sám za sebe, nikomu to jako by nepokazím.
1: Nebudeš to kazit někomu dalšímu.
2: Já budu ten sám, který si to když tak musí jako kdyby zkousnout tu prohru a to vlastně mě taky asi bylo potom jako blížší, no.
1: No a víš, co se říká, jako já mám rád kolektivní sporty, protože sdílená radost je dvojnásobná a to trápení je poloviční, protože
2: jo,
1: se podělí.
2: Jo. Jako ta radost a vlastně já strašně rád sleduju jako ostatní sporty. I ten fotbal pořád, prostě Ligu mistrů, prostě všechno to sleduju. A ta radost jako v tom týmu, to se jako nedá moc srovnat. To je určitě prostě větší a i když všech jako vítězství jsem pár zažil, tak v tom kolektivním sportu, když se prostě člověk projde celou tou sezónou a pak nebo nejenom na konci, ale prostě se slaví, tak to je určitě něco, co mi teďka chybí, ale prostě vybral jsem si jako takhle a nelituju.
1: Je tam možnost jako zažít víc příběhů. Máš třeba prostě nějakýho lůzříčka, který prostě najednou se a vybublá tě a ty jako kapitán máš za něj radost. No nic, já tady nebudu adorovat jako kolektivní sporty, to jen proto, že jsme zabloudili k mýmu oblíbenému fotbalu, samozřejmě. Nicméně říkáš, že prostě ta líheň olomouckýho vodního slalomu je prostě nějaká. No a mají třeba jako tady pražáci jako strach z olomoučáků, když jim tady začnou sbírat.
2: No strach nemají z jednoho prostého důvodu. Vlastně všichni ti olomoučáci, kteří se jako ukážou, že mají nějaký talent, tak přecházejí do Prahy a mění a přistupují do oddílu pražských.
1: Dobře.
2: To znamená, oni jsou za Olomouc moc rádi, protože to mají jako kdyby líheň a pak si skautujou jako ať už Dukla nebo USK si skautujou.
1: Čili larvičky, prostě, z kterých se vylíhnou potom.
2: Takže oni strach nemají.
1: A ty motýlci už jsou vlastně pražský.
2: Ano, ano, to by v Olomouci musel být kanál, kdyby, a pak by se mohli konkurovat, jako, ale to je běh na dlouhou trať. No.
1: No ale děje se něco v tom směru? Opravdu se něco děje? Z toho mlýnského náhodou se něco stane? Opravdu?
2: Ano, ano.
1: Něco živějšího.
2: Jako prostě to už bylo posledních 10-20 let, se tam takový jako kdyby se tak jako řeší a tak dále. To je na dlouho, to je na dlouho. Ale jako věříme.
1: Váša Chaloupka je hostem Davida Novotnýho na place.
0: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place je Váša Chaloupka, single kanoista, vodní slalomář. A my jsme probrali malýho Vášu a to se mi líbilo, protože tam byl, tak jsme šli rychle fotbálek a malý Váša teda už jezdí na kánoj a už vlastně jako taky putuje do Prahy. Taky si teda putoval do Prahy, aby tě tady jako ten nebroušený diamant malinko vybrousili. Čili si strávil půl života v Troji?
2: No, 9 let jsem v Praze už
1: no,
2: teďka.
1: To není málo,
2: to není málo.
1: To není málo. To je docela zásadní. Taky myslím, že ti jako už opouští ne úplně, protože máš třeba jakoby, vi, takový to severomoravský. Takže tam máš, ale ne moc přízvuku, na to já jsem jako, ne, že bych byl na to pes, že by to nebavilo, ale baví mě vždycky odhadovat, kdo odkud je, protože prostě mám na to ouško, takže už máš takovej jako nádech.
2: Já jsem v tom hodně nalívací, že tu praštinu jsem jako rychle chytil,
1: jo, že...
2: ale zároveň občas tam samozřejmě vykoukneš, je to hanácký nářečí.
1: No, tak nedivě se, jezdíš domů, předpokládám,
2: právě, tak,
1: a tam to
2: tak,
1: zpívání přesně. Okamžitě chytíš, ne?
2: A hlavně doma dostávám dost CRS za to, když mluvím pražsky, že jo, takže...
1: Jako nespisovně vlastně.
2: Ano.
1: Trojský kanál. To je trojský. No vlastně v Olomouci to je trojský kanál.
2: No.
1: Co děláš?
2: Přesně.
1: No jasně. Takže jo, takže dostáváš CRS a to je správný. Musíš si držet kořeny a vlastně kam patříš. Jezdíš s sebou rodiče po svěťácích?
2: Ne všude, protože mám 3 sourozence. Takže jasný. Tu pozornost musí dělit nějak.
1: Jasný. Taky ale, sportujou teda?
2: Mám jednu ségru a 2 bráchy a 2 bráchové hodně, ségra tolik ne.
1: A co dělají bráchové?
2: Bráchové, fotbal a házenou. Takže
1: ty brňohle rodiče to mají teda rozhozený.
2: Hodně rozhozený.
1: Pekelně.
2: Takže jako kdyby teďka si rozhodí
1: sporty.
2: Ten celý rok a teďka jo, tak tenhle víkend jsme tady. No.
1: Oni musí pečlivě plánovat,
2: jo,
1: v
2: hodně pečlivě plánovat.
1: A tu ségru sebou tahají.
2: Ségra, ta už je jako, to je vlastně o 2 roky méně než mě, takže jasně. Ta už má teďka, čeká druhý dítě. Takže
1: nic,
2: ta už jako,
1: jiný starosti.
2: Co jiný starosti.
1: Pro rodina, nazdar. Bráchové, ať si dělají, co chtějí, je to prostě.
2: A bráchové jsou v ubertě, takže ti teďka přesně.
1: Oh, tak to je super.
2: No.
1: Co víkend, tak někde jsou a musí to teda podělit. No to je výborný.
2: To ale je to pěkný, jakože to prostě sdílí se všema. Prostě ví, že já teďka mám tenhle ten závod, druhý brácha má prostě fotbal, tamhle jako u Olomouce, další prostě má prostě házenou v Brně a tak dále prostě.
1: No ale vlastně vy bráchové se na sebe moc to nestíháte, protože co víkend, tak každý něco má, ne? Nebo...
2: No to je těžký, no. Je to těžký
1: tohle.
2: Prostě já si myslím, že stihnu každýho vidět třeba tak 2x ročně a
1: no,
2: to mě jako mrzí prostě, no.
1: Házená je v Olomouci?
2: Jo.
1: To nebude teda
2: nějaký jako výběr olomouckého kraje a
1: jasně. A ten druhý hraje za Sigmu teda.
2: My bydlíme, nebo naši bydlí jako kousek od Olomouce v jedné vesnici a hraje za tu vesnici jako no.
1: Jo. No tak to je úžasný. Ty brděl, to si úplně umím.
2: Ale no, prostě, no, takhle, ještě chci říct, že ano. Prostě s těma bráchama máme jako super vztah a všichni ten sport milujeme, takže to pak spolu sdílíme a prostě to je pěkný. No to mám moc rád.
1: Samozřejmě. A teda, jak to bude v té Troji? Kdo tam bude, kromě včelího úlu, který vytvoří prostě různý turisti?
2: Bude tam... Z těch 2 bráchů tam bude ten starší, bude tam táta a bude tam děda, takže tam budou 4 generace, protože já už mám teďka teda taky čerstvě syna, takže...
1: To by se třeba párky už teď, ale jo, z těch zodpovědnosti.
2: No ne, zodpovědnosti ne, já se na to moc těším,
1: že tam budou. Můžeš si to užít.
2: Tohle si fakt užívám moc.
1: Protože jako. Když si to užiješ, tak prostě to klapne, že jo. Umím si představit, že v těch rodičovských očích je ta pícha a že to je vlastně dojemný docela, ne? To je
2: určitě,
1: prostě takový těžkej.
2: Jo, to jo, ale taťka je docela nervák.
1: Nerva.
2: Takže taťka to jako kdyby je hodně nervózní. Děda už je víc nad věcí,
1: jasně.
2: Takže oni se tak jako kdyby doplňují.
1: Prosím tě, život, no, tak příští týden pojede zase, nech toho.
2: Samozřejmě děda beze Slivovici, že jo, tak to je taková jistota. Jako. A to si může dát až po závodě, no, tak to
1: a to jsou rádi teda i tvoji jako souputníci, ne? Že jako přijedou.
2: Jo, oni ví, oni už
1: a přivezou, jo. Je to takhle, tak to je moc dobře. Protože ty jsi zmínil senátora, že další jako to, ten je ale malinký.
2: 2 měsíce.
1: No to je opravdu malinký.
2: To je malička, ty. Ještě nebyl v lodi. To je
1: no, tak prosím, se uklidníme, ne? Ale budeš mít ty ambice?
2: Určitě, ale zároveň prostě chci, ať umí kopnout do balónu, chci, ať umí držet hokejku, chci, ať umí jako kdyby prostě odehrát tenisový míček, takže prostě chci mu ukázat veškerou tu plejádu těch sportů a pak jaký si vybere, tak si vybere.
1: Ať si vybere, ale tak bude mít jako vzor asi nějaký a určitě. To asi pro něj bude těžký. Těžký se tomu nějak jako vyhnout.
2: Asi jo, tím, že vlastně žena jako se tomu věnovala, tak prostě oba no, jsme v tom jako vyrostli určitě předpokládáme, že to bude asi sport číslo 1, ale uvidíme. Mm. Nemusí to tak být.
1: Žádný cpaní teda, myslíš?
2: Ne, nechci ho tam určitě cpat.
1: Ale aby sportoval, ono se to neúplně nosí, ne? Jako jasně, že ze sportovních rodin, protože víš, jaký život prožíváš a i co to přináší a že to k něčemu je a že z tebe je vlastně nějakým způsobem, protože to má pravidla, tak jakoby rovnější člověk, protože prostě máš pravidla, který by si měl ctít. Ne, každý je cí a bababá, jako jasně, ale že k tomu sportu výst jako není asi úplně moderní, ale...
2: No, ale to my určitě budeme, jako. No. Víte, prostě mu chceme, jako kdyby vštěpovat ty správné jako hodnoty, zásady, fair play a tak dále. To si myslím, že ten sport je super. Na
1: zároveň mám pocit, že ty mladáci... No, je to takový zhlížení těch generací, jako, takže to není třeba fér úplně a nechci to dávat do jedno pytle, že prostě mají už ty zábavy takový jako nemoc kolektivní, jako že se nevyhledávají v těch osobních těch, a když je to ta voda, tak úplně tam musíš prostě tam jít, musíš se sebrat, zvednout prdku prostě od telefonu, od počítače, z toho domova nějakýho, z toho teplíčka a musíš z nějaký komfortní zóny zřejmě do nějaký nekomfortní, která se ale stane postupně tvojí komfortní zónou přeci, že jo?
2: Určitě, no. Ale ten diskomfort prostě bez toho by to nešlo a rozhodně budeme chtít vychovat. Nebo je, mluvím v množném čísle, máme první zatím.
1: Máte postupně. Plány teda. Máte
2: ano,
1: plány.
2: Máme plány.
1: Protože ale... ty jsi hodně dětí a žena
2: jo.
1: taky?
2: Žena má 2 sourozence.
1: Takže v podstatě to vypadá,
2: je to
1: že tři je minimum.
2: No. Tři je minimum, no. Tak uvidíme.
1: Vy jste měli třeba florbalový tým, nebo prostě...
2: Jako klapzubová jedenáctka to asi nebude, to ale jako...
1: Budeme brzdit. Hele, tak jako pro tátu asi žádná velká obstrukce, ale pro mámu, ty brďo, jako porodit 11 frajerů, aby mohli...
2: To je moc, a ten strach. No jasně, no.
1: No takže malý se jmenuje...
2: Benjamín.
1: Benjamínek. No vidíš, ten by měl být, ale nemlčí, to už mu teda, když mu nadělíte.
2: My jsme si říkali, že jako kdyby odkládat si tohle jméno, který se nám líbí, až na to posledního, aby byl kluk, to je takový riskantní, tak jsme to radši jako kdyby bouchli hnedka na začátku.
1: Rovnou vyplejtvat, rovnou vystřelit, jo, v pořádku. David Novotný na place a se mnou Váša Chaloupka.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place je Váša Chaloupka, vodní slalomář, single kanoista. Vášo, už se přesuneme jako mezi dospěláky a teď mě zajímá v tom tvým sportu, my už se to někdy v průběhu hovoru vlastně toho rozhovoru naznačili, jak moc těžký je v tomhletom vlastně takovým českým už trošku jako sportu se dostat do repre na ty důležité události.
1: No je to hodně těžký.
0: Výborně. Ty nominace, já to malinko rozkrejt. Jo, jako,
1: ty domácí nominace jsou jako stěžení bod celé té sezóny, kde se vlastně člověku jako otevře vůbec potom ta mezinárodní scéna, mezinárodní akce, a když to člověk nezvládne a není mezi těma nejlepšíma třema na ten daný rok, tak prostě má rok mimo. No. A to se mi bohužel stalo loni, kdy to byla velká rána, ale zase pomohlo mi to jako si to trošku srovnat, ale to jsem se vrátil, za což jsem moc rád.
0: Jasně. Takže tě někdo šmiknul prostě, ale ono to není, je ta konkurence prostě velká a i v té naší zemičce, ale ten vodní slalom je opravdu taková, že když se člověk podívá na mistrovství světa nebo na olympiádu, říká, no tak metály přivezeme prostě tady z tohohle sportu, to je jako jasný.
1: Přesně tak, a je to podle mě právě i díky té konkurenci, že prostě my se jako bijeme mezi sebou a je to strašně těžký, ale pak člověk, když už to zvládne a přijde na ty mezinárodní závody, tak je prostě vycepovaný z té domácí konkurence, z domácí nominace a pak prostě má mnohem větší šanci uspět na těch velkých závodech. Takže vlastně ono to je těžký, ale vlastně jako je to dobře. Pro ten český vodní slalom je to dobře.
0: No samozřejmě, chápu, že vždycky tam je nějaký top závodník, přesně který tak, právě proto může, tak, může...
1: Který si to prostě jako to fakt prožil a jako kdyby vydrtil si to, prostě všechny ty nervy a tak dál, ale to jej posunulo na vyšší úroveň a to je prostě dobře. Jako.
0: A když se teda dostaneš do repre, tak jsou dvě události, které jsou stěžejní, je to mistrovství světa, který se jezdí co rok?
1: Co rok výjima olympijského roku.
0: Výjima olympijského roku. Jo, takže,
1: a potom mistrovství Evropy a to se jezdí
0: tři roky po sobě mistrovství světa a čtvrtý rok je olympiáda.
1: Přesně tak.
0: To je tvůj sen samozřejmě, jak jinak. To je prostě,
1: je to prostě v tom našem sportu, je to jako vrchol kariéry, ale ta olympiáda je stížená ještě tím, že tam jede jenom jeden. Nejenom ty tři, co jezdí na to mistrovství světa, ale jenom jeden.
0: To je strašný.
1: A to sí to je jako šílený a je to těžký a to je velký boj.
0: A teď vy jste kamarádi a musíš to dopřát potom tomu druhému a přitom by si tam sám radši prostě byl.
1: Je to těžký, ale vlastně třeba to poslední olympiáda do Paříže, která se mě teda nepovedla, tak tam jsem o to jel proti Jiřovi Prskavcovi a Lukáši Rohanovi.
0: No jo, no.
1: A jako s klukama jsme potom měli jako, nebo během toho to bylo jako v pohodě, že prostě jsme spolu jako docházeli vycházet a i potom prostě podali jsme si ruce a bylo to jako super. Jako.
0: Musí to tak být, musíš jim to přát.
1: Bylo to vlastně jako silný, strašně silný, ale krásný.
0: Hele, a kombinuješ to třeba i s tím crossem?
1: Ne. Já jsem to párkrát zkusil, ale...
0: Není to pro tebe?
1: No, jako nemyslím si, že ani to není pro mě, ale tak přece jenom ten cross je jako na kajaku, já jezdím na kanoji, takže to je trošku určitá...
0: Je to velká změna asi.
1: Je to určitá změna a ten cross se za poslední roky šíleně posunul a já jsem to jako kdyby už teďka, kdybych začal, tak jako ty kluky by bylo strašně těžký dohnat.
0: Nedoskočíš.
1: To znamená, jako držím si tu svou kanoji a držím jim palce.
0: Jestli by to jestli by skrz ten cross jako nebyla ještě nějaká cestička. Jako
1: už i v Česku máme tak dobrý jako kluky v tom crosse, že jako to je zavřený. Takže já věřím, že moje cestička je pořád na té kanoji.
0: Jasný, chápu. A teď mi řekni, co teda příští olympiáda je Los Angeles, respektive vodní kanál bude jinde.
1: Ten bude jinde,
0: docela dost daleko, 30 kilometrů.
1: Ale samozřejmě budeme součástí olympijských her Los Angeles. Ano.
0: A ty by si byl rád samozřejmě. A co ty pro to konkrétně vlastně jako musíš udělat?
1: Pokusím se být co nejvíc stručnej.
0: To nemusíš.
1: Je to celkem 9 závodů. Letos 3 mistrovství světa a 2 světové poháry. A příští rok zase mistrovství světa a 5 světových pohárů. To znamená, tady těchto 9 závodů se počítá a z nich se počítá nejlepších 5 výsledků a ty se potom, každý vlastně z těmu závodníku se počítá těch 5 výsledků a pak se udělá jako kdyby celkový žebříček. A podle mě, myslím si, že v naší kategorii je to prvních 8 států má olympijské místo. A vlastně česká trenerská jako rada se rozhodla, že kdo bude nejvýš tady v tom žebříčku přímo jako na jméno z těch Čechů, tak ten jede na olympiádu.
0: Žádný rozlišovací závod, jedny nervy prostě.
1: Což vlastně jako by, za mě to je super, to je protože prostě to prostě je v té mezinárodní konkurenci.
0: A lepší vlastně.
1: Je to lepší než v té české a je na nějaký vzájemný jako pořadí mezi Čechama, to je takový jako víc ošemetný a tak dále.
0: Je to malinko ošemetný.
1: Prostě jako
0: co se týče vlastně těch vztahů, se mi zdá, že potom vlastně se to může pokazit tady na tomhle tom.
1: A spoustukrát vlastně v minulosti se stalo, že si to byl člověk, který byl velmi silný v té domácí nominaci, ale nebyl už třeba tak dominantní v tom světě a tohle je tím jako kdyby eliminovaný, že prostě tam ty světový závody, které jsou samozřejmě důležitější.
0: Ta dlouhodobá forma, jako taky to ukáže tou dlouhodobou
1: přesně
0: formu.
1: Přesně tak. No. Je to jako kdyby ve dvou letech a ano. To je jako taky super.
0: Proto já jsem měl i starý mistrovství světa třeba v hokeji radši, když hrál každý s každým v tabulce, pak se prostě sečetlo a nazdar, než to playoff, kdy no, prostě se může trošku stát, jako cokoliv. Váša Chalupka je hostem Davida Novotnýho na place.

0: na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place, se mnou na place je vaše chalupka, vodní slalom, single can. Tenhle sem pořad je na place a já vždycky k tomu přidávám, že vám přineseme nějaké emoce. Mně se líbí emoce. Já vlastně s emocema pracuju celý život, líbí se mi moje emoce, líbí se mi, že nezvládám a tak dále, a líbí se mi na sportovcích emoce, jsem dojatej, dokážu se prostě naštvat, potěšit, husí kůži mít a dojímat se jako k smrti nad těma úspěchama. Co tobě přináší vlastně jako to tvoje sportování za emoce? Byl jsi smutnej? No, jo, promiň. Co ti přináší emoce?
2: Mě to strašně dobře, jak jsi teďka řekl, protože já to mám velmi podobně se sportem a já miluji ten sport a prožívat ty emoce. Samozřejmě pro mě to je specifický, že jsem ještě jako profesionální sportovec, to znamená, já to prožívám jako kdyby na sobě a zároveň já jsem jako velký fanoušek sportu obecně, to znamená, mě ten sport baví sledovat a já to prožívám i prostě s těma ostatníma sportovcema, nejenom českýma, ale prostě řeknu to fandím Arsenalu, to znamená, teďka tahle sezóna byla jako silná, zažili jsme jako kdyby prohry i vítězství a jako když teďka mě viděli, jsme sledovali finále Ligy mistrů, teďka po cestě vlastně zpátky, když jsme se vraceli cenu, tak já jsem u toho vlastně jako skákal prostě a byl jsem více víc nervózní než na finále toho světového poháru, že jsem 3 hodiny předtím, jo. To znamená, já ty emoce jako prožívám hodně, ať už aktivně nebo pasivně a prostě já to mám strašně rád.
1: No a co třeba ještě další jiný sporty, komu jsi schopný fandit a užívat si?
2: Nebo třeba tenis hodně, teďka French Open sleduju. Respektive já faním Alcarazovi, to znamená, když teďka nehrál, tak jsem si říkal, no tak to bude nuda a že to vyhraje Sinner, no ale tím, že on vypadnul, tak rázem je to otevřený, takže zase začínám trošku jako do toho víc, jako sledovat každý zápas a tak dál. Takže tenis, hokej taky, ale ne tolik, protože vlastně sám jsem ten hokej nikdy moc nehrál, takže spíš tak jako se snažím se tam mít přehled a tak dál, ale už nejsem do toho tak vtažený, jak do toho fotbalu, do toho tenisu, protože ten tenis jsem vlastně taky v mládí trošku hrál asi rok nebo dva. A ten fotbal vlastně hodně a vlastně taťka je fotbalista, děda je fotbalista, vlastně oba bráchové.
1: A fandí se, u vás se fandí Durch jako Sigmě?
2: No, jako Sigmě asi nejvíc.
1: Asi nejvíc Sigmě? A z těch zahraničních tam už se to láme.
2: Tam se to láme, vlastně bráchy jsem oba přetáhnul na ten Arsenal, tam to bylo snadný, jako, ale tátu s dědou ne, jako jo.
1: Tak no a ty jsou zatvrzelý, když se jde fandit venku někomu, Bayern Mnichov.
2: Nevím, nebavili jsme se někde, jako, že bych viděl jako jeden konkrétní tým. Ne, jako on to sleduje hodně, jako děla sleduje každý zápas Ligy mistrů, takže jako vlastně on má takový přehled velký, jako, takže s ním pak můžu všechno řešit.
1: A máš pocit, že tomu rozumí, nebo že nebo se zaparkoval v 90. a to ty tenký trenýrky, to bývaly časy, kdy se ještě přihrávalo golmanovi.
2: Ne, myslím si, že ne.
1: Desmodernou
2: a super, že si o tom popovídáme, takže...
1: Hele, a jak vlastně teďko, když jsme řekli slovo moderna a jak se ten fotbal vyvíjí a vlastně ty pravidla se vyvíjejí a jde to všechno do takového toho atletického a nic, žádný velký zdržování a prostě jako všichni jsou výborní atleti a pak teprve vlastně fotbalisti, jde takováhle nějaká dynamika s tou vodou?
2: Jo. Přesně tímhle směrem. Prostě,
1: přesně tímhle směrem.
2: Ano, zlehčuju, ale samozřejmě tam není takový prostor, protože ten materiál prostě jako má nějaký svoje vlastnosti a nejde zlehčovat jako do nekonečna.
1: Jasně, takže
2: ale rozhodně se zlehčuje váha závodníků.
1: Je výhodný teda
2: prostě
1: být lehčí.
2: Lepší je být lehčí, prostě víc takový šlachovitej. A takže tímhle směrem to prostě jde, fakt je to jako mnohem víc takový atletický, prostě ti lidi jsou výbušní, prostě musíme na tom pracovat jako a je to jiný než prostě 5-10 let zpátky. Takže vlastně je to zajímavý, ale v tom sportu prostě jako cítím,
1: takže
2: že
1: sport.
2: Voda i ten fotbal prostě jde to tímhle směrem.
1: Jde, no jasně, no. A taková ta česká vyčúranost, taková to filištínství, jako víš co, vzpomenu třeba Lukáše Polerta, protože ten si tak vařil vodu. On to tam měl tak jako tak kvrdlal a úsporně velmi vlastně a pro sebe tím pádem dobře, protože zrychloval a i nějak jako mý námahy jako k tomu spotřeboval. Je tam i prostor pro tohle?
2: Nebo určitě, nevím, jestli bych použil slovo jako
1: nebo
2: takový jako ta efektivita a tak dál, tak to si myslím, že tam je určitě jako nezbytný. A myslím si, že to my Češi jako zase jako umíme. Rozhodně si myslím, že prostě díky tému trenerskému zázemí, který máme, tak prostě nás jako kdyby vedou k tomu jako hledat ty cesty, samozřejmě v rámci pravidel, ale hledat ty cesty, jak být co nejrychlejší a to si myslím, že jako že se nám daří, takže to je super.
1: Na čem to třeba ještě jako závisí, než jako na šlachovistosti, na tom, jak čteš vodu, co ti třeba ještě trenér může říct, kopni to tam, v nouzi to tam prostě kopni, riskni tu dvojku, riskni určitě tu dvojku, ale prostě ušetří, nebo tohle to je to prostě
2: teďka hodně
1: reverze,
2: to jako reverzem. Tu odvahu prostě v těch jízdách a tak dál, kde zariskovat, kde ne, v jaké té části toho závodu, prostě vlastně i v té kvalifikaci, že tam to je, jako je potřeba třeba trošku jako víc pohlídat a v tom finále už není na co čekat, je to samozřejmě víc rozbalit. Pak taky člověk jako kdyby vnímá toho komentátora, vnímá tu svoji jízdu, jak moc to může ještě, nebo musí naopak tlačit v tom zbytku, vzhledem tomu, jak se mu podařil,
1: jak se nechá
2: a tak dál. Takže jako s tímhle prostě člověk musí pracovat a to myslím, že ti nejlepší závodníci prostě mají jako dotažený úplně do puntíku.
1: Hele, moc pěkný povídání, Vášo, s tebou, já ti za to děkuju, Váša Chaloupka byl hostem Davida Novotnýho na Place.
0: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Scrollujete? Jen si klidně.